0: Radio Junior.
1: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila,

kdo nechce být odplaven tím rozlitým kakaem, ať nešlape do louže, ani se v ní.

lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lísky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a rašíd.

nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gonga, v sále se setmělo. Co to ale vidí, jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

skočil ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala arašídy po kyně.

0: na lachlach.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Radio Junior.

0: ptakopiska jmenuje se Takopisťátko.
1: A štěňátko Klokana jmenuje se
2: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
0: Ježurátko. A štěňátko Kasuál.

0: Hermes, Kondorátko.
1: A štěňátko anakondy jmenuje se
0: Anakondiátko. A štěňátko jaguára

0: je škátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, tak je... Je škátor.
1: Ježolátko.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě je škátor.
1: Hele, a co? Je školáček.
0: Je školáček. Je škátor. Ne, ne, ne, škátor.
1: A je školačka.
0: To je jasné. Je škátor, říká.
1: A teď je to malý.
2: Prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože

je most. Kráčím horskou plání nebo k pramenům, vždy krásný se zdá mi můj les, můj dům. Na stromě roj včel zapřučel, od rána hned sbírají mě med. Když kámen se ti jen zvednout chce a kouknout se na ty mravence, tak prosím.

života, když meloun chtěl by slavit, či kaktusu plot, tak vynech své tlapky, zub ti přijde vhod. S kaktusem na tlapku pozor dej, to raději zpátky hned vycouvej, však někdy nám ta síla má při tom česání velmi pomoct.

jen si lehni. Oh, krásné, snaž se protáhnout, najdi si kout. Něco ti povím, přítelíčku, když jsi pilný jako ta včelka, tak to přehá.

jsme my. Pro jistotu držme se radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

Afriky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

se na mechu, myslivci vstali už ráno. Zajíci zalezli a nechce se jim z pelechu, neboť se chtějí dožít Vánoc. S duchem zní fanfára, tram tará, ra, ra, ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Pam, pa da da da da da da da da dam, pa da da da da. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Zajíci naposledy potřesou si klapkama a potřesou.

dresy. Začíná speciální slalom mezi brokama, na trati pole, louky, lesy. Vzduchem zní fanfára, tram, tará, ra, ra, ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malý

zpívá písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Už volá vrchní zajíc, pravda vítězí, nohy jsou naše hlavní zbraně. Až tuto skončí sraz je v 7 večer na mezi a teď zajíci hurá na ně. S duchem zní fanfára, tram ta ra ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí.

0: Expedice Sever na rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se na to rovnou vrhnout. Vyzkoušeli jste už někdy hobby horsing? Víte vůbec, co to je? Jde o kombinaci sportu, koníčku a nápadité hry a v posledních letech je celkem populární. Hobby horsing má poměrně dlouholetou tradici, což vás možná překvapí. Vznikl ve Finsku kolem roku 2002 a rychle se rozšířil i do dalších zemí. V České republice se stává velkým hitem hlavně v posledních letech. Ale koníci na tyči a hry spojené s nimi jsou s námi dlouhá staletí. Hobby horsing je vhodný pro všechny věkové kategorie, ale populární je hlavně u dětí. Atletický koníček, při kterém používáte hobby horse koně a napodobujete pohyby jako při parkourovém skákání nebo drezůře na opravdovém koni, to je hobby horsing. Výbavu pro hobby koníka a hobby jezdce najdete na mnoha specializovaných webech. Uzdečky, ohlávky, vodítka a další příslušenství. Vše seženete. Je jasné, že z hobby horsingu se v posledních letech stává fenomén. A proč vlastně ne? Koníček a sport v jednom spojuje kreativitu, gymnastiku a taky cit pro zodpovědnost a lásku ke zvířatům. Jezdec používá při hobby horsingu koníka na tyči. Může se zdát, že jde o jednoduchou zábavu, ale tento sport vyžaduje obratnost, kondici i koordinaci. První koníci na tyči se vyráběli doma. Dnes už jde o technologicky vyšperkované profi hobby horse koníky. Zdokonaluje se tvar, váha koně, ale i délka a průměr tyče. Hobby koníci se standardně prodávají ve třech velikostech S, M a L. Každá je vhodná na trochu něco jiného. Pokud se někdo sportu věnuje opravdu aktivně, má více koníků na různé typy disciplín. S dětmi praktikujícími hobby horsing se ale můžete potkat i jen tak v přírodě, kde se prohánějí se svými koníky. Příznivců je stále více. Sport napodobující jízdu na skutečných koních vás může naučit mnoho věcí, které patří k jezdeckému sportu. Navíc jde o aktivitu prováděnou převážně venku, což je v době, kdy všichni trávíme hodně času u obrazovek, moc fajn. V roce 2022 se v České republice začaly pořádat první profesionální závody v hobby horsingu. Od roku 2023 existuje i Česká hobby horsing asociace. Vznikají i různé kroužky hobby horsingu, které můžete navštěvovat. V hobby horsingu se pořádají taky nejrůznější závody a ve Finsku jde už o oficiálně uznaný sport. Probíhají tam národní mistrovství a účastní se jich desítky tisíc závodníků. Nejsilnější sportovní komunitu má hobby horsing jednoznačně ve Finsku, tedy v rámci Evropy, ale hodně populární je taky u nás v Německu a v Polsku. Co si o tomto sportu a koníčku myslíte? Holky a kluci, pokud chcete o hobby horsingu někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká zajímavost, určitě mi ji napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
2: Ale nebojte se.
3: O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
4: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
3: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
4: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
3: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
4: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
3: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Byl příjemný teplý podvečer. Plachetnice dobrodružství se měkce pohupovala na vlnách z Černého moře. Hub s Hopem se proháněli v lanoví a bylo jim tak dobře, jako když se houpávali v pralese na liánách. Slunce putující k západu se podobalo obrovské žhavé kouli. Kormidelník Rybička s kapitánem Velrybou starostlivě pozorovali ten krásný podvečer, ten neobvyklý západ slunce.
1: U všech mořských panen kormidelníků mně se ten klid nezdá. Vidíte to slunce? A jak je obloha kolem něj šedivá?
2: A vidíte vy, kapitáne, jak mi prská tavák v rýmce. A slyšíte, jak mi vrže a praská ve všech kloubech?
1: Že se něco semele.
2: Pořádná bouřka slyšicí.
1: Dnes v noci se asi nevyspíme.
2: A už je to tady.
1: Kormidelníku, od téhle chvíle se věnujte víc kormidlu než své dýmce. Svolejte mužstvo na palubu.
2: Všechny ruce na palubu.
3: Všechny ruce na palubu.
4: Všechny ruce na palubu.
1: Mužstvo připraveno?
4: Připraveno, kapitáne.
1: Skasat hlavní plachtu.
4: Skasat hlavní plachtu.
1: Plavčík ke kormidlu. Na pomoc kormidelníkovi!
5: Plavčík ke kormidlu, kapitáne!
1: Kuchaři, uhasit oheň v kamnech!
6: Uhasit oheň v kamnech!
1: Všichni na svá místa!
4: Na svá místa!
0: Rozpoutala se bouře. V lanoví hvízdal vítr, vzdouval plachty a co nebylo uvázané, to odnesl. Do dveří kajuty kormidelníka Rybičky se opřel s takovou silou, že je rozrazil. Vpadl dovnitř a vymetl každý kout. Z Hupa a Hopa, kteří zalezli do postele, strhl přikrývky a odletěl s nimi nad moře.
7: Já se vůbec nebojím, Hupíčku. Taky se nebojíš?
8: Ne, ani trošilánku, Hopíčku.
7: Podívej, Hupíčku, když se nebojíme, nebylo by to lepší pod postelí?
8: Jenom jestli tam trefíme v tom větru.
7: Vezmi mě za patku.
8: No, tady to fouká míň.
7: Schodil se stolu.
8: Pan kormidelník si bude myslet, že jsme to udělali my.
7: Jen aby taky neodnesl nás.
8: Drž se mě.
7: Jo.
8: A já se budu držet tebe.
7: Jo.
8: Víš, oba nás neunese.
7: Podívej, Hupíčku, kdybychom tak mohli vítr popadnout a někam zavřít.
8: Šššt, ne tak nahlas. No. Ať nás neuslyší.
7: No. Kdybychom se postavili za dveře, až se vletí, to ho přibouchneme.
8: Aby nemohl ven. Zrovna jsem ti to chtěla říct. Tak pojď. A je to.
7: Vítr zachytil do pasti.
1: A je potaškařící kormidelníku.
2: Nejvyšší čas. Už jsem nemohl udržet dýmku mezi zuby.
1: Plachty na stěžně.
4: Plachty na stěžně.
1: Tak se v noci přece jenom vyspíme.
2: Ještě. Kdyby líp hořil tabáček a přestalo mi praskat v kostech.
1: U všech mořských konipasů. Co je zase tohle?
2: Co vidíte, pane kapitáne?
1: Co vidím? Vy nevidíte, že plachty se ani nepohnou? Jak schlíple visí?
2: Bez věcí. No, nejdřív vichřice, máte i tohle.
9: Kapitáne, je bez větří.
1: No, odvypak se zajímáte o něco jiného, než o svou kuchyni, kuchaři.
9: Je bez větří? a vítr schodil do moře jeden soudek s pitnou vodou.
1: Takže?
9: Takže už máme jen jeden soudek a jestli vítr nezačne co nevidět foukat, zahyneme žízní.
1: To je nadělení. K nejbližší pevnině máme 2 dny. Kdybyste byl už vynalezl suchou vodu, kuchaři, nemuseli jsme mít dnes žádné starosti.
9: Nevím, co dřív, kapitáne, vařit nebo vynalézat.
1: Co dřív? Nejdřív začít šetřit každou kapkou vody.
9: Rozkaz, kapitáne, šetřit každou kapkou.
1: Takové vody v moři kolem a nedá se pít.
2: To je jako s hvězdami, kapitáne. Kolik jich je nad námi a kdo na ně dosáhne?
10: Kormidelník si vzpomněl na opičáky. A že bylo bezvětří, požádal plavčíka, aby ohlídal kormidlo. A šel se podívat, jak přečkali vichřici. Našeli před kajutou, opírali se o dveře.
2: Co pak to tu provádíte? Nepustíte mě do kajuty?
7: Radši tam nechoďte.
11: Jaminánku, tam to vypadá.
7: Vítr všechno rozbil. Hrničky.
2: Hrničky.
11: Talířky.
2: Talířky.
7: Skleničky.
2: Skleničky.
11: Ale teď už toho bát nemusíme.
7: My jsme vítr zavřeli.
11: Je uvnitř a nemůže ven, protože držíme dveře.
7: A už ho nikdy nepustíme.
2: Tak, tak. Nepustíte vítr z kajuty. A ptám se vás, kde pak budeme spát? A kde pak budeme jíst? A navíc, miláčkové, loď vítr potřebuje, aby mohla plout.
7: Ale co když ji převrátí?
11: No.
2: Jsme námořníci a dovedeme se ubránit.
11: Já, minánku, my námořníci nejsme.
2: Ale to nic, umíte zase jiné věci. A povím vám, jak na něj vyzrajeme. My ho pustíme z kajuty po trošičkách, po slaboučkých zafouknutích, jen co se protáhne škulinkou.
7: Ale musí být ta škulinka hodně úzká,
11: aby nebyla ani vidět.
2: Bude na půl prstu. Pozor, opatrně.
11: Potichonku, pomaloučku.
2: Tak, na půl prstu. Povídám, větrný pane, nic nemáme proti tomu, když se protáhnete ven a trochu nám pošimráte plachty.
7: Asi neslyšel.
11: Nebo usnul.
2: Spíš chytračí. Tak na něj půjdeme jinak. Abyste věděli, vítr je náramně muzikální. Však jste sami mohli slyšet, jak si zpívá v pachtoví, jak dokáže rozdrnkat stěžně i lana, jak si pobroukává, když se dostane do podpalubí. My ho vylákáme písničkou.
7: Třeba mu zaspíváme. Bez jítrničku sežrám.
11: Nebo skákal pes přes oves.
2: Ne, budeme ho dráždit, spíš ho poprosíme.

0: počkej nám trošičku. My ti za to zaspíváme naši hezkou písničku. Věce, věce, věcíčku, zafoukej nám trošičku.
1: Když zafoukáš, ukážem ti malou černou kočičku.
2: Nechce se mu.
3: Nebo chce ještě zaspívat?
4: Pootevřu mu dveře na dva prsty.
5: Ale to neměl kormidelník dělat. Vítr zaskučil, vyrazil z kajuty tak prudce, že porazil Hupa s Hopem i kormidelníka. V zápětí zaletěl na kapitánský můstek, stáhl kapitánovi z hlavy čepici a odletěl s ní nad moře. Ráno se objevil na obzoru úzký tmavý pruh.
6: Země na obzoru!
7: Země na obzoru!
8: Země na obzoru a já jsem bez kapitánské čepice.
4: Jsme námořníci, kapitáne. Sdílíme společně radosti. Musíme stát při sobě i v neštěstí. Hleďte. I já svou čepici házím vlnám.
8: U všech mořských korálů, to je od vás hrdinský čin, kormidelníku.
9: I já jsem hrdina, kapitáne, i když jsem ještě nevynalezl suchou vodu. Ať si ryby tu mou kuchařskou čepici prohlínou zblízka.
8: Kuchaři, hrdino.
6: Ahoj na palubě! Dívejte se, jestli má čepice poplave!
7: Hurá!
5: Nakonec hodili svoje čepice do moře i Hub s Hopem. A všem lodím, které tehdy pluli kolem, bylo divné, kde se tam tolik námořnických čepic nabralo. A to moře pojmenovali Mořem čepic.

skupem. Jou, pežníci povolání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v chůru. Žádné jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo.

idej. Jsem cukr, dej, jsem krouby, seď. Formánku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, peřník je nesmlouvavý, lou, ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem za dubem, tam tě vošku vem.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Moje máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žít i zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu,

0: Rádio Junior.
1: Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se koupu v moři. Hrozně jsem se bálo.

rostlina, rostlina.

0: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

0: Ahoj kluci, vítejte v mé, tedy ušel nově pohádkové školce. Tralala, tralala, to je ale balada.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune. Ty máš ale náladičku. To asi kvůli dnešní návštěvě, viď?
0: Jasně, jasně. Už jsem tady návštěvičce připravil kýbl vody, aby jí tady nebylo moc sucho. Sice to na souši umí, ale má radši vodu.
1: Je, a tamhle koukám si připravil i občerstvení. Malé rybky, to je vidět, že si naší návštěvy považuješ.
0: Jo, jo, jo, holky a kluci, uhádnete, kdo k nám právě míří?
2: Ušounova hádanka.
1: Nastražte pěkně ušiska a řekněte nám, koho to právě slyšíme.
0: Jo, kamarádi, řekneme to pěkně všichni najednou, protože to víme. 3, 2, 1, Lachtan, jo?
1: Dovolte, abych vám představila Lachtana Fílu, vtipálka a super žongléra.
0: Ahoj, Fílo.
1: Ahoj.
0: Holky a kluci, Fíla už sice lidskou řeč poslouchá poměrně dlouho, žije totiž v zoo, ale říkal mi, že nemá talent na řeči a poprosil, abych mu překládal, a to já samozřejmě hrozně rád.
1: Tak rovnou přelož, ušounku, jakou písničku by chtěl Fíla zahrát na uvítanou?
0: No tak dobře, dobře. Jo, no tak prej má moc rád Pipi dlouhou punčochu a chtěl by tu veselou písničku o ní.
1: Tak to není žádný problém.
3: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušelnovu pohádkovou školku, ve které právě skončila písnička na přání našeho milého dnešního hosta.
1: Lachtana jménem Fíla.
0: A my zase té jeho návštěvy využijeme, abychom si o Lachtanech prozradili něco zajímavého. No a Fíla prosil hlavně o to, abychom si Lachtany nepletli s jejich příbuznými.
1: Aha, ty myslíš tuleně?
0: Jo, přesně tak. Lachtani jsou mnohem tmavší než tuleni. Jsou tmavě hnědí, rezaví až černí.
1: Když tak na Fílu koukám, mají zašpičatělý čenich a husté bousky.
0: A prý si Jani už říkala, že jsou skvělí žongléři. A Fíla je vysloveně machr a odborník na žonglování s balónem.
1: Jo, a co kdyby nás dneska něco naučil? Zacvičíme si spolu.
0: Co? Jo, Fíla je pro. Udělá nám prý takový začátečnický rychlokurs. Ušelnovo cvičení.
1: Tak holky a kluci, na dnešní cvičení budete potřebovat malý míček.
0: A zatímco Fíla si pinká s míčkem čumákem, jak se mu líbí, my si zkusíme něco jednoduššího.
1: Budeme si přehazovat míček z ruky do ruky. To je nejlepší trénink na začátek žonglování.
0: Mně to padá.
2: Já taky.
0: Ale vám to jde krásně, kamarádi.
1: A teď má Fíla míček pod bradou.
0: A my si ho tam pěkně podržíme taky. Tak to zkusíme s míčkem, který držíme bradou. Jo, tak zkusíme udělat několik kroků dopředu. Mně se přitom ale špatně mluví.
3: No, tak teďka ještě pár kroků dozadu a stačí.
0: Jo. Uf. Paráda, kamarádi, i Fílovi se to moc líbí.
1: A poslední cvik nám doporučíš, Fílo, jaký?
0: Pozor, prý máme zkusit i jeden těžší kousek.
1: Jo, a který?
0: Zvedneme a skrčíme jednu nohu a míček hodíme pod kolenem do druhé ruky.
1: Jako podhodíme?
0: No, přesně tak.
1: Počkej, zvednu jednu nohu.
0: No a hezky, pěkně pod kolenem si prohodíš z jedné strany na druhou ten míček a zase zpátky. No a zkusíme.
1: Já padám, mně to nejde.
0: Počkej, my to natrénujeme, co Jani?
1: To je pravda. A co kdybychom si k tomu tréninku dali písničku?
0: Jasně, no to bude super. Tak podhodíme pod kolínkem na jednu a na druhou stranu a ty už tam šoupni písničku.

0: noci stále posloucháte Ušou novou pohádkovou školku. Dneska tu s Janou máme super bezva, úžasno perfektní návštěvu.
1: Je tady s námi Lachtan Fíla. Moc hezky jsme si s ním zacvičili, i když on samozřejmě žongluje jinak než my lidi.
0: To dá rozum, vždyť je to Lachtan.
1: A víte co? Teď si spolu i zaspíváme.
0: No tak to jsem teda zvědav.
1: Já taky, ale Fíla říká, že prý zpívá skvěle.
0: To si jenom myslíš. No tak pozor, třeba mu půjde lidová písnička, kterou tu zrovna máme připravenou. Ušou novo zpívání.

0: Teda, promiň, Fílo, ale tohle naše pohádková školka ještě nezažila.
1: Jo, zpívání ve dvou řečech, česky a lachtansky.
0: A písničku zpívala holka, strašidýlko a lachtan.
1: No teda, a všichni tři si za super výkon zaslouží pohádku.
0: Tak to teda určitě.
1: Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Vejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Na nákupu. Jednou maminka poslala telátko na nákup. Půjdeš do obchodu, řekla mu.
1: A proč?
0: Koupíš trošku sena k večeři.
1: Tak dobře.
0: Budeš si to pamatovat?
1: Budu.
0: Telátko šlo do obchodu a celou dobu si opakovalo.
1: Seno, seno, seno, seno.
0: Pak potkalo sestřenici Jalovici. Byla o něco starší než telátko a byla trošku nafoukaná, že už z ní za chvíli bude velká kráva.
1: Ahoj,
0: řeklo telátko. Ale sestřenice Jalovice mu ani neodpověděla. Pyšně chodila s nozdrami nahoru po dvoře a myslela si, že je nejkrásnější. A jak se tak procházela a nekoukala pod nohy, rozšlápla bobek. To už tak bývá. Telátko šlo dál a celou cestu až do obchodu se smálo, jak nafoukaná sestřenice rozšlápla bobek, až zapomnělo, co má koupit. A když se ho pan prodavač zeptal...
2: Co si přeješ, telátko?
0: Telátko řeklo...
1: Prosím, jeden bobek!

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka a náš kamarád Fíla má pro nás úkol. Lachtaní úkol.
1: A je, Ušoune, z tohohle úkolu budou mít maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, paní učitelky nebo páni učitelé... prostě dospěláci, kteří poslouchají s kamarády Ušounovu pohádkovou školku, velkou radost.
0: Říkáš to ale podezřele, jakože jim jít nebudou.
1: No, protože nebudou.
0: Jak to?
1: No, tak ten úkol od chvíli moc nepřehánějte, holky a kluci.
0: Ušounův úkol. Jasně, slyšeli jste?
1: Samozřejmě, Ušounku.
0: No, Fíla by totiž chtěl, abyste si zkusili promluvit lachtansky.
1: Abyste si zkusili, jak dělá lachtan.
0: No. To je ale teda lachtanština. Fílo, děkujeme, že jsi nám pomohl.
1: Teda dneska bylo i velmi výjimečné zpívání a teď i ten úkol.
0: Holky a kluci, slyším vás, jde vám to skvěle. Já mám ještě nápad. Víš, co by mohli holky a kluci večer udělat?
1: Pozdravit maminku a tatínka na dobrou noc jako lachtan.
0: Ne. Možná, že by mohli do sprchového koutu nebo do vany udělat lachtaní cachtání.
1: Ne, počkej. Vždyť nám budou maminky a tatínkové psát: dobrý den, Ušoune a Jano, přijeďte k nám uklidit.
0: No tak ne, tak jenom maličko můžete plácnout do vody jako lachtaňátko.
1: Jako lachtaní mláďátku.
0: Jo.
1: A než se Fíla přestane culit, pustíme si další písničku.
0: Ušounova písnička.

0: holky a kluci, stále posloucháte mou tady Ušounovu pohádkovou školku, ve které je dneska na návštěvě Lachtan Fíla.
1: Během písničky posvačil rybičky.
0: No to se ti to pěkně rýmuje.
1: No.
0: No, takže Fíla si dal cváču a už nám mává ode dveří. Tak ahoj, Fílo.
1: Zase se zastav, ahoj, ahoj.
0: A stejně jako se rozloučil Fíla, i my se budeme loučit.
1: Abychom se na vás zase mohli pořádně těšit.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: Ještě vás ale jako vždycky poprosíme o obrázky.
0: Jo, namalujte nám Lachtánka, jo? Může to být Fíla nebo úplně jiný Lachtán.
1: Může třeba žonglovat nebo jíst rybu, jak chcete, ale pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A my potom někomu z vás za ten obrázek pošleme odměnu.
1: Ale teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. To vás Ušoun pozdravil lachtansky.
0: Ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme jednu hodně veselou písničku a klidně si u ní můžete i pěkně zatancovat.
0: Ahoj. Ušounova písnička k tanci.

grizzly, grizzly, grizzly ví, co je to víc střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku. Pitná nebo užitková, svůj postřeh si každý.

ví, celer ví, celer, celer, celer ví, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy.

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane.

tak to jede rychlík, tak rychle.

0: Jirkou Kohoutem.
1: Krásné dobré ráno, holky a kluci, 10. hodina je tady, Expedice Sever startuje, no a my vyrážíme do Finska. Cesta ze studia Rádia Junior do Finska zabere přibližně 3 až 4 hodiny. Vyrazíme z hlavní budovy Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech, přesuneme se městskou hromadnou dopravou na letiště Václava Havla a odtud poletíme přímým spojem do Helsinek. Jakmile přistaneme ve Finsku, do centra Helsinek se dostaneme velmi snadno. Přímo pod letištěm se nachází stanice, odkud jezdí vlakové linky. Cesta na hlavní vlakové nádraží v Helsinkách trvá zhruba 30 minut. Od mikrofonu vás zdraví a parádní severské povídání přeje Jirka Kohout.

Říká se, že Finové jsou nejšťastnější národ a jeden z důvodů je právě pravidelné saunování. A tak jsem si říkal, že bychom hned po ránu mohli zamířit do sauny. Možná si někdo říká po ránu do sauny se chodí spíš odpoledne nebo večer, ale není to pravda. Finové chodí do sauny kdykoliv a jakkoliv často chtějí. Pro většinu z nich je to každodenní záležitost. Přesto existují v saunovacím kalendáři dny a okamžiky, které mají pro finskou kulturu zvláštní význam. A to například sobota. Sobotní večer je tradiční a nejposvátnější čas pro rodinné saunování. Tento zvyk pochází z dob, kdy lidé celý týden těžce pracovali na polích nebo v lesích a v sobotu večer se rituálně očistili před nedělí. No a nebo středa. Druhý nejoblíbenější den v týdnu slouží jako malý víkend a ideální způsob, jak smít stres z poloviny pracovního týdne. Sauna provází Finy všemi důležitými milníky roku a života. Mezi nejdůležitější patří saunování během oslav letního slunovratu. Na chatě u jezera je pro Finy absolutním vrcholem roku. Saunuje se dlouho do noci, za svitu půlnočního slunce a používají se čerstvé březové větvičky. No a to mě zajímá, proč Finové k saunování používají finské větvičky. Tak to si prozradíme za chviličku.

Když se řekne Finsko, napadne mě hokej nebo finská sauna. No a dnes si povídáme o finské sauně. Mě zaujalo, že Finové se v té sauně tak nějak švihají těmi větvičkami. A zajímalo mě proč. Finové používají březové větvičky v sauně, kterým, pozor, v západním Finsku říkají vichta a ve východním vasta. A to hned ze tří hlavních důvodů. Pro čistotu a nezaměnitelnou vůni. Tento rituál, kdy se svazkem listů jemně šlehají přes celé tělo, je starý stovky let a kombinuje aromaterapii s lidským léčitelstvím. Tak a teď hned několik důvodů. Jemné šlehání funguje jako intenzivní masáž. Rozproudí krevní oběh, rozšiřuje cévy a pomáhá unaveným nebo namoženým svalům k rychlejší regeneraci po práci či sportu. Teplo v kombinaci s březovou masáží pomáhá tlumit bolest kloubů a zad. Březové listí obsahuje látky zvané saponiny. Ty při kontaktu s teplou vodou a kůží mírně pění a fungují jako jemný, zcela přírodní čistící prostředek. Listy mechanicky odstraňují odumřelé buňky z pokožky, kůže je po saunování s břízou neuvěřitelně hladká a jemná. Březová šťáva a esenciální oleje v listech mají mírné antibakteriální a hojivé účinky, které pomáhají sklidnit problematickou pokožku. No a když se březové větvičky položí do teplé vody nebo na horké kameny, uvolní se silná svěží vůně březové smůly a listí. Pro Finy je tato vůně symbolem pravého severského léta. Finové to saunování opravdu berou vážně a je to tedy věda. A to ještě není všechno. Ten březový svazek se musí také správně používat.

Dnes jsme si v ranním restartu hned na začátku vlezli do finské sauny, protože Finsko to je země, která nás tento týden nezajímá. Ale zjistil jsem, že takové finské saunování to není jen tak a má to spoustu zákonitostí. Už víme, že březové větvičky jsou opravdu důležité pro saunování hned z mnoha důvodů. Ale jak takové větvičky správně vybrat a také uchovat na zimu. Takže ideální období nastává od poloviny června do začátku července, kdybychom měli větvičky sbírat. V této době jsou březové listy plně rozvinuté, pevné, neopadávají a obsahují nejvyšší množství esenciálních olejů, léčivých látek a přírodního mýdla. A důležité pravidlo, větve se sbírají za suchého a slunného dne, ideálně dopoledne, kdy už opadla ranní rosa, listy nesmí být mokré od deště, jinak by při skladování splesnivěly. A jak se březový svazek, když už ho máme připravený, správně používá? Čerstvý nebo rozmražený svazek se nejprve namočí do kbelíku s teplou vodou, aby listy změkly a neškrábaly. Voda z tohoto kbelíku se pak používá k polévání kamenů, což saunu provoní březovým aroma. A jakmile se tělo v sauně dostatečně zapotí a prohřeje, začne se jemným plácáním od nohou směrem nahoru k ramenům. Tak, větvičky bychom měli a teď už snad, jak je to s tím ochlazováním a jaká teplota by v sauně podle Finu správně měla být.

Už jsme patřičně prohřátí a použili jsme březové větvičky a co je absolutně klíčové pro saunování, tak to je právě to ochlazování. Finové se po pohybu v rozpálené sauně, která má často kolem 80 až 100 stupňů Celsia, ochlazují několika tradičními způsoby a dělají to především kvůli upevnění zdraví, přílivu energie a vyplavení hormonu štěstí. Tento prudký střídavý rituál horka a chladu je pro správný saunování zážitek naprosto klíčový. A jak se Finové tedy ochlazují? Tak zaprvé skok do jezera. Finsko je zemí tisíce jezer, v létě Finové po sauně jednoduše vyběhnou ven a skočí z mola přímo do chladné vody. V zimě je to trošičku komplikovanější, protože v zimě jezera zamrzají a tak Finové do ledu vysekávají speciální otvory zvané avanto. Ponoření do ledové vody na několik sekund je pro ně nejoblíbenější zimní rituál. A pak třeba válení ve sněhu. Pokud není na blízku jezero, Finové vyběhnou ze sauny na zahradu a lehnou si přímo do čerstvého prachového sněhu a pak se v něm parádně vyválí. No a nebo posezení na vzduchu. Ochlazení nemusí být vždy šokové, velmi populární je prosté sezení na terase nebo zápraží chaty s chladným nápojem v ruce. Tělo sálá teplo, takže Finové takto vydrží sedět na mrazu i desítky minut, aniž by jim byla zima. No a nebo také tradiční studená sprcha v městských bytech nebo moderních saunách, kde není přístup k přírodě, využívají ledovou sprchu nebo ochlazovací bazének. A proč to vlastně všechno dělají? Šok z chladu donutí mozek okamžitě uvolnit obrovské množství endorfinu, hormonu štěstí a dopaminu. Po ochlazení člověk zažívá intenzivní pocit euforie, uvolnění a čisté hlavy. Dále pak také posílení imunity, to je velmi důležité. Pravidelné střídání horka a chladu trénuje imunitní systém. Tělo se stává odolnějším vůči nachlazení, virozám a výkyvům počasí. Zlepšuje krevní oběh, v sauně se cévy teplem roztahují, v ledové vodě se pak chladem bleskově smrští. Takto cévní tělocvik zlepšuje pružnost cév, podporuje krevní oběh a pomáhá regenerovat unavené svaly. No a pak to nejsladší, lepší spánek. Ochlazení pomůže tělu rychleji nastartovat proces přirozeného snižování vnitřní teploty, což vede k hlubokému, klidnému a velmi kvalitnímu spánku.

Dnešní dopoledne ve Finsku, saunu máme už za sebou, co takhle trochu si zasportovat. Jasně, hokej, Finsko a finský hokej. To je opravdu velká radost koukat se, když Finové hrají. Horší je to, když hrají třeba proti nám. To máme trošičku obavy, ale Finové jsou svým hokejem proslulí a mají opravdu úspěchy na všech velkých akcích mistrovství světa, olympiády a tak. Ale o tom si dneska povídat nechci, protože Finové mají celosvětově pověst mistrů ve vymýšlení těch nejbizardnějších sportovních disciplín, ve kterých se každoročně pořádají oficiální mistrovství světa, často s tisíci diváky a mezinárodní účastí. Tyto sporty vznikly kombinací severského humoru, lásky k přírodě a dlouhých zimních i letních večerů. Tak já mám pro vás pár takových zajímavých sportů, na které se podíváme a které si můžete třeba teďka o prázdninách vyzkoušet. Tak zaprvé je tady velmi vtipná soutěž nošení manželek. Další soutěž je hobby horsing, tedy jízda na plyšovém koni, bahenní fotbal, hod mobilním telefonem, mistrovství světa ve hře na imaginární kytaru a dále pak třeba sezení v mraveništi, plácání komáru, plavání v ledové vodě, v zimním oblečení a je toho ještě mnohem a mnohem víc.

Pojďme si projít zajímavé finské sporty, ve kterých se pořádá i mistrovství světa. Jsou to opravdu netradiční sporty, třeba v nich budeme dobří a budeme se moc na mistrovství světa nominovat. Tak třeba mistrovství světa ve hře na imaginární kytaru. Každé léto se v Oulu scházejí lidé, kteří soutěží v tom, kdo nejlépe předvede rockové kytarové solo. Ovšem bez jakéhokoliv hudebního nástroje. Cílem této akce je šířit světový mír, protože podle organizátorů, kdyby všichni lidé na světě hráli na imaginární kytaru, nikdo by nemohl držet zbraň nebo nějak jinak škodit. Tak tohle bych opravdu chtěl vidět, jak se hraje na imaginární kytaru a ještě, jak se tedy pořádá mistrovství světa, jak se hodnotí, kdo to solíčko dá opravdu nejlépe. A tohle to je výzva pro všechny, kteří třeba chtějí si zahrát na nějaký hudební nástroj a nemají vůbec hudební sluch, tak tady na tom mistrovství světa ve hře na imaginární kytaru to vůbec nevadí. Další zajímavý sport, který mě zaujal, je hod mobilním telefonem. Tady ten sport vznikl ve Finsku už v roce 2000. Nehodnotí se jenom dosažená vzdálenost, protože světový rekord třeba přesahuje 100 metrů, ale v některých kategoriích také jde o estetický styl a choreografii celého hodu. No a telefony k házení dodává přímo pořadatel, aby byly zajištěny férové podmínky. No a do třetice třeba bahenní fotbal, ten mě taky hodně zaujmul. Klasický fotbal přenesený do hlubokého, podmáčeného finského rašeliniště. Turnaj se hraje ve městě Hirinsalmi na severu Finska a účastní se ho stovky týmů z celého světa. Hra v bahně po kolena, někdy až po pás, je extrémně fyzicky vyčerpávající. Takže taková ztráta kopačky v bažině je běžnou součástí hry.

Dalším finským, dnes již velmi oblíbeným sportem je hobby horsing, tedy jízda na plyšovém koni. A tento sport, který je dnes obrovským fenoménem, začal jako subkultura náctiletých dívek a vyrostl v oficiální sport s tisíci registrovanými závodnicemi. Jde o napodobování skutečného jezdeckého sportu, parkouru a drezury, ovšem s dřevěnou tyčí zakončenou plyšovou hlavou koně mezi nohama. Faktem je, že skákání přes překážky vysoké až 120 cm vyžaduje špičkovou atletickou kondici. No a pak mě tady také zaujala další finská hra, nošení manželek. Tento celosvětově slavný sport vznikl ve městě Sonkajärki. Pravidla jsou jednoduchá. Muži musí co nejrychleji zdolat překážkovou dráhu dlouhou 243,5 metru, která obsahuje suché překážky a jeden hluboký vodní příkop. A hlavní pravidlo, žena, nemusí to být skutečná manželka, stačí třeba sousedka nebo kamarádka, musí být ale starší 17 let, musí vážit minimálně 49 kg, pokud váží méně, dostane třeba nějaký batoh se závažím. No a jak vlastně muži ženy nosí, ten nejoblíbenější je takzvaný estonský styl, kdy žena visí muži na zádech hlavou dolů a nohama mu svírá krk a muži drží. A takhle se snaží co nejrychleji uběhnout tu dráhu, která má víc než 253 metrů. Je vidět, že Finové jsou opravdu šťastný národ a rádi se baví.

Našel jsem ještě jednu oblíbenou finskou hru, ale právě v kontextu táborů, škol v přírodě nebo různých seznamovacích kurzů či výletů je hra, která se jmenuje Hon na kamaráda, docela zajímavá. Ve Finsku je velmi oblíbená, je to taková seznamovací hra, která prostě láme ledy, je pro děti i pro dospělí a jejím hlavním cílem je, aby se účastníci mezi sebou nějakou zábavnou formou představili, popovídali si a našli společné zájmy. A hlavně se o sobě něco dozvěděli a to právě zábavnou hrou. Jak se taková hra Hon na kamaráda hraje? Každý hráč dostane papír s tabulkou. V každém políčku je napsaná nějaká vlastnost, záliba nebo fakt. Třeba najdi někoho, kdo nemá rád třeba, já nevím, špenát, nebo kdo má modré oči, kdo umí hrát, jak už jsme dneska zmínili, na imaginární kytaru, nebo kdo už ví něco o Finsku. Prostě zkrátka nějaké otázky. Tak a průběh hry, hráči se začnou volně pohybovat po místnosti, mluví spolu a kladou si otázky navzájem. Jo? Ptám se právě, samozřejmě, když vidím, že má někdo modré oči, tak to je jasné. No a když najdu někoho, kdo odpovídá tomu políčku, komu to prostě sedí, kdo třeba nejí špenát nebo umí hrát na imaginární kytaru, tak se mi do toho políčka podepíše. No a vyhrává ten, kdo bude mít jako první nazbíraný podpisy do všech políček. Tak ten zakřičí bingo, mám kamaráda a je hotovo. A vlastně mě napadá, že to je fakt jako super zábavná hra. Než se takhle s někým jako seznamovat, ahoj, jak se máš a co rád děláš, že prostě máš tabulku, máš témata, která potřebuješ zjistit, no a teď obíháš ty lidi a vlastně ani nezjistíš, že jsi se seznámil a pak se dohraje hra a už vlastně vím, že tenhletem má rád třeba maso, ne špenát, tamhle ten třeba vůbec nehraje na kytaru, ani na imaginární, protože nemá hudební sluch a vlastně ho to vůbec nezajímá, že raději žongluje. Zkrátka člověk se dozví spoustu věcí, tak tuhle tu hru, která se jmenuje Hon na kamaráda a je to velmi oblíbená finská hra, můžete vyzkoušet.

Jak se Finové baví, jaké mají hry a záliby, to už jsme dnes prošli, ale zajímá mě, co vlastně dělají děti o letních prázdninách. Finské děti mají totiž jedny z nejdelších letních prázdnin v Evropě. Začínají jim už na přelomu května a června a trvají zhruba 2,5 měsíce do poloviny srpna. Během této doby žijí junioři hlavně venku, ale pozor, bez technologií a v naprosto svobodném severském tempu. Jakmile skončí škola, většina finských rodin se okamžitě stěhuje na své letní dřevěné chaty k jezeru. Děti zde tráví klidně i měsíc v kuse a život bez Wi-Fi. Na tom se tam docela zakládá. Rodiče záměrně omezují technologie, děti se baví rybařením, stavěním bunkrů v lese a sběrem divokých borůvek a lesních jahod. Jelikož jsou finská jezera v létě poměrně teplá, děti tráví celé dny skákáním z mol do vody, ježděním na pedalboardech, kánojích nebo na vodních lyžích za motorovým člunem. Ale také je tam docela bouřlivý noční život, protože v červnu a v červenci slunce ve Finsku téměř nezapadá. Pro juniory je to nejlepší část roku. Rodiče

jsou v létě mnohem benevolentnější, takže teenageři mohou být s kamarády venku dlouho, dlouho, dlouho do noci, jezdí na kolech, dělají táboráky, opekají špekáčky a užívají si magické světlo půlnočního slunce. Finsko má skvěle organizovaný systém letních táborů, které jsou pro děti velmi populární, například hokejové a florbalové kempy, hobbyhorsing kempy, skautské tábory. A také je velmi oblíbená zábava ve Finsku pro juniory, tedy starší juniory kolem 15 let, kteří zůstávají přes léto ve městech, také ty tráví večery na svých mopedech a lehkých motorkách. Světlo dlouho do noci jim umožňuje sjíždět se na parkovištích před velkými nákupními centry, kde společně poslouchají hudbu, předvádějí triky na motorkách a natáčejí videa na TikTok, jasně. No a potom zábavní parky a letní festivaly, tak to ve Finsku vážně frčí.

Finské ráno nám dnes pomaličku končí, zítra se zaměříme na finskou gastronomii a všechny možné i nemožné dobroty, které se ve Finsku dají sehnat. Od mikrofonu se loučí a krásný úterní den přeje Jirka Kohout. Ahoj!

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

dýchat, nech mě dýchat. Mísí mě zboříš, to ty mě dostáváš. Chci dýchat, dýchat, nech mě dýchat.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

zaříkávač hadů. Říká hadům dadů. Zaříkávač hadů. Říká hadům dadů.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Tři dcery, lovce a rybáře Ragnara z dalekého severu, touží po ženiších. Jedna si přeje muže se stříbrnými vlasy a vousy, druhá s vlasy zlatými, jen ta třetí a nejmladší by si vzala kohokoliv, třeba i kulhavého psa. A tohle přání se jí splní. Bude mít příběh šťastný konec? To zjistíme z povídání Ragnarovy dcery. Na motivy severských pohádek Dagmar Findové napsal a v roce 1970 zrežíroval Jan Berger. Hrají František Holar, Slávka Špánková, Hozová, Alena Vránová, Carmen Majerová, František Němec a další.

0: Daleko, daleko až tam, kde lišky zpívají a sovy tančí, kde po dlouhý čas slunce nezapadá a zimní noci jsou jak uhel černé, žil muž jménem Ragnar. Celý den lovil ryby v mořských zátokách, divoké vlky chytal do pastí a soby na planinách lovil se smečkou psů. Zachumlán do kožešin vracel se vždy až se západem slunce a v jeho domě sroubeném z temných trámů ho vítali dcery.
1: Předu si předu, na kolovrátku, předu si předu.

0: Tak už dost nezbedné lištičky, ani mě najíst nenecháte. Vyprávějte mi raději, co jste celý den dělali.
1: Já jsem držela bydlem sluníčko, aby nám nespadlo do vody.
2: A já spřádala na komoře pavučiny. Upletu ti z nich teplou beranici.
3: Pane tatínku, všechno, co jsi nám přikázal, jsme udělali. A pak jsme se brouzdali Brusinčím, dívali se do studánek na třesovisku a představovali si, jaký bude náš budoucí ženich.
1: Vlastně jen já jsem řekla, že bych chtěla muže s vlasy a vousy jako ryzí stříbro.
2: To já bych chtěla muže s vousy a vlasy jako zlato.
0: A ty, má nejmladší, jakého ty chceš ženicha?
1: Ona prý si vezme i kulhavého psa, když jí bude souzen.
0: No, hrozí z té svatby asi stejné nebezpečí jako vám. Kde by se tady v té pustině našel člověk? Snad ještě trol na vás vykoukne ze skal nad mořem. Ale muž? A ještě k tomu se stříbrnými.
2: Ne, se zlatými vlasy. Ne, se zlatými.
0: A jděte raději a pokliďte po večeři. A ty mi přines misku mléka. Náš domácí skřítek má právo na teplé mléko z ruky hospodáře.
3: Ano, tatínku. Někdo k nám jede. Někdo k nám jede.
0: Kdo by k nám mohl přijet? To jen noční vítr žene divokou smečku po blatech.
1: To jen trolové štěkají ve skalách.
2: To jen divoženky pádí na bílých sobech nocí.
3: K nám nikdy nikdo nepřijde.
0: Podej mi misku. Skřítku hospodáříčku. Vezmi si z ruky hospodáře teplé mléko. Jako každý večer kladu je na práh v dřevěné míse. Veřeje jsem natřel máslem, aby tě jejich vrzání nerušilo. A pod prahem je hrstka ptačích pírek, aby se ti měkce spalo. Dopřej nám klidnou noc. Pohlídej za mne moje stáda a mým třem dcerám dej sladké sny. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
3: Hospodáříčko. Skřítko. Nikdy jsem tě neviděla, ale mám tě ráda, jako bys byl můj bratr. Schovala jsem ti kus sladké placky. Chceš? Leží vedle misky s mlékem. A dej si chutnat, hospodáříčku.
4: První ženich stříbrovlasý, druhý jak když slunce vyjde. Třetí dcero Ragnarova, i pro tebe ženich přijde.
5: Ahoj! Ahoj! Kde jste kdo? Má loďka uvázla na písčině. Ahoj!
6: Ahoj! Pojď za světlem, ahoj! Nech loďku loďkou, vezmi jen vesla. Pojď za světlem, zbloudilí rybáři, ahoj!
3: Kdo to jen může být?
2: Kde se tu v těch pustinách bere člověk?
1: Snad je to můj ženich.
0: Jeho vousy se v skutku lesknou jako stříbro. I šaty vodou zmáčené se třpití v měsíci. Jen vejdi a buď vítán. Pověz nám, co tě přivedlo až do naší krajiny. To tě sem vylákala bílá ryba s ploutvemi z drahokamu. Vypráví se, že v našich fjordech má svůj palác.
7: Odpusť, hospodáři, že vprostřed noci vpadám do vašeho domu. Odpusťte mi, krásné dívky, že jsem vás oloupil o spánek. Ale stalo se mi dnes něco podivného. Lovil jsem dole na jihu země a mé sítě byly plné makrel a sledů. Když to najednou zafoukal ostrý vítr od severozápadu a hnal mou loďku jako hračku do fjordů. Mé sítě popraskaly, úlovek je ten tam a plachta leží napůl roztržena na dně loďky. A přece jakoby mi cosi říkalo, že to je všechno dobře. Už před týdnem se mi zdál sen, že najdu kdesi na severu svoji nevěstu.
0: Odlož si plášť a sundej klobouk. Je jak houba plný slané vody. Pojď do komory, odpočineš si.
1: Měl vlasy jako ryzí stříbro a knírek, i když malý, leskl se jak čepel.
2: Ty už si našla svého ženicha. A bude-li vše tak, jak to má být, i můj, ten se zlatými vlasy přijde.
3: Ach, bude-li to všechno, jak jste řekli. Ach, jaký mě to čeká osud.
1: Ti hloupá. Kdo pak to kdy slyšel, aby se kulhaví psi ženili?
2: A i kdyby, kdo pak tě přinutí, aby jsi ho vzala?
3: Bude-li mi souzen, vezmu si ho.
0: Jděte už spát, vypovídalky. Osnova spánku už je zase zpřetrhána, tak rychle, rychle, ať ji navážete. Podivná náhoda. Nebo kouzlo. Ráno uvidíme, co je skutečnost a co je

0: Pomozte zbloudilému lovci! Haho! Zůstal jsem sám uprostřed časoviště! Haho!
1: Jakoby se dnes z hosty roztrh pytel. Po celá léta nepotkám tu člověka a dneska už druhý návštěvník.
2: Haho! Síli dobrý, pojď za světlem. Jen pojď, lovče. Půjdeš-li rovně, zavede tě úzká pěšina až k mému domu. Haho!
3: Jako bychom dnes přivolali osud tam u těch studánek.
4: Jem jak ve snu. A přece se tak trochu bojím. Bude-li to on, co si jen počnu? Kam se podívám?
3: Ach, drahá sestřičko, je-li to on, ten zlatovlasý, pak budeš šťastná. Ale já...
2: Přestaňte, hloupé, jste jak hejno racku. Kdo ví, co je to zač? Jen vejdi, lovče. Jsi-li dobrý, buď u mne hostem.
5: Věřte mi, nevím, jak se omluvit. Léta už lovím po horách. A ještě nikdy se mi nestalo... Jakoby nějaké kouzlo mě sem zavedlo. Od rána štvu lišku, po skalách, tundrou, mezi roklinami. A najednou mě překvapila noc. Má smyčka jakoby se propadla. Snad v skutku utonula v bažinách, nebo ji uloupil sám velký troll. A přece mi něco říká, že jsem došel dobře. A že se tady naplní můj sen.
1: Sen? Jaký sen?
5: Zdálo se mi jednou, že na severu na mě čeká nevěsta.
1: Odlož si pušku. Odpočiň si. A sejmi kuklu z hlavy. Má zlaté vlasy.
5: Povídáš něco?
1: Nic. Pojď spát. Jsi jistě unaven. Na komoře je dost kožišin i pro tebe. Tak dobrou noc.
5: Dobrou noc, Vespolek. A děkuji ti.
6: A znovu ulehli a sen je ukolébal. Jen třetí dcera dlouho hleděla do tiché temnoty a soužila se strachem, zda se také jí sudba vyplní. A potom přišlo ráno, druhé, třetí, a než se sešel měsíc s měsícem, dvě sestry chystaly si věnce svatební. I třetí dcerka trošku okřála. Vždyť uplynulo tolik dní od oné noci a nic se již nedělo. A byla svatba. Krásná. Plná jasu. Korálky jeřabin zářily a na zakrslých břízách třepetal se list jak vytepaný. Nevěsty, ženiši i Ragnar bujně hodovali. Jen třetí dcera bloudí vřesovištěm a srdce se jí svírá. Bojí se a trošku závidí a hned zase sestrám přeje jejich štěstí. A jak tak bloudí blízko studánek, kde tehdy osud svůj si zvolili, ozve se hlas, tichý a zádumčivý.
7: Jak pak se máš, má krásná nevěsto?
3: Kdo to tu mluví? Kdo se odvažuje říkat mi nevěsto?
7: Ty sama si mne přece vyvolila. Ty jsi řekla, bude-li mi souzen, vezmu si ho. No, tady jsem.
3: Pes! Starý, kulhavý! Ach, bože! Tebe si mám vzít.
7: Sama si řekla.
3: Ano, řekla jsem. A slovu dostojím. Ale proč zrovna já mám za muže mít psa? To už je lepší zbloudit ve skalách, anebo zajít rovnou na bažinu a s blodičkami tančit smutný rej.
7: Jen nenaříkej. Není všechno zlé, co nyní vidíš jako neštěstí. Vezmi si mne a nenajdeš na celém světě muže lepšího.
6: Podivně skončilo svatební veselí, jakoby dům zalehly sněžné mraky. Všechen smích vyprchal, sestry v jednom pláči a ženiši jen oči sklopili, když třetí dcera představila otci svého nastávajícího. A otec, div se, žalem nepominul, pak přemlouval a prosil. A když nic nepomohlo, přikázal své nejmladší.
2: Když nedáš jinak, vezmi si kulhavého psa, vezmi si ho a žij s ním osaměle. U mne v domě není pro vás místo.
3: Ach, otče, otče, nevyháněj nás. Já nejsem o nic více vina, nežli osud, který mi kulhavého přisoudil. A ještě mám být daleko od tebe i od sester. Smiluj se, otče.
4: Tatínku.
3: Otče.
2: Ani slovo, mlčte. Má dcera mohla žít jak paní na svém statku. Teď je však provdána a musí svého muže následovat.
7: Ano, tak. Má žena půjde se mnou. Odpusťte, otče, že vás rmoutíme. Odpusťte, milé švagrové, že vám odvádím sestru. Pojď, ženo. Čeká nás daleká cesta. A se mnou půjde se ti nelehko.
3: Loučím se s vámi, milí švagrové. Loučím se, sestry. Kéž jste vždycky šťastný. Můj drahý otče.
7: Pojď už. Pojď.
6: Zmizeli za kopcem, zapadli, ztratili se jak kámen v rašeliní, jako lístek v tůni. Jen smutek zůstal. A ti dva šli co krok, jak mohou kůlhaví, až kdesi vprostřed tundry, kde jenom klikva rudě hořela, se zastavili. Tam uviděla mladá nevěsta překrásný dvorec, celý bíle svítil a dřevo trámový jak růže vonělo a kolem plno květů, křovin, stromů, o kterých slýchala, že kvetou na jihu.
7: Toto je ode dneška tvé i mé. Zde je náš dům. A ty jsi tady, paní. Chceš mne mít ráda?
3: Dala jsem přece slovo. Ale pověz mi...
7: Vyslyš napřed mne. Mám k tobě prosbu. Nebudeš litovat, že jsi mne vzala. Jen se mne na nic neptej a slib mi, že se na mne nikdy nepodíváš, až budu spát.
3: Ach, to ti mohu slíbit bez obav. Za celý den se napláču až dost, že za muže mám kulhavého psa a ještě v noci si ho v spánku prohlížet. Co pak mu spánek přidá půvabu, či zakryje mu tlapku schromenou? Co je tu světnic, sálu a ty obrazy a všude plno světel, kožešin a zbraně stříbrné a zlaté, těžké luky a tady zase rám na vyšívání a to hedvábí a jídla plný stůl. Ach, tetřevy a sluky, lososy i kýta z medvěda.
7: Pojez jen. Jsi unavená. Lázeň už čeká. A jdi spát.
3: Ale kdo všechno připravil a kdo...
7: Co jsi mi slíbila?
3: Ach, odpusť. Mlčím už. Ty odcházíš.
7: Vrátím se k tobě. Nezapomeň, co jsi slíbila.
6: Vrátil se tak, jak řekl. Všude temno. I noční kahánek jen do tmy zíral a za oknem si měsíc oči pozastřel, aby snad neviděl, jak mladá paní pláče. Když vešel do komnaty, poznala jeho kulhavou chůzi, zavřela oči a tu, jako by jí vánek vlasy pohladil, na rtech ucítila políbení a známý hlas jí šeptá:
8: pojď, připijeme ze zlatého poháru na naši lásku, na tvou mlčenlivost a na psí věrnost.
3: I když tě tma sobecky schovává a nemohu ti pohledět do očí, jako bych přesto viděla. Máš oči jako jantar vyplavený mořem a vlasy hnědé jako rašeliní. Jsi...
8: jen kulhavý pes.
3: Ne. Ty jsi... jsi můj muž.
6: A byli šťastní. Týden, měsíc, rok. Uplynul celý rychleji než vlnka v zátoce. Když přiblížil se výroční den svatby, prosila mladá žena manžela:
3: už zítra je to rok, co jsme tu spolu.
7: A tobě se tu stýská.
3: Ne, nestýská. Jsem spokojená. Vidíš, nikdy mne ani nenapadne.
7: A nelituješ, že jsi dala slovo?
3: Slovo je zákon. A je zákonem, i když sebe hůř se pod ním člověk prohýbá. A já jsem přece šťastná. Ale mám k tobě prosbu. Za celý ten čas jsem neviděla otce ani sestry. Rodný dům. Ráda bych...
7: Dobrá. Zajedeš si k ním. Potěš se s otcem. Sestrám vezmi dary.
3: Ty se mnou nepůjdeš?
7: Já nesmím, nemohu, pojedeš sama. A za 3 dny ti pošlu spřežení a ty se vrátíš. Vrátíš se mi?
3: Ano.
6: Nejprve se jí samé nechtělo, ale pak touha porodných nabyla přece vrchu. Vyjela v saních. Sobí spřežení letělo krajinou jak temná bouře a jako by to byl skok a skok, už byla doma. Toho vítání a vyprávění celá štěstím září a sestry radostí až rozkvetly.

0: Ale jak to můžeš vydržet a nepodívat se?
1: Co když je to nějaká obluda?
0: Co když je to skřet anebo vlkodlak?
2: Ne, není. Já to vím.
0: Však přece jen. Jistě má nějakou chybu, pro kterou se ti nechce ukázat.
1: Já bych to nedokázala.
0: Alespoň jedním očkem.
2: Dala jsem slovo.
0: Slovo. Slovo je pára, kterou mrazík lehonce Sertu odfoukne.
1: Máme o tebe strach. Co když je to zlý duch? Co když ho strach donudil, aby se skrýval?
0: Poslechni, sestřičko. Alespoň jedním očkem.
1: A je-li dobrý, co se může stát, když se ti ukáže? To, co je dobré, nemusí se skrývat.
2: Je to tak těžké. Pojďte, půjdem spát, je skoro půlnoc.
0: Dobrou noc.
3: Ragnarova dcero.
2: Kdo mne to volá?
3: To jsem já, Skřítek, hospodáříček.
2: Kde jsi, můj milý Skřítku? Já tě nevidím.
3: Tady u krbu a tady na povalu. A tady v kolovratu. Já jsem všude. A teď ti sedím na střevící.
2: Ach, jak jsi malinký. Chceš ještě mléko?
3: Ba ne. Chtěl jsem tě vidět, Ragnarova dcero.
2: Poraď mi, Skřítku. Ty víš, co mě trápí.
3: Sama si poraď. Sama musíš vědět. S kým pak jsi se poradila, když jsi z kulhavého brala? Teď jsi šťastná. Jen se bojím, zůstaneš-li v lásce stála. Kdyby ti bylo někdy zlé, zavolej mne, Ragnarova dcero. Není vždycky rada zlá, ta co chudná,
4: a někdy zase rada nejsladší trpkým se ostnem zahryzne, jako trní boda. Jako třepotavé listí osiky ti našeptává, přece, ach, přece jen co kdyby. A do spánku ti houká jako sněžná sova, kde jen je pravda, co mám dělat, kdo ví. Každý z těch tří dnů potěšil a každý večer nový trn zas vbodl do srdce nejmladší a nejkrásnější Ragnarovy dcery. Kdykoliv sedla k vyšívání či kolovratu, vždycky znovu sestry začaly svoji řeč. A nebyla to zloba, jen upřímný strach a láska k nejmladší sestře, co jim jazyk vedla. Když 3 dny uplynuly, zadupalo u Ragnarova domu spřežení sobů, saně se kmitly, sotva se stačila nejmladší rozloučit. Jakoby to byl skok a skok, byla zas ve svém domě. Kulhavý pes ji šťastně vítal. Všechno kolem dýchalo líbeznou vůní. V krbu praskalo cesmínové chvojí. Ragnarova dcera seděla sama u bohaté tabule. Mám, nemám a přece jen. A myšlenky se jaksi mimovolně spřádaly v smyčku, neblahou, nerozpletitelnou. Zvědavost, strach, a zase láska vedlí jí ruku, když skryla malou lucerničku tak, aby byla blízko lože. Když přišel večer a zaslechla kulhavý krok svého muže, srdce jí zabušilo a znovu mám či nemám. Pak ale...
5: Ženo moje!
2: Jsi to ty, můj krásný, milovaný. Máš oči jako jantar vyplavený mořem a vlasy hnědé jako rašeliní.
5: Co jsi to udělala? Porušila jsi slib a slovo je zákon.
2: To slovo mi tě zapíralo. A teď tě mohu vidět tak, jak jsi krásný a mladý. Můj, už ne kulhavý pes.
5: Zvědavost nás teď oba zahubila. Jen pár dní, kdybys byla dodržela slovo, Mé zakletí by bylo zlomeno a mohli jsme být šťastní. Teď musím odejít a nikdy, nikdy se už nesetkáme. Ach, ženo moje, proč jsi mne neposlechla?
2: To moje sestry, láska, strach.
5: Na neshledanou.
2: Co jsem to udělala? Ach, sestřičky, jak zle jste mi poradili. Kam se jen vrtnu? Kdo mi pomůže? Skřítek. Skřítek, hospodáříček. Jen rychle, rychle.
4: Vyběhla ze stavení, všude pusto, tma. Brodí se, potácí a sníh ji zaliká. Nad tundrou hvízdá vítr, na planinách se točí sněhový vír a v roklích se ozývá vlčí vití. Snad ani nedošla, spíš klesla na práh Ragnarova domu.
2: Skřítku, hospodáříčku, pomoz mi, pomoz. Všechno jsem ztratila. Skřítku.
3: Pěkně jsi poslechla, co jsem ti říkal.
2: Vím, všechno vím. Neposlechla jsem. Ztratila jsem všechno. Dej mi radu.
3: Za mísku mléka jednu dobrou radu, za kousek sladké placky poučení, to je mi pěkný obchod. Dala si slovo, nesplnila. Budeš teď ochotna udělat, co ti poradím?
2: Všechno, všechno. Třeba vlastní krev dám, jen mi pomoz. Vrať mi mého muže.
3: Mám radu, mám. Poslechni ji a pak zkoumej sama, je-li tvá láska silná natolik, aby vše snesla. Tvého muže zaklel sám velký troll. Jeho otec nesplnil mu kdysi dané slovo a proto potrestal teď syna, aby poznal, jak bolí zrada. V kulhavého psa ho proměnil. A jenom věrná láska ho měla vysvobodit. Teď je vše ztraceno. Jenom těžko, těžko můžeš chybu napravit. Dej pozor a dlouho rozmýšlej, nežli se rozhodneš. Zklameš-li tentokrát, není už síly, která by pomohla. A? Chceš tedy?
2: Ano.
3: Jdi z Ragnarova domu rovnou na sever. Až projdeš hájem Cesmín, najdeš chaloupku. Jdi hned a nečekej. Máš-li dost síly?
2: Mé ruce jsou slabé a v hlavě mi hučí příboj. Ale půjdu. Ty, srdce moje, dej mi sílu. A ty, můj milovaný, nezoufej.
3: Tam u chaloupky se zas uvidíme. Tvá zkouška bude tvrdá, Ragnarova dcero. Volám bílé hranostaje, volám vlky lišky z lovu, v rychlých saních předeženem třetí dceru Ragnarovu.
4: Celou noc a celý den šla Ragnarova dcera na sever. Prošla už třasovištěm, které teď spalo pod příkrovem ledu. Prošla i roklinami blízko fjordů, až došla k Cesmínovému houští a nikde pěšinky. Jen stěžka se prodírala vpřed. Pichlavé jehličí jírvalo šaty a zraňovalo ruce do krve. A tam, kde uvízla kapička krve, proměnila se v červenou bobulku, sklouzla a usadila se vespod pod větvičkami. Už svítal druhý den, když uviděla malou chaloupku.
6: Vítám tě tady v pustině, Ragnarova dcero.
2: Jak to, že mě znáš, stařečku? A odkud?
6: No, znám, co znám a vím, co vím. Chceš-li však ode mne radu, musíš napřed splnit úkol. Za domkem byla kdysi zahrádka a v ní mi rostla bílá lilie. Jsem už starý, nemohu ji denně okopávat, aby krásně kvetla, a nemohu ji nosit vodu k zalévání. Chceš-li tedy, vezmi si motiku, vyčisti zahrádku a zalej lilii.
2: Ale stařečku, teď v zimě, jak bych mohla? Země je zmrzlá.
6: Jak chceš. Nemusíš.
0: Ne, ne. Ne, já chci. Jenom ještě pověz, kde najdu vodu.
6: Blízko skály, která chrání dům, je studánka. Zakrytá chvojím, sněhem zapadaná. Odtamtud přines vodu.
0: V čem jí mám přinést? Máš nějaký džbán?
6: To by bylo, Věru, lehké. Kdybych měl džbán, sám bych si vodu přinesl. Musíš vlastníma rukama odhrabat sníh, chvojí odházet a potom nabereš vody do dlaní a sem přineseš. A dokud lilie nerozkvete, budeš vodu nosit.
3: Ragnarova dcera v dlaních vodu nosí, ruce jednu ránu, slza na ně padá, a to proto, že má kulhavého ráda.

0: Stařečku, už celou věčnost okopávám zemi a v dlaních vodu nosím. Už jsem vlastním dechem lilii zahřívala. A ona nekvete a nekvete.
1: To, co se ti zdá věčností, je sotva týden. No, chceš-li vydrž, ne-li vrať se domů.
0: Chci vydržet. Dala jsem slovo. Ano, slovo. Já sobě sama. I tobě, můj muži.
1: Tak, vyčkej večera a o půlnoci jdi naposledy zalít bílou lilii. A až ti rozkvete, jdi za ní. Poslechni ji ve všem. Dobře ti radím.
2: Volám bílé hranostaně, volám vlky lišky z lovu, v rychlých samých předeženem třetí dceru Ragnarovu.
3: Skály i les i sněžné přesypy zakryla noc. Zimavě fičí, nikde ani hlásku. Jen Ragnarova dcera klopítá. Má vodu v dlaních, krutý trest. A voda hned jak oheň pálí a hned až k srdci zebe. Jak poslední kapka dopadla na okopanou zemi, udál se zázrak. Před očima jí vyrůstá stvol a listy. Květ nejdřív sevřený se rozevírá a vůně kolem, až se hlava točí.
0: Lilie krásná, květe bílý, pověs mi, pověs, kde můj milý?
3: Však když jí chtěla utrhnout, lilie zmizela. Ztrácí se ve skalách a zas je nad závějí, jako by říkala, pojď za mnou, pojď. A Ragnarova dcera jde, jde za tím květem. Je temná noc, jen lilie se větrem kolébá a vede ji a láká nebohou. Zapadne někde, zbloudí, zahyne. Polární lišky nastražily uši a sovy smutnou, smutnou houkají. Lilie stále napřed krok či dva a v němém mlčení té pusté krajiny, jako by její vůně říkala, jen pojď.
0: Jdu za tebou, lilie krásná. Květe bílý, zaveď mě, zaveď, kde můj milý. Ach, lásko moje, každý krok je těžší nežli kámen. Sníh jako nože bodá. Tady už ani ptáček nezaspívá. Jen vítr hvízdá nad závějí. Bojím se, bojím. Ne, že tady umřu. Však tebe musím zachránit, můj milý. Lilie bílá, květe srdce mého. Přiveď mi, přiveď mého přemilého.
4: Stůj, dcero Ragnarova, jak se odvažuješ vstoupit do mého království?
0: Bože, buď při mně, hlední medvěd. Jdu hledat toho, kdo je mi nejdražší na celém světě. Bílá lilie mne vede a snad mi pomůže i najít mého kulhavého psa.
4: Tak, kulhavého psa. Jsi krásná, dcero Ragnarova. Ty můžeš získat muže, který je tě hoden. Na místo kulhavého psa vezmi si mne. Krále ledních medvědů. Mám palác ledu na břehu Severního moře. tam budeš paní. Z bílých tuleňů budeš mít přikrývky a hranostajové a lišky budou tvými sluhy. Celá se zimou třeseš. Pojď, budeš spát v kajčím peří. Je jak vánek hebky. Máš hlad? A moje spižírny jsou plné lahůdek.
0: Ne, ne, nechci. Všechny poklady i všechny blaženosti tvého paláce mi nenahradí toho, koho miluji.
4: Co je to nechci? Jsi v mém království a tady odjakživa platí, co poručím já.
0: I kdyby mne to život stálo, tvojí nebudu. Dala jsem slovo.
4: Ha, slovo, slovo, slovo. Slovo je pára, kterou odfoukne lehký větřík.
0: Ano, tak, tak jsem to kdysi udělala. A lehkovážně nesplnila slib. Ale už nikdy.
3: Sotva to vyřkla, vítr zahučel, strašlivá bouře kolem a pak ticho. Není tu lední medvěd, není nic. Jen v dálce lilie se kolébá a září jasem, jak by zvala pojď. A Ragnarova dcera zas se potácí a jde a padá, zvedá se a padá. Došla až k hoře.
0: Jako z jedinkého kusu ledu. Jak jen jí obejdu. A kde je moje bílá lilie? Ach, až tam na vrcholku na mne kývá. Ale jak jít, když nohy kloužou po křišťálu? Jak se mám vyšplhat až nahoru? Jediná skulinka tu není pro mé ruce, abych se zachytla.
3: Každička slza, která dopadla na led, vyhloubila v něm schůdek. Maličký, mělký, jen pro špičku nohy. Však přece schůdek. Konečně byl tu vrcholek, a bílá lilie tam stála, vrostla do země.
2: Vítám tě pěkně, Ragnarova dcero. Teď, když jsi došla až sem na mou horu, čeká tě ještě jedna zkouška. Podstoupíš ji?
0: Ano, ano.
2: V ledovém srdci hory leží kámen. Černý a hladký. Lidé mu říkají smůla. Ten musíš vykopat a v kotli rozvařit. Na to, co se děje kolem tebe, nedbej. A nesmíš svou práci přerušit, jinak je vše marné. Tady je motika a tady kotlík. A měj se k dílu, Ragnarova dcero.
3: Jakoby novou silou vedena začala dívka kopat. Jen prvně uhodila do ledové skály, zahučelo to kolem a smečka vlků chtivě zaskočila. Kruhem ji obklíčili, vití nemá konce a lišky víří svými chvosty sníh a sněžné sovy na ní dorážejí, že sotva vidí na práci. A kruh se svírá. Už slyší klapat tlačné zuby. Už drásají jí kožíše. Však práci nepřeruší. V tom zaleskl se před ní černý kámen. To hora ledu srdce obnažila. A náhle ticho. Nikde nikdo. Jen Bílá lilie se vánkem kolébá a voní. Jak rozhořel se oheň a smůla klokotem začala vřít, už je tu zase.
2: Smůla se vaří, práce je hotová, všecko se daří, dcero Ragnarová. A teď utrhni lilii a vhoď jí do kotle.
0: Jak bych mohla tak překrásný květ vhodit do černé smůly?
2: Poslechni mne. Dala si slovo. Všechno se v dobré svaří a ty nebudeš litovat, že si poslechla. Až přijde ta chvíle, kdy den už nastává a noc ještě neminula, poběží kolem tři psy. Ty si dej pozor, jen jeden z nich je kulavý. Tomu vyleješ na hřbet kotel vroucí smůlí. Zítra bude všechno lepší než včera. Kres si odpíkala Ragnarova dcera.
3: Už hvězdy blednou, modrá s růžovou na sněhu si hrají a Ragnarova dcera čeká plna úzkosti. Už slyší štěkot, vidí psy a jeden kulá. Jen se vroucí smůla dotkla jeho hřbetu, zmizelo všechno v temném hromovití. Psí kůže pukla, spadla do rokliny a zapadla tam, kde si do závěje.
5: Ženo moje!
0: Můj milovaný! Krutě jsem za svou nerozvážnost zaplatila.

0: Především tobě musím poděkovat. Nebýt tebe, nebyla bych nikdy dokončila svůj úkol.
1: A jenom mě?
0: Ne, také medvědovi. I ten mi ukázal, jak mám být pevná.
2: A jenom mě?
0: Ne. I stařečkovi, který mi dal tu krásnou lilii.
3: Mně děkuješ? A na toho zapomínáš, kdo ti dal první radu?
0: Ba ne, ale vždyť to jsi byl vždycky ty, můj skřítku, hospodáříčku. Ty jsi byl stařečkem i medvědem.
1: To za tu sladkou placku. Za kus placky, ženicha.
0: Už ne kulhavého psa.
4: Svolal skřítek všechny vlky, svolal všechny lišky z lovu. V rychlých saních vezou domů třetí dceru Ragnarovu. A doma? Toho radování a jásotu a štěstí. Sestry se objímaly a otec štěstím zaplakal. Když večer sedávali při ohni, často si vzpomínali, jakže to všechno bylo. A když už všichni ulehli, přinesl otec misku mléka a položili na práh pro skřítka hospodáříčka. Bylo to daleko, až tam, kde lišky zpívají a sovy tančí, až tam, kde slunce po dlouhý čas nezapadá a zimní noci jsou jak uhel černé. Kdo by se tam chtěl podívat, ať sedne do mých saní. Za malou chvíli vyjedeme.

0: Ahoj kluci, vítejte v mé, tedy ušel nově pohádkové školce. Tralala, tralala, to je ale balada.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune. Ty máš ale náladičku. To asi kvůli dnešní návštěvě, viď?
0: Jasně, jasně. Už jsem tady návštěvičce připravil kýbl vody, aby jí tady nebylo moc sucho. Sice to na souši umí, ale má radši vodu.
1: Je, a tamhle, koukám, si připravil i občerstvení. Malé rybky, to je vidět, že si naší návštěvy považuješ.
0: Jo, jo, jo, holky a kluci, uhádnete, kdo k nám právě míří?
2: Ušounova hádanka.
1: Nastražte pěkně ušiska a řekněte nám, koho to právě slyšíme.
0: Jo, kamarádi, řekneme to pěkně všichni najednou, protože to víme. 3, 2, 1, Lachtan, jo?
1: Dovolte, abych vám představila Lachtana Fílu, vtipálka a super žongléra.
0: Ahoj, Fílo.
1: Ahoj.
0: Holky a kluci, Fíla už sice lidskou řeč poslouchá poměrně dlouho, žije totiž v zoo, ale říkal mi, že nemá talent na řeči a poprosil, abych mu překládal. A to já samozřejmě hrozně rád.
1: Tak rovnou přelož, ušounku, jakou písničku by chtěl Fíla zahrát na uvítanou?
0: No tak dobře, dobře. Jo, no tak prej má moc rád Pipi dlouhou punčochu a chtěl by tu veselou písničku o ní.
1: Tak to není žádný problém.
3: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušelnovu pohádkovou školku, ve které právě skončila písnička na přání našeho milého dnešního hosta.
1: Lachtana jménem Fíla.
0: A my zase té jeho návštěvy využijeme, abychom si o Lachtanech prozradili něco zajímavého. No a Fíla prosil hlavně o to, abychom si Lachtany nepletli s jejich příbuznými.
1: Aha, ty myslíš tuleně?
0: Jo, přesně tak. Lachtani jsou mnohem tmavší než tuleni. Jsou tmavě hnědí, rezaví až černí.
1: Když tak na Fílu koukám, mají zašpičatělý čenich a husté vousky.
0: A prý si Jani už říkala, že jsou skvělí žongléři. A Fíla je vysloveně machr a odborník na žonglování s balónem.
1: Jo, a co kdyby nás dneska něco naučil? Zacvičíme si spolu.
0: Co? Jo, Fíla je pro. Udělá nám prý takový začátečnický rychlokurs. Ušelnovo cvičení.
1: Tak holky a kluci, na dnešní cvičení budete potřebovat malý míček.
0: A zatímco Fíla si pinká s míčkem čumákem, jak se mu líbí, my si zkusíme něco jednoduššího.
1: Budeme si přehazovat míček z ruky do ruky. To je nejlepší trénink na začátek žonglování.
0: Mně to padá.
1: Já taky.
0: Ale vám to jde krásně, kamarádi.
1: A teď má Fíla míček pod bradou.
0: A my si ho tam pěkně podržíme taky. Tak to zkusíme s míčkem, který držíme bradou. Jo, tak zkusíme udělat několik kroků dopředu. Mně se přitom ale špatně mluví.
2: No, tak teďka ještě pár kroků dozadu a stačí.
0: Jo. Uf. Paráda, kamarádi, i Fílovi se to moc líbí.
1: A poslední cvik nám doporučíš, Fílo, jaký?
0: Pozor, prý máme zkusit i jeden těžší kousek.
1: Jo, a který?
0: Zvedneme a skrčíme jednu nohu a míček hodíme pod kolenem do druhé ruky.
1: Jako podhodíme?
0: No, přesně tak.
1: Počkej, zvednu jednu nohu.
0: No a hezky, pěkně pod kolenem si prohodíš z jedné strany na druhou ten míček a zase zpátky. No a zkusíme...
1: Já padám, mně to nejde.
0: Počkej, my to natrénujeme, co Jani?
1: To je pravda. A co kdybychom si k tomu tréninku dali písničku?
0: Jasně, no to bude super. Tak podhodíme pod kolínkem na jednu a na druhou stranu a ty už tam šoupni písničku.

0: kluci, stále posloucháte Ušou novou pohádkovou školku. Dneska tu s Janou máme super bezva, úžasnou, perfektní návštěvu.
1: Je tady s námi Lachtan Fíla. Moc hezky jsme si s ním zacvičili, i když on samozřejmě žongluje jinak než my lidi.
0: To dá rozum, vždyť je to Lachtan.
1: A víte co? Teď si spolu i zaspíváme.
0: No tak to jsem teda zvědav.
1: Já taky, ale Fíla říká, že prý zpívá skvěle.
0: To si jenom myslíš. No tak pozor, třeba mu půjde lidová písnička, kterou tu zrovna máme připravenou. Ušou novo zpívání.

0: No to teda, teda bylo.
1: Promiň, Fílo, ale tohle naše pohádková školka ještě nezažila.
0: Jo, zpívání ve dvou řečech, česky a lachtansky.
1: A písničku zpívala holka, strašidýlko a lachtan.
0: No teda, a všichni tři si za super výkon zaslouží pohádku.
1: Tak to teda určitě.
0: Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Vejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Na nákupu. Jednou maminka poslala telátko na nákup. Půjdeš do obchodu, řekla mu.
1: A proč?
0: Koupíš trošku sena k večeři.
1: Tak dobře.
0: Budeš si to pamatovat?
1: Budu.
0: Telátko šlo do obchodu a celou dobu si opakovalo.
1: Seno, seno, seno, seno.
0: Pak potkalo sestřenici Jalovici. Byla o něco starší než telátko a byla trošku nafoukaná, že už z ní za chvíli bude velká kráva.
1: Ahoj,
0: řeklo telátko. Ale sestřenice Jalovice mu ani neodpověděla. Pyšně chodila s nozdrami nahoru po dvoře a myslela si, že je nejkrásnější. A jak se tak procházela a nekoukala pod nohy, rozšlápla bobek. To už tak bývá. Telátko šlo dál a celou cestu až do obchodu se smálo, jak nafoukaná sestřenice rozšlápla bobek, až zapomnělo, co má koupit. A když se ho pan prodavač zeptal...
2: Co si přeješ, telátko?
0: Telátko řeklo...
1: Prosím, jeden bobek!

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka a náš kamarád Fíla má pro nás úkol. Lachtaní úkol.
1: A je, Ušoune, z tohohle úkolu budou mít maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, paní učitelky nebo páni učitelé... Uf, prostě dospěláci, kteří poslouchají s kamarády Ušounovu pohádkovou školku, velkou radost.
0: Říkáš to ale podezřele, jakože jim mít nebudou.
1: No, protože nebudou.
0: Jak to?
1: No, tak ten úkol od chvíli moc nepřehánějte, holky a kluci.
0: Ušounův úkol. Jasně, slyšeli jste?
1: Samozřejmě, Ušounku.
0: No, Fíla by totiž chtěl, abyste si zkusili promluvit lachtansky.
1: Abyste si zkusili, jak dělá lachtan.
0: No. To je ale teda lachtanština. Fílo, děkujeme, že jsi nám pomohl.
1: Teda dneska bylo i velmi výjimečné zpívání a teď i ten úkol.
0: Holky a kluci, slyším vás, jde vám to skvěle. A já mám ještě nápad. Víš, co by mohli holky a kluci večer udělat?
1: Pozdravit maminku a tatínka na dobrou noc jako lachtan.
0: Ne. Možná, že by mohli do sprchového koutu nebo do vany udělat lachtaní cachtání.
1: Ne, počkej. Teď nám budou maminky a tatínkové psát: dobrý den, Ušoune a Jano, přijeďte k nám uklidit.
0: No tak ne, tak jenom maličko můžete plácnout do vody jako lachtaňátko.
1: Jako lachtaní mláďátko.
0: Jo.
1: A než se Fíla přestane culit, pustíme si další písničku.
0: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte mou tady Ušounovu pohádkovou školku, ve které je dneska na návštěvě Lachtan Fíla.
1: Během písničky posvačil rybičky.
0: No to se ti to pěkně rýmuje.
1: No.
0: No, takže Fíla si dal sváču a už nám mává ode dveří. Tak ahoj, Fílo.
1: Zase se zastav, ahoj, ahoj.
0: A stejně jako se rozloučil Fíla, i my se budeme loučit.
1: Abychom se na vás zase mohli pořádně těšit.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: Ještě vás ale jako vždycky poprosíme o obrázky.
0: Jo, namalujte nám Lachtánka, jo? Může to být Fíla nebo úplně jiný Lachtán.
1: Může třeba žonglovat nebo jíst rybu, jak chcete, ale pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A my potom někomu z vás za ten obrázek pošleme odměnu.
1: Ale teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. To vás Ušoun pozdravil lachtansky.
0: Ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme jednu hodně veselou písničku a klidně si u ní můžete i pěkně zatancovat. Ahoj.
0: Ahoj. Ušounova písnička k tanci.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: mezi námi zvířaty.
1: Ahoj všem, vítejte v úplně novém pořadu Rádia Junior. Je tak nový, že vy jste jeho úplně první posluchači, takže o to víc vás vítám. Však se známe v klubu, z klubu Rádia Junior. Já jsem zvířecí agentka Veronika Hajková. Miluju zvířata, rostliny, lesy, vás, moje přírodní juniory a taky svoje přírodní hosty. A můj dnešní host je pro mě obzvlášť velká radost. Mezi námi zvířaty jsme se sešli s Davidem Krausem. Ahoj.
2: Ahoj, Verčo.
1: Davide, všichni vědí, že jsi muzikant, zpěvák, tvoje pecky z pořadu, tvoje tvář má známý hlas pořád kolujou světem, ale už se tolik neví, že jsi opravdu přírodní člověk a milovník zvířat.
2: No hele, já si myslím, že dneska vlastně je taková doba, kdy lidi poslouchají povídání hodně, že vlastně ta muzika, filmy, tyhle ty věci, že teď člověče ty podcasty a to povídání to, takže já to využívám, že lidi poslouchají povídání a povídám, jo, a vlastně často to má větší poslouchanost tohle povídání než ta muzika, jo. A právě povídám právě o té přírodě, protože si myslím, že by to lidi měli slyšet a děti by to měli slyšet a mluvím o tom často opakovat, protože mám doma malou holčičku, taky vlastně se snažím, aby jsem vůči tomu mobilu měl pro ní jiný alternativy a je to boj. Je to boj, takže já se snažím opravdu tu svoji holčičku vlastně tou přírodou od toho telefonu a od těch digitálních technologií, který jsem vždycky měl rád, tak myslím si, že už jich je dneska malinko moc a že to dětem může blbnout hlavičky.
1: Prostě jste se obklopili tou přírodou.
2: Ano.
1: Ty jsi teď v Rádiu Junior. Myslíš, že v tobě je pořádku s dítětem? Umíš se koukat na svět?
2: Nemyslím.
1: Ne?
2: A to vím, dneska jsem to tady říkal právě, že já jsem zestárlý děcko. Vlastně myslím si, že hodně chlapíků obdvlášť v showbiznisu a můžou být opravdu těsně klidně před smrtí a jsou to vlastně malí děcka. Ta hravost je u chlapíků jako, si myslím, důležitá. A já to teda v sobě mám, já to v sobě mám určitě a já to na sobě mám rád a mám rád takový lidi, kteří v sobě mají kus takovýho toho dítěte a toho nadšení a té euforie a já to mám. A jestli mám někde nějaký euforie, tak je to v přírodě. Vidím, že se mě vyhly kuřátka, tak já mám euforii, pak se na ně koukám na malý kuřátka. Já jsem schopný se koukat třeba 5 hodin v úplný tichosti na malý káčátka, jak choděj. O mě si rodiče mysleli, že jsem normálně postižený, jak jsem na to koukal dlouho, nebo na želvu. Já jsem sledoval jako dítě celý den želvu a vysledoval jsem, kam ta želva chodí a se západem slunce, že jde touhle trasou, že dělá, že má nějaký zvyky. Takže já jsem netrpělivý člověk, často jako vlastně nesoustředěný, ale jak jde o přírodu, o zvířata, tak tam vlastně ten čas umím vydržet neuvěřitelnou dobu se soustředit na to.
1: Já myslím, že to máme jako hodně společný, proto já jsem taky hrozně šťastná, že jsi dneska tady, že jsi můj první host v tomhle novém pořadu Mezi námi zvířaty. No a vy, milí junioři, samozřejmě to taky využijte. Pište Davidovi na radiojunior@rozhlas.cz. Můžete se s ním samozřejmě dopisovat nebo nám napsat cokoliv o vás, o vašich zvířatech, jak se všichni máte. Jsme prostě zvědaví na všechno. Takže radiojunior@rozhlas.cz. No a tím, že dnes je tak výjimečný den, mám tu výjimečného hosta, tak tady mám i dáreček pro jednoho z vás. Je to knížka mých pohádek Krámek pana Smítka. Je to vzpomínka na krámek, do kterého bych moc ráda jako dítě chodila. No a jako velká, tak to asi by byl můj krámek. Davide, kdo jsi měl krámek, co bys v něm nabízel?
2: Hele, já kdyby jsem měl krámek, tak já kromě zvířat mám ještě rád řemeslné věci, které má člověk na celý život. Můj krámek by se jmenoval věci, nebo by se jmenoval jenom na celý život. A byly by tam třeba boty. Protože dneska opravdu je plno věcí spotřebních a lidi je kupujou každý rok, pak je musí vyhazovat. Děti to znají, koupí si botičky, vyroste množička, musí kupovat nový. Tak to s dětma to nejde, děti musí tu botičku měnit. Ale když už člověk vyroste, tak dřív si nechali ty boty udělat u Duševce, přímo na tu nohu, takže jsem v tom dobře chodil a měli je celý život. Moje babička chodila v jedněch botech vlastně a v zimě a v létě se šetřila a chodila do školy bosa. Takže já bych měl krámek s takovýma, se říká, fortelníma věcma, který vydrží celý život a můžeš si je předávat z generace na generaci. Dřív takových věcí bylo daleko víc a dneska se všechno dělá tak, aby se to brzo rozbilo a musel si to koupit znova.
1: To říká můj host, zpěvák, muzikant, herec, malíř a hlavně pro nás milovník zvířat a přírody David Kraus. Takže, milí junioři, užijte si tu hodinku mezi námi zvířaty. Ještě jednou vás pěkně vítá hostitelka Veronika Hájková.

0: Posloucháte úplně nový pořad Rádia Junior Mezi námi zvířaty. Písničky i dnes vybral David Janečka. Tahle byla první a taky první, která provázela projekt Gump, pes, který naučil lidi žít. A slyšeli jste v ní zpívat i mého hosta Davida Krause.
1: No a já mám s tou písničkou neuvěřitelný zážitek díky tobě. Já mám kamaráda, no kamarádovi asi, já nevím, skoro 70, ale miluje psy. Tonda, jo, a je to takový pán, který celý život jako se ke mně hezky chová, takový můj druhý tatínek, a on říká, já miluju toho Gumpa, já bych ho chtěl vidět, vzal bys mě na premiéru, já se s ním chci potkat, a já jsem říkal, on to snad přehání, on takhle miluje starý chlápek psa, je to možný? Říká, já bych chtěl jít na premiéru, abych spohladil Gumpa. No a ty jsi pro mě zařídila tu věc, že jste toho Gumpa jste mě tam přivezli, on se z toho úplně zhroutil a on do dneška ukazuje ty fotky, ale že takhle pejsek a příběh pejska zaujme děti, pozor, tohle bylo opravdu fenomén, kolik to zaujalo dětí, ale že to zaujme takovýhleho skoro dědulu, který miluje zvířata a takhle se chce vidět s psí celebritou, to teda byl pro mě zážitek jako obrovský a pro ně ještě větší. Tak za to ti moc děkuju.
0: No já jsem na tu návštěvu taky moc ráda vzpomínám, protože to bylo tak úžasný psí prostředí, kde my jsme přijeli ze spoustou psů, nejenom s Gumpem, a všichni jsme je tam mohli vypustit na té zahradě. A pán měl taky dvě feny, myslím, že, a všichni tam spokojeně prostě si to užili. Takže to byla tak, pro mě to byla teda taky krásná návštěva a jsem ráda, že takhle na toho Gumpa vzpomínáš v hezkým, protože vlastně my jsme se potkali daleko před Gumpem. Já bych se vrátila do historie. Myslím si, že to bylo tak, že my jsme připravovali organizace, která posléze jako vymyslela Gumpa, Se psem mě baví svět, my jsme připravovali knížku Se psem mě baví svět. A tu knížku jsme chtěli udělat jako podle pejsku různých jako známých osobností a já jsem oslovila i tebe a ty jsi byl jeden z mála lidí, který když slíbil nějaký termín, tak to dodržel. Když slíbil, já se ozvu tohle. Já jsem úplně si říkala, kdyby byli všichni jako ten David Kraus, to by bylo krásně.
1: Neříkej, to rád slyším, ale to se divím, že jsem to byl já, jestli jsi mě s někým nespletla, ale
0: ne.
1: Mně se líbilo, že já jsem hlavně napsal pojítku o Hugovi a ještě jsem dal i obrázek Huga.
0: Ano.
1: A dneska už toho Huga nemám.
0: Já jsem
1: šťastný, že Hugo má svoji kapitolu.
0: Má kapitolu, nádherný obrázky, já jsem byla úplně šokovaná, když jsem viděla, jak ty krásně maluješ, ale ty jsi udělal ten příběh, který já si myslím, že bychom juniorům teďko teda měli připomenout. Jak ten tvůj Hugo sněd tu špejli?
1: No hele, sněd tu špejli právě tady na tom baráku, kde jsi byla s Gumpem. Tak tam bylo hodně pejsků a grilovačky klasický, že jo? A představte si, děti, já jsem ráno vstal a vidím, já jsem nějakýho buldočka, bostonskýho teriéra, to je takovej vlastně flekatej buldoček francouzský, malinko hubenější, ale taky takovej zarputilejší, má i trošku jinou povahu. A představte si, že na tom mém pejskovi byla normálně týpí. Představte si na té kůži, na tom hřbetě, si představte, jako kdybyste tam dali tyčku a ta tyčka držela tu jeho kůžičku a on měl normálně týpí na zádech ten pejsek, jo. A já jsem si říkal, co to je, tak mám halucinace, ten pes má prostě na sobě skoro jehlan jako na zádech, jo. A to, kdyby to byl nějaký bolák, tak by nebyl takhle pravidelný, co to je. Teď jsem si holek, ale Hugo nic nebolo, normálně vrtěl ocasem, jenom měl na tuhle tu pyramidku na sobě. A já říkám, tak jedeme okamžitě, že jo, na záchranku psí. Tam jsem přišel, když ho uviděli, tak tam mi málem vypadly oči z džůlku, říkali, co to je, co to má ten pes na zádech? Já říkám, no právě, že nevím, to mě musíte říct. Tak si představte, že ho vlastně zkoumali, že ho nějak skenovali, co v sobě ten pejsek má. A představte si, co se nestalo. On měl v sobě špejly z ražniči. Ražniče, to je takový to papání, jak se to masíčko se zeleninkou napíchá vlastně na špejle a pak se dává na grill. A někdo vyhodil ty špejle do popelnice a Hugo, který miloval veškerý zbytky, on by sněd i otrávenou věc, to byl jeho hlavní koníček celoživotní, tak spolknul vlastně tady tuhle tu věc. A jak měl to střívko vlastně, který je zatočený, je takový sešmodrchaný v tom bříšku, tak ta špejle propíchla to střevo, vyjela ven, jezdila tím psem, vůbec nechápu jak, až mu vyjela až pod hřbet a tam teda vůbec nechápu jak, tak si stoupla vlastně ta špejle a vytáhla mu tu kůži. Takže ty doktor říkali, my jsme nic takovýhleho nikdy neviděli, váš pes je fakír, říkali. Váš pes je fakír. Jak se to dostalo do této polohy? A pak teda měl operaci a vyndali to z něj, ale jako vlastně byl to pejsek, který měl nějaký velmi malej sklon, teda jako asi necítil bolest. No.
0: No, já musím říct, že Hugo dopad dobře, prostě já jsem ho hlídala během fotografování fotky, kterou vidíte za mnou, to jsme dělali zase kalendář z pejsky, kteří měli velkou smůlu a byli dlouho v útulku bez takového nějakého zájmu, takže jsme z nich udělali kalendář a s jedním se vyfotil tady taky David.
1: Takže... A je to, já bych chtěl říct, že to je jedna z nejhezčích fotek, kterou mám a pořád ji používám a s paní fotografkou se kamarádím, jsem zase ti děkuju, že jí mám. Samý krásný věci mám od tebe.
0: My máme společného opravdu moc krásných věcí. Mým hostem dneska v pořadu Mezi námi zvířaty je David Kraus. Můžete mu psát na radiojunior@rozhlas.cz.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Mým dnes hostem je David Kraus. Já jsem moc ráda. Máme tady několik dotazů pro tebe, Davide. Kolik máš psů a jestli pak tě poslouchají ti psy?
1: Tak můj osobní pes, jako vycvičený mnou, je tady Evelína, který je ctí, teda, že tady může být. Teď leží a zrovna kouká na tebe dole, ona tak jako leží.
0: Evelinko.
1: Ona leží jako žába,
0: no.
1: Má ty nožky vzadu a pak má ještě teda, moje žena vlastně, my máme každej svýho psa. Já mám Evelínu, já se taky považuji za spláclýho psa. Lidi si vybírají pejsky, který mají pocit, že jsou podobný, a já jsem se vždycky považoval za spláclýho člověka, takže mám spláclýho psa a moje žena je zase taková vyhublá a já jsem mi vždycky říkal, ty seš takový italský chrtík, tak ona to slyšela párkrát a pak se ho pořídila, takže my máme si představit tohodle psa a vedle něj italského chrtíka svek štaflíka špagetka a jako máme, a ten je teda takový jako jiný, ale já musím říct, že mi poslouchají všechny zvířata, všechny děti. Já jsem nikdy neměl problém s tím, že by mě někdo neposlouchal.
0: No tak vidíš, já mám teda taky ráda placatý psy, já mám buldoka, takže vždycky jsem měla buldoky a nikdy mě žádný ten buldok neposlouchal a jsou to teda hrozný grázlové.
1: Jseš moc hodná, víš, asi.
0: No trochu jo, já myslím, že tenhle ten můj mě poslouchá, že mě to jako miluje, ale odsaď pocať.
1: No právě, ale hele, je to jako s holčičkou, kterou máme, malou, a její maminka vlastně jí všechno odpustí a já, ne že bych jí nějak trestal, nebo byl jsem, ale já jsem důsledný, a když něco zakážu a nebudeš se koukat na pohádku, protože jsi zlobila maminku, tak se na ní nekouká. Když to její maminka
0: vyměkne.
1: Půl hodiny vyměkne.
0: Maminka
1: a pak
0: vyměkne.
1: Se diví, že ona prostě je vzteklá, že jo, ale takhle ono s těma pejskama je to úplně to samý. Já jsem nikdy pejskovi nedal od stolu nic, jo, a nežebral, jo.
0: Ano.
1: Ale pak jsme přijeli za prarodičema s holčičkou, ty ji začali krmit a od té doby mám žebráka, ale u mě nežebrá, protože ví, že nic nevyžebrá, ale jinak u tebe už žebrá právě teď. Za tebou přišla, že by něco mohlo být. Takže ta důslednost je důležitá. Myslím si, že to není o přísnosti, ale o důslednosti.
0: Evelinko, ty jsi objevila mezeru, viď? Mezeru v zákoně. No jo. Ty jsi můj miláček. No a tak myselky s Evelinkou už jako známe. Ale teď já ti něco řeknu. Já mám problém s mým buldokem, protože nám se stalo jednou v Dobřichovicích, že my jsme šli tam na Silvestra, měli jsme teda buldoka na vodítku a najednou přiletěla slepice přímo mu pod ksicht. Úplně musím říct, můj muž nezareagoval včas a tam slepice to nepřežila. Tak jako, že pes na vodítku.
1: Jo.
0: On ještě v tom skoku vlastně, nebo v tom vzduchu jí chytil.
1: Jo. A polknul.
0: No, a jak jsi ty naučil, prosím tě, vycházet ty pejsky se slepicema?
1: Hele, tak Evelino, prosím tě, teď leze zrovna do kabelky. Prosím tě, protože tam dostala nějaký dobrutky. Já mám kachny, pak mám slepice, no. A pak jsou tam kočky, to jsem nenaučil. A ještě teda musím říct, že moje dcera, my sbíráme jednu věc. A jestli něco, my sbíráme buldočky. Jak je někde buldoček na tričku, na hrníčku, my kupujeme buldočka, my prostě sbíráme buldočky. Máme doma plno různých buldočků v různým provedení. Ale vlastně ty ptáci a tyhle ty věci, ten pes člověče umí nějak rozlišit, že to je naše slepice. Naše vajíčka. Pozor, ona by si asi vzala vajíčko, ona si ho umí jemně odnést, tak aby si ho tím zoubkem nerozbila, pak si ho někde tajně nebo si zahrabe vajíčko, to umí taky. Ale nějak respektuje, že jsou to naše zvířata. Problém je jiný v tom, že já, když jim nesu třeba zbytky těm slepicím a kachnám, tak hele, ona přeleze tři ploty. Prostě ona opravdu je, jak ty koně, co skáčou parkour. Ona přelejzá ploty, drátěný, vylejzá těma růžkama, železe normálně šplhá po těch rozí. A ona miluje žrát suchý rohlíky, bábovku starou suchou. A teď se tím úplně naplní a pak jako tam leží tlustá za těma všema vlastně ohrádkama, které tam jsou kvůli ní. Já ji neumím vlastně oddělit od žrádla. Ale neútočí mi teda na moje zvířata. Kromě koček. Nesnáší kočky. Nevím proč, ale je tak pomalá, že nikdy žádnou nechytne. Jo, musela by ta kočka být nějaká nemocná a myslím si, že by stejně nedohnal. Měli jsme i králíka, si představ, na zahradě. Volně.
0: No to mi taky.
1: Protože králíci neutíkají. Králík je teritoriální, takže ten králík byl volně na zahradě. A jsem si říkal, třeba ho chytne. Vůbec, normálně ta vedle něj žrala trávu, ještě vedle králíka, ona má ráda trávu hodně. Takže vlastně to jí natrávení. Takže je to vlastně hrozně hodnej pejsek a nikdy ničemu jako neublížila.
0: No tak bohužel já teda bych k vám asi jako s mým buldokem nemohla. Jo. Protože králíček by nevadil, to jsme měli návštěvu s králíčkem, slepice. Ale ta slepice je prostě, on miluje malý pejsky, do českování je chrání, víš, jako on je taky hrozně jako fajn, ale prostě ty slepice, no.
1: Ale zase ti můžu říct, že třeba ty kočky, já jsem tam říct, mě tam chodily kočky, jo.
0: No.
1: A zase tím, že tam nemám ty kočky, tak tam mám ptáčky. Když máš někde kočky, tak nejsou síkorky, nejsou ty ptáčky, nejsou ještěrky. No. Ty kočky vymlátěj, vlastně pozabíjej všechno, co se hejbe, protože si s tím chtějí hrát. Takže já teď mám buldoka a mám tam síkorky a všechny ptáky. A vlastně je to taková, takže zně víc ochranář vlastně zvířat, než nějaký zabiják, přesně to je opačně.
0: No musím říct, že jak jsi mluvil o tom, že pozoruješ ta kachňátka, nebo když jsi byl malej, tak já takhle vydržím hodinu a to ještě mám takhle po ruce dalekohled. Pozorovat ptáky na krmítku, protože já ten dalekohled tam mám, protože když tam přiletí někdo a já si nejsem jistá, tak vedle druhou ruku mám atlas ptactva. A jsem takový uchylák, ale já si to pak stejně nepamatuju, musím se na to podívat znova. Ale prostě vydržel bych taky místo televizního filmu klidně.
1: Mě tam lítají pořád ty samý ptáci, takže to jsem si našel samozřejmě, ale právě když jako čekám, že přiletí něco speciálního, ale ono je to taky často tím, co jim dáváš do toho krmítka. Jo, takže jako na slunečnicový semínka ti jako tahle ta sojka nepřiletí, jo, sojka prostě žere hmyz. Ale kdyby si dala červíky nějaký jako do mističky, to by zkoukala, co ti tam přiletí za ptáčky. Takový ty normálně, co se prodávají ve Zverimexu, doporučuji dětem, tak zkuste v zimě dát do mističky a něco uvidíte, co přiletí. Pak vítají úplně jiný ptáčci.
0: V zimě se musí dát pro všechny. Dát pro všechny. Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty a mým hostem dnes je David Kraus. Děkujeme za dotazy, které jste mu poslali a můžete posílat další na Radio Junior @rozhlas.cz.

0: Víš, že skřítek Hayaya má narozeniny 2. ledna a v rozhlase existuje už 65 let?
1: Tolik? To jsem nevěděl.
0: K jeho narozeninám vznikl úplně nový Hayaya s názvem 7 pohádek noci.
1: To je pěkný dárek. O čem to je?
0: Hayaya zavzpomíná na to, jak byl ještě malilinký skřítek a moc toho nevěděl. Naštěstí se ho tehdy ujala mocná a moudrá paní noc.
1: No tak to se nemůžu dočkat, až si to poslechnu. Hayaya, mám moc rád.
0: 7 pohádek noci budeme vysílat od 5. ledna vždy v 19.50. Najdete je taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: A vyprávět vám je bude Jan Cina.
2: Posloucháte Klub Rádia Junior? Ne, není to Klub Rádia Junior, je to pořád Mezi námi zvířaty. Tak, to jsem si říkala, že se mi dneska stane, že se takhle spletu, protože tady 12 let vysílám Klub Rádia Junior a dneska mám svůj krásný první pořad o zvířatech, který se jmenuje Mezi námi zvířaty. No a můj host, který to tady vlastně dneska nastartoval, je David Kraus a David je milovník zvířat, přírody a všeho. Já jsem se teď dozvěděla, že protože jsme si povídali během písničky, že ty jsi choval pavouky.
3: Já choval, co pavouky? Já choval pavouky, hady, žáby. Já byl terárista, jo. Červy, kobylky, kudlanky, jako hmyz, jo. A vlastně ty pavouci jsou skvělí, protože on dlouho vydrží bez žrádla. Pavouk je skvělý, že začneš, to jsem miloval, že jsem šel na tu burzu jako malý chlapeček. Měl jsem 50 korun třeba, takže jsem neměl na nic, moc jsem neměl. Ale měli malý pavoučky, ty chovatelé těch pavoučků, většinou jsou to skřípkánci, takový chlupatý pavoučci, tak když koupíš velkýho skřípkana, ten už je za 500, za 600, ale když koupíš malinkýho skřípkánka, který je takhle veliký a vejde se do takový té krabičky od filmu, se to prodávalo, jak byly ty krabičky od kinofilmu, tak ten stál 50 korun. A teď si představ, že já jsem si koupil tohle malinkýho skřípkánka a krmil jsem ho od 100 milkama, to je taková malá muška, co lítají třeba na pomeranče doma. Nebo na jabka. A krmíš toho malýho pavoučka a jednou za týden mu musíš hodit nějakou mouchu nebo mu chytneš komára z okna a on ti vlastně postup to chrápe Evelína. Jo?
2: No, jestli a, to slyšíte, no, nevím, no, že? Tak
3: ona zabere, já myslím, že se tam dostane do éteru. To bych si trošku přál. Jo, to není moje babička tady se mnou, co usla, to je moje Evelínka. No a teď si představ, že máš to malinkýho pavoučka a teď ho krmíš. A on za měsíc už je dvakrát takovej a najednou tam přijdeš té krabice a tam jsou dva pavoučci v té krabice a jeden je větší a druhý je menší. A ten menší pavouček, to je to, že ten pavouček má takzvaný svlek. To znamená, že on se svleče kůži, ale z té kůže vyleze už dvojnásobný pavouk. A mě bavilo je takhle piplat, takže ty pipláš z toho malého pavoučka, pavouka, kterýho pak máš plnou ruku, vlastně velikýho. On tě takhle vyroste třeba za rok a půl. A ten už má teda cenu, protože se ho musela vypipla. A on je na tebe taky zvyklý, ten pavouček. Takže mě hrozně baví, doporučuji všem dětem, protože ten pavouček, abyste mě vydrží v té krabičce třeba měsíc. A víte, co on má za výhodu, ten pavouk? Jemu nevadí, že je v té krabičce. On je spokojený. On si tam udělá vlastně takový svoje doupátko a je v ní spokojený a to, že tam má málo prostoru, mu vlastně vyhovuje. Takže všem dětem, co chtějí začít s něčím, nemají moc času, doporučuju pavoučky. To je skvělá zábava. Úžasná. Můžete jich mít doma třeba, znám lidi, co mají doma stovky pavouků a mají v poličkách. Samozřejmě útěk může proběhnout, jo, ale vlastně sbírají a vyměňují s jinýma pavoukářema. To je hrozně zábavný koníček.
2: Já miluju pavouky, naopak já se myslím, že pavouci jsou hrozně užiteční, když už se teda dělí zvířata na užiteční, což teda nemám moc ráda, ale fakt je, že by nás tady ten hmyz možná sežral, kdyby nebylo pavouku a netopíru, ale na druhou stranu jsi říkal žáby a útěky, já si pamatuju, když jsme tady měli žábu v rádiu, tak jsme tady skákali úplně stejně jako ty žáby.
3: Tak se štětíte žáby.
2: No, ne, protože oni nám utíkali právě, jo, vždycky hup, hup a my hup.
3: Já měl takovou žábu, která už byla, já jsem měl skokana hrabavýho, no. To je africká žába, taky se chovají na ty žabí stehínka, protože to nejsou stehínka, to jsou stehna. To je žába, která vypadá jako miminko, je veliká. Moje máma, když jsem měl doma, tak říká, Davidku, tohle už je moc. Já jsem měl prostě terárko, v kterém byl molitán, jo. Protože ta žába potřebuje vlhký prostředí. A ona je tak velká, že kdybych jí tam dal kytičky, ona to všechno rozšlape a sedí tam jak prasátko, pak nahromadě hovíne. Takže tyhle žáby se chovají tak, že pod ní dáte molitánek. Ten je plný vody, žába na něm spokojeně sedí a kouká, co jí dáte za dobrotu. Jo. A ta žába je tak blbá a tak velká, že vlastně stačí vzít cokoliv, zahejbat s tím a ona to polkne. Akorát, že ta žába, oni sežerou i myši tyhle ty žáby, jo, jak jsou veliký. No, ale pak jsem jí dal pryč, protože myšma jsem, já jsem vlastně nikdy neměl zvířata, který by se krmili.
2: Druhýma jako, zvířatama,
3: no, nevadily mě rybožraví třeba hadi, jo, ale tyhle ty myšožraví, to už je nějak pro mě těžký. To už je, ale můžu vám říct, že se bojím jedinýho zvířete se štítím.
2: No.
3: Myška, když mě přeběhne. Já, který máme opravdu jako i jedovatý hada jsem měl v ruce, tak jako proběhne myš, hele, po pokoji a já jsem na posteli, já se strašně štítím myší doma. Prostě to mě, to se můžu zbláznit, jako. Je mě jich líto je zabíjet, snažím se je chytat jako živý, ale já se strašně štítím myší. Nemám to rád. Mladá myška.
2: Mě to odnaučil kocour, který mě nosil domů, že jo, tak to je jedna věc, že jsem jí pak vždycky chytla, vynesla, prostě měla jsem rukavici tam připravenou, ale můj syn takhle neměl rád právě ty žáby a to u nás na chalupě nám ty žáby jednu dobu chodily do, než jsme tam měli na dvoře užovku, tak nám žáby chodily všude, že jo. No a teď ona mě volá ze svýho pokoje, mami, zase tu mám žábu, dělej něco, že jo. No a teď po pár letech říká, mami, mám tu zase žábu, ale nechoď sem, ona si odhopká.
3: No, a když tam pak máte úžovku, tak babi, úžovka poliká žábu a to je terapie. To je velmi nepříjemná show, protože ta úžovka žere tu žábu, prosím vás, zaživa.
2: No,
3: takže prostě, to trvá dlouho.
2: Ano. Je to, samozřejmě tohle to člověk nechce nějak moc vidět, ale co může dělat, je to prostě příroda.
3: No.
2: Jo, je to příroda. No a o přírodě si dneska povídáme s Davidem Krausem, takže máte ještě možnost se přidat radiojunior@rozhlas.cz. Pište, máme před sebou ještě poslední část našeho povídání.

0: Mezi námi zvířaty se jmenuje nový pořad Rádia Junior, který právě posloucháte. Mým hostem je David Kraus. Dneska tu není ani jako herec, ani jako muzikant, ani jako malíř. Dneska je tady jako milovník zvířat a taky dotazy tomu odpovídají. Takže my bychom měli někomu z vás poslat knížku, kterou jsme dneska přinesli jako dáreček. Já si myslím, že první nám napsala Veronika, takže Veroniko, pošleme ti knížku, děkujeme za dotaz a ten tvůj dotaz zní, jak to probíhalo, když jsi koupil slepice, máš i kurník?
1: No, tak každý, kdo si pořizuje slepice, by měl mít kurník, jo. To je jako potřebuje někdo mističku pro pejska a pelíšek, tak i ty slepice potřebují svůj pelíšek a to je kurník. A v dnešní době ho potřebují obzvlášť, protože když ten kurník nemáte a ještě není zabezpečený ten kurník, tak ty slepice mít nebudete, protože ty lišky, ta příroda, si k ním najde cestu, jo. No. A slepice, to je ta největší dobrota pro lišky, pro kuny. A opravdu dneska ty zvířátka, tím, že je ty přírody neustále míň a míň, tak ty zvířata vlastně jdou i do těch měst. Teď my tam máme v Míšku, nám tam chodí po náměstí prostě divoký prasata, protože už nemají kde být. A stejně tak ta liška, nemyslete si, když budete bydlet někde v Praze, že vám tam liška nepřijde, abyste se nedivili. Takže já mám, prosím vás, kurník, ale to je trezor v podstatě. Já mám trezor. Za prvé slepice mám ve voliéře, aby mě to nepřelezla. Ale v té voliéře je nebezpečně, když vám tam pak ta kuna vlítne, což se mi stalo. Pozor, Evelíne v kabelce zase. Tamhle, dobrý. Tak nejhorší je, že když vám vlítne do té ohrady za těma slepicema, tak vám žádná neuteče v té ohradě. Jo, takže ona je tam vymlátí všechny, ta liška nebo kuna. Takže já jsem si říkal, tak já ještě potřebuji něco v té ohradě. A ty slepičky mají jednu výhodu, že oni se soumrakem vlastně zalejzají do toho domečku, kam je naučíte, tam spejí na bydílku a to jsou nejzranitelnější. To na ně vlastně ty lišky a kuny útočí. No a já mám kurník, můžete si to najít na internetu, David Kraus a jeho kurník. Já mám nejlepší kurník na světě v tom, že se zavírá podle sluníčka sám, takže podle toho, jak ubejvá světlo, tak se vlastně zavře sám, slepice jsou v trezoru, nemusím tam bejt a jsou v bezpečí. A ta liška se na ně nedostane. Ani já se na ně nedostanu, když jsou zavřený v tom kurníku. Ale já ho můžu ze zadu otevřít a vzít si vajíčka. Takže musím opravdu doporučit kurník, který se zabezpečí a zavírá se. Když nebudete slepičky zavírat, je velká možnost, že o ně přijdete. Přišel jsem o ně mockrát už, dokud jsem tohle neměl.
0: No, to je pravda. A on se to ráno zase samo otevře.
1: Ráno, tam je vlastně fotobuňka na světlo, takže jak se začne stmívat, ubytek světlo do toho pomalinku začne sjíždět. Musíte to nastavit tak, aby všechny slepice tam stihly zaběhnout. Protože když zůstane jedna slepička venku, to jsou ty nejoblíbenější dobrůdky. Tato opuštěná slepice, co se nemůže dostat do kurníku, to jsou ty nejoblíbenější pro ty lišky právě. A nejtěžší období se slepicema uhlídat je, prosím vás, na jaře, kde mají ty lišky a kuny vlastně mladý.
0: Ano.
1: Tak to jsou úplně
0: dravci
1: a jsou úplně šílený. No. Ale já mám rád teda stejně, možná mám ty lišky a ty kuny ještě radši než ty slepice, takže já bych kvůli svým slepicím kuně ani lišce nikdy neublížil, dokonce soused můj chytil lišku, dali jsme jí ty slepice, co zakousla na cestu a vezli jsme jí daleko, jí vez soused vlastně autem a tam jí vypustil a ještě jí dal ty zakouslý slepice jako na přilepšenou.
0: No, já jako tohleto všechno chápu, prostě my jsme takhle měli taky kuny, můj muž říkal, já jsem jí měl asi zabít, že jo, já jsem říkala, ne, udělal si dobře, protože našel mláďata, ale ještě mě zaujalo tvoje, jednou jsem někde slyšela vyprávění o mravencích, já mám totiž taky mraveniště.
1: Lesní
0: velký. Mravenci jsou vzácný, mi to potvrdil můj kamarád, který je zoolog, ale já ti řeknu rychle příhodu, mě nikdo ty mravence netrápí, ale oni prostě začali zvětšovat svoje mraveniště do cesty, kterou my potřebujeme jezdit. A já jsem se rozhodla, že seženu odborníka, který mi poradí, jak přestěhovat mraveniště.
1: A co ti poradil, by mě zajímalo?
0: No, já jsem ho sehnal a on strašně nechtěl sem přijít, protože říkal, že on přednáší v Americe a tohle, že jako není to žádnej to sekora a to. A než jsem ho přemluvila...
1: Není to žádnej sekora, to je dobrý.
0: Tak si představ, že my jsme přijeli na chalupu a úplně to mraveniště zdevastovaný a myslivec tam, co chodí, to říkal, to udělal jezevec. Jo. A ty mravenci se přestěhovali přestěhovali to mraveniště k plotu do takový soustavy klacků, který tam byly nějaký hozený. Takže oni si to, tohle je prázdný, to, co oni nám nacpali na cestu, jo, to jsme, a oni sami si to takhle vyřešili. Přestěho,
1: takže se to vyřešilo samo.
0: No úžasná věc a teď je tam samozřejmě chodím je tam to, ale nikdy se mi nestalo, když bych jim tam třeba dala kousek nějaký broskvičky, nebo jestli jsem myslela vždycky, když oni na to jdou jako na lince třeba v kuchyni.
1: Ne, ty přírodní mravenci. Ale to mravenci, jsou malí. No. To jsou malí mravenci, který milují cukr a milují jako vlastně sladký a tohleto. Ale tyhle ty velký vlastně mravenci lesní, který jsou chráněný teda mimochodem, takže já jsem hned sousedovi, který mi tam nanělil jar, tak jsem řekl, ještě mě šáhneš jednou na mravence a já tě to, jako fakt mě rozčílil hrozně. A on říkal, a tebe nekoušou. A já říkám, nejsem idiot, promiňte, nejsem blbej, jako jo. Ale tebe koušou, úplně zabíjíš.
0: Proč by měli kousat mrav? Jsem v životě nevěděl, že by mě pokoušou.
1: Koušou, ale oni opravdu mě nepokoušou.
0: Jako jak to se tam mezi ně člověk jako strčí ruce a pak
1: ne,
0: ho kousne?
1: Ne, on stál nebo? Prostě, ty mraveniště vlastně byly na hranici našich plotů a u něj asi měli nějakou zónu, kam on prostě šlapal, jo. Tak jako prostě příroda se musí respektovat nějakým způsobem.
0: Oni jsou tam doma,
1: a oni mají nějaký teritorium. A on si neuvědomuje, že kdyby neměl mravence, tak má třeba klíšťata na sobě. Mravenci vyzbírají klíšťata, sbírají vlastně hmyz škodlivý, udržujou mšice, že jo, pěstujou. Mravenci si pěstujou svoje mšice a sbírají z nich takovou šťávu, opravdu je pěstujou, jo, aby vlastně se rozmnožovali a sbírají z nich takovou šťávičku. No a mě ten soused je chtěl povraždit tím, že polil nějakým tam saponátem, tak jsem se zlobil. No a já jsem je chtěl taky přenášet jako ty. A soused mě polil, já jsem se tam s ním pohádal, ale jak je polil tím jarem, tak já tam přišel prostě opravdu za 14 dní. Furt jsem mě chodil kontrolovat, lek jsem se, že mě polil, takže se odstěhu a najednou hele, vidím, že mravenci jsou pryč. Úplně smutnej jsem chodil po zahradě, já jsem na to byl pyšnej, každý, kdo k nám přišel, říká, mám tady svoje mraveniště, nebo ne moje, ale jsou tady se mnou lesní mravenci. Koupil jsem si i sekačku, představte si, abych nesekal mravence v sekačce, která nasává vlastně broučky a rozseká je a pak je vyplivne zpátky na záru, tak já jsem si koupil vřetenovou sekačku a ručně jsem sekal, abych žádnýho mravence nerozsekal. No a teď si představ, že jsem říkal, tak on mě opravdu jako tak zhnusil ty mravence, že oni se odstěhovali. A to už se jednou před ním stěhovali, jo, oni to. A pak takhle jdu, zavírám vrata, říkám, co tady dělají ty lesní mravenci? A představ si, já jim mám u vrat, kousek od cesty. Ale kdyby jsem dal pravítko a dal jsem ho na tu samou linku vlastně s tím a dal jsem ho 300 metrů rovně, tak oni jsou úplně na té samé čáře, na centimetr, jenom v takovém dřevě, už si našli příbytek, kde jsou víc vesepečí, pořád jsou u mě, jsou chytřížek, jsou silné, ale jsou opravdu přesně rovně, oni to mají opravdu podle světla, podle nějakého sluníčka, mají svoje zákonitosti, takže ty je nedokážeš přenést, protože oni mají opravdu, i mají rádi rostliny v jejich blízkosti, u kterých rádi ty mraveniště zakládají.
0: To jsou chytrý ty mravenci, že jo?
1: No oni jsou organismus, včely jsou taky chytrý, ten organismus, který funguje jako dohromady, týmově, to je týmová věc.
0: Ježíš Davide, já se musím někdy přijet podívat na tvoje mravence a ty musíš s rodinkou přijet na moje mravence, ale teď máme už jako vlastně skoro konec toho našeho povídání, takže já bych využila ještě tu poslední minutku na to, na co se ptá Rozička. Rozi, já tě zdravím.
1: Kdybys
0: mohl potkat jedno zvolné příře ve

0: Čechách takhle je, vidím žalubek. Jsou to zvířátka, které jsou jenom v čistý vře. A raka jsem ale viděl. Českýho krásného raka jsem viděl. To je zážitek. To jsem zažil jako malej. Třeba už tam potoce dneska nejsou, ale měl jsem to štěstí.
1: Davide, já ti moc děkuju za návštěvu zde, že jsi mi tak krásně otevřel ten můj pořad s jinými zvířaty, že jsme si to tady užili. A přeju, ať se všechno daří v přírodě i v práci. A děkuji ještě jednou. Mým hostem dnes tady byl David Kraus.
0: A já taky děkuji a přeju tomuhle pořadu co nejvíc diváků a posluchačů.
1: Díky.

poli byt větší než dva domy, když tu nejsi se mnou, vidím jenom démony, na mý duši prázdno, nevím jak je říct mám, přitom je to pár slov, miluju tě moc, moje lásko, víš já, dým po mém bytě mráz, všude kolem mám myšlenky na tebe já, bez tebe nedejchám, nenávidím bejt sám, bez tebe nejsem já, nevím jak ti říct mám, nevím jak ti říct mám, když tu nejsi všechno kolem mě umírá, a díky tobě pořád dejchám, nikdy jsem nevím.

0: Expedice Severna Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

vzpomínám na to, co bylo, na všechno to, co se mi do paměti vrylo, proto píšu dál, co teď v hlavě mám, fortissimo. Řekni, co je tvojí nejsilnější hodnotou, je to kariéra nebo vize s rodinou, o tom poslední dny často přemýšlím, jedno bym a potom zas vůbec netuším.

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Junior. Čau všichni, posloucháte Rádio Junior. Od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Máme úterý 7. července. Pojďme si společně užít dnešní odpoledne. Čeká nás další lifestyleový klub, už předposlední a s ním spojený zajímavý host. Ten za námi ale dorazí až v 7. Už teď ale startuje odpoledne jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady, no a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
1: Minutové zprávy.
0: Spolek rožnovských žen z Rožnova pod Radhoštěm slaví 50 let od svého založení. Patří k největším ženským sdružením v České republice. Už půl století nabízí prostor pro společná setkávání, vzdělávání i dobrovolnickou činnost prostřednictvím kurzů, besed a dalších aktivit. Návštěvníci filmového festivalu v Karlových Varech dnes uvidí reprízu Světelné show z drony, která byla součástí slavnostního zahájení. Představení začne v 10:30 a potrvá 10 minut. Nejlepší výhled budou mít diváci před hotelem Thermal a drony budou létat nad Sokolským vrchem. Nad městem jich poletí 1300 a vytvoří obrazce široké až 220 metrů. Na jižní Moravě od dnešního odpoledne hrozí zvýšené riziko požárů. Může za to dlouhotrvající sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav. Platí až do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Hrozí i zhoršení kvality vzduchu, které může u některých lidí způsobit dýchací potíže. Dnes je oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno, na severu a severovýchodě se dnes vyskytne i občasný déšť nebo přehánky, malá pravděpodobnost je i na bouřky, nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 26 až 30 stupni a v 1000 metrech na horách máme kolem 18.

Holka, kluci, dneska máme úterý 7. července, 188. den roku 2026 a svátek má dnes Bohuslava. Ženské křestní jméno Bohuslava je spolu se svým mužským protějškem Bohuslavem slovanským jménem. Význam jména je jednoznačný. Bohu sláva. Ta, kdo oslavuje Boha, Boha oslavující. Jde o slovanskou podobu řeckého jména Timotea, což mě docela překvapilo, to jsem vůbec netušila. Každopádně všem bohunkám přeju krásný svátek. No a kdo má dneska narozky, no tak třeba britský bubeník a zpěvák Ringo Starr, který působil v kapele Beatles. Teď si dáme písničku Summer Boyfriend od Elizabeth. Tu bych chtěla věnovat všem, kdo dneska slaví. Doufám, že máte krásný den.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás krátce po zprávách ještě jednu zpravodajskou zajímavost. Alergii má podle České společnosti alergologie a klinické imunologie zhruba třetina Čechů. Přestože lidí s těmito nemocemi přibývá, specializovaní lékaři dlouhodobě chybí. V Praze pak síť alergologů přetěžují lidé ze vzdálených částí republiky. Čekací lhůty na vyšetření v hlavním městě kvůli tomu trvají i několik měsíců. Alergie se mohou projevit v jakémkoliv věku. Podle alergoložky se čím dál častěji objevují u malých dětí i seniorů. Pacientů s podezřením na alergii v posledních letech zkrátka přibývá. Imunita u starších lidí už není tak aktivní a na druhou stranu u malých dětí vidí alergologové daleko více inhalační alergie než před několika lety. Navíc se u stále více lidí objevuje potravinová alergie nebo intolerance. Hlavním viníkem jsou podle alergoložky stravovací návyky a ultrazpracované produkty, tedy jídlo obsahující barviva, ochucovadla, konzervanty a další chemikálie. V celé republice řádově může být asi 500 alergologů, v Praze třeba mezi 60 a 80 a kolem 40% jich je nad 60 let, takže půjdou třeba brzy do důchodu a spíše alergologů ubývá. Lékařů, kteří atestují na tuto specializaci, je kolem 10 ročně a to nestačí na pokrytí těch, co ubývají každým rokem. Nedostatek alergologů hlavně v malých městech se pak projevuje dlouhými čekacími lhůtami na vyšetření. Podle Světové zdravotnické organizace bude mít do roku 2050 nějakou alergii polovina Evropanů. Docela mě tenhle článek překvapil a proto by mě i zajímalo, jestli vy sami máte na něco alergii, jak s tím válčíte. Dejte mi vědět na radiojunior@rozhlas.cz.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a dneska probereme téma vaření a taky letní recepty. Mě by zajímalo, jestli vaříte rádi, jestli pomáháte někdy rodičům s vařením, nebo se do toho pouštíte třeba už i úplně sami. Zkoušeli jste teď s příchodem teplých letních dní i nějaké letní recepty? Dejte mi vědět, případně taky můžete nazdílet, co umíte uvařit nebo co vás bavilo vařit a co jste už zkoušeli. Zajímá mě všechno, napište mi to na Radio Junior @rozhlas.cz a nebo zavolejte, číslo je 800 199 199. Fireball.

0: Mama. Fireball.
1: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior, bavíme se dneska o vaření a taky o letních receptech. A mě by zajímalo, jestli jste věděli, že zapojit se do vaření vám může pomoct rozvíjet jemnou motoriku, taky rozvíjet váš vztah k jídlu. A taky si tím vlastně budujete spolu s rodiči nebo prarodiči, podle toho, s kým vaříte, společné vzpomínky, které jsou zase úplně jiné od zážitků typu výlety, hraní deskovek a tak dál. Pokud jste ještě nikdy nic neskoušeli, ale lákalo by vás to, můžete si zkusit najít spolu s rodiči nebo prarodiči nějaké jednoduché recepty na internetu. Pokud se bojíte, že se třeba říznete nebo nemáte dostatečné vybavení, tak i to má řešení. Existují různé bezpečné plastové nože pro děti a další výbava pro děti do kuchyně. Fajn recepty na společné vaření, je jich strašně moc, ale takhle na první dobrou mě napadá třeba domácí pizza, kde těsto se dá koupit, nebo ho třeba může právě udělat někdo z vašich rodičů nebo prarodičů a vy pak společně pizzu ozdobíte, dáte si na ní, na co máte chuť, a potom čekáte, až se upeče, společně jí sníte, nebo si uděláte lívance, palačinky, tam vám vlastně stačí těsto a potom smažit pod dozorem, nebo nějaké zeleninové placičky a další věci. Zkusíte letos v létě něco spolu s rodiči nebo sami uvařit? Dejte mi vědět.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.
2: Holky a kluci, chci vám jenom připomenout, že po písničce Paleo od Ivanky Korolové, kterou jste i právě teď slyšeli jako jeden z dvou hlasů naší stanice, si dáme vzkazovnu, to znamená, budu zase hrát písničky podle vás a vyřizovat vaše vzkazy. Tak to využijte, můžete napsat vaše tipy na písničky na vzkazovna@rozhlas.cz nebo mi zavolejte 800 199 199.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Právě odstartovala naše první dnešní vzkazovna a první písnička na přání je pro Bertíka a tatínka, kteří se vracejí ze super autákové akce. Písničku jim posílá maminka Ivanka a je to písnička Auta od Svěráka a Uhlíře tematicky. Tak doufám, že jste si Bertíku a taťko užili akci a že si teď užijete i písničku.

Druhá písnička na přání je taky česká, je to teda taky celkem klasika, stejně jako Auta od Svěráka a Uhlíře, a přeje si ji Krištof a píše: Ahoj, chtěl bych nechat zahrát písničku Jožin z Bažin pro všechny spolužáky ze třetí třídy a paní učitelku Lenku ze základní školy Panenský Týnec, se kterými mám dnes přespávačku pod stanem na zřícenině v Žerotíně. No a my si samozřejmě Jožina z Bažin dáme, tak doufám, že to všichni uslyšíte. Užijte si to.

0: Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Dostala jsem tady ještě další vzkaz od Emilky. Emilko, tak i když jsem už ohlásila konec vzkazovny, tak bych ti ráda ještě tvoje přání splnila. Tak doufám, že pořád posloucháš a dáme si teďka ještě jednu písničku, i když už po znělce. Emilka si přeje píseň V pohádkách od Evy Matějovské a mám jí poslat všem, co mají rádi pohádky. No kdo by je neměl rád, tak doufám, že je to pro vás, pro všechny a užijte si ji.

Takže tím bych první vzkazovnu pro dnešek ukončila. Ta druhá na vás bude čekat už zhruba za 40 minut, 18.10, 18.15 v další hodince, takže už teď můžete psát svoje tipy na písničky na vzkazovna@rozhlas.cz a pak bude jistota, že se na ně určitě dostane čas. Teď si ale povídáme v klubu Rádia Junior o vaření a letních receptech. Našla jsem pár receptů, které jsou vyloženě doporučované na společné vaření dětí s rodiči. Líbit se vám bude, že recepty nejsou až tak náročné na přípravu, nemusíte na ně kupovat moc žádné speciální suroviny. Můžete zkusit třeba jeden recept za studena, domácí dobrotu s názvem Hříšně dobrý kelímek. Co budete potřebovat? Ovoce sušené mrazem nebo čerstvé ovoce? Ovoce sušené mrazem se díky prudkému zamrazení uchová za prvé skvělou chuť a vůni, ale i důležité vitamíny. Pak budete potřebovat oříšky, jaké máte rádi, a čokoládové hoblinky. Pak stačí vyšlehat si smetanu a k ní pomalu přimíchat mascarpone, med a vanilkový cukr. Připravit si kelímky nebo mističky a vrstvit libovolné kombinace, takže třeba ovoce na spod, potom směs smetany a mascarpone, navrch hoblinky, nebo hoblinky, smetana, mascarpone, oříšky, nebo si nadrobit bebe sušenky, pak dát zase směs smetany a mascarpone a ovoce nahoru, podle toho, na co máte chuť. Samozřejmě pak by se to mělo dát aspoň na půl hodinky stuhnout do ledničky a pak už si můžete dát super domácí dezert. Samozřejmě to ovoce se teď v létě dá jednoduše použít i čerstvé, ale kdybyste si to chtěli dělat i někdy mimo léto, kdy třeba ovoce tolik není, tak to liofilizované neboli ovoce sušené mrazem je na to ideální. No a co si zkusit společně? Pečené řízky v kukuřičných lupíncích. Je to taková zdravější alternativa normálních řízků. Vezmete si kuřecí maso, nakrájíte si ho na menší kousky, ty osolíte. Kukuřičné lupínky rozdrobíte, buď ručně nebo v robotu, ale myslím si, že ručně je to asi lepší, protože si i ohlídáte, jak moc nahrubo je budete mít. Nemělo by to být úplně kukuřičný prášek, ale spíš takové kousky. Osolené kuřecí maso potom nejdřív obalíte v bílém jogurtu a pak v lupíncích a pokládáte vedle sebe na plech s pečícím papírem. Potom se to celé peče v předehřáté troubě zhruba 18 minut. No a k tomu si můžete dát jako přílohu buď nějaký salát v létě, kdy třeba člověk stejně moc nemá hlad na ty přílohy, no a nebo si tomu třeba uvařit brambory nebo bramborovou kaši. No a máte rovnou hlavní jídlo i dezert, tak doufám, že jsem někoho z vás inspirovala ke společnému vaření.

klubu Rádia Junior si dneska povídáme o vaření a letních receptech. Učení vaření v dětství buduje celoživotní návyky a samostatnost. Získáte zdravější vztah k jídlu, snáze si oskoušíte nové potraviny, zlepšíte motoriku. Je to taková zábavná forma, navíc se třeba můžete procvičit i počty, trpělivost a tak dále. Můžu vám říct, že já jsem si úplně nebudovala vztah k vaření a teď mi to docela chybí, protože v dospělosti stejně vařit budete muset, nebudete moct pořád čekat, že vám něco uvaří rodiče, anebo že si budete pořád něco kupovat, prostě takhle to úplně nefunguje a potom vám to bude chybět, takže doporučuju vařit. Děti, které se podílejí na přípravě pokrmů, lépe chápou, z čeho je strava složená a obecně si potom vybírají kvalitnější domácí jídla, což mi přijde super. Pečení a vaření navíc rozvíjí kreativitu. Bude vás učit základní fyzikální a chemické procesy a budete prostě samostatnější. Potom samozřejmě ten společně strávený čas, když to budete nejdřív dělat s rodiči a pak třeba sami pro rodiče jako překvapení nebo tak, tak si myslím, že je to všechno moc fajn, ty přínosy, a vždycky se dají ty činnosti v kuchyni uspůsobit vašemu věku, takže můžete i s mladším sourozencem mu dát něco třeba jednoduššího na práci a vy udělat něco složitějšího, ale hlavně vždycky dodržovat opatrnost. Určitě pak pro vás budu mít ještě dva takové legrační, pohodové letní recepty, tak si počkejte na další vstup.

Holky a kluci, slibované dva recepty, které jsou podle mě tematicky hezky letní, jsou ještě tady pro vás. Snad každý miluje zmrzku a můžete si doma jednoduše vytvořit zdravou a chutnou. Stačí vám nějaká forma na nanuky, ty se prodávají většinou v supermarketech teď v létě úplně běžně. Nějaký ovocný jogurt, čerstvé ovoce, které máte rádi, třeba borůvky, maliny a lžíce. Stačí si prostě nabrat lžíci jogurtu, naplnit s ním formu na nanuk, potom si svůj nanuk můžete dozdobit kousky čerstvého ovoce. Nakonec to dáte chladit do mrazáku a potom se vám vyloupnou krásný zdravý nanůčky a je to fakt jednoduchý. Potom, co mi přijde takovej zábavný, jednoduchý recept, jsou slané berušky. Na to vám stačí talíř, nůž, miska, špejle, mozzarellový sýr, lístky čerstvé bazalky, šery rajčátka, černé olivy, jedna lžička medu a jedna lžička balzamika. Nakrájíte si mozzarellu na plátky. Na plátky potom položíte lístek mozzarelly a potom omyjete rajčátka, rozkrojíte na půl a každá půlka toho rajčátka se malinko nakrojí a tím vzniknou vlastně berušce krovky. A vzniklé tělíčko berušky potom položíte na lístek bazalky, rozkrojíte na půl i olivy, rozkrojené olivy budou přistovat hlavičku a v misce smícháte to balzamiko s medem a můžete poťupkat jako tečky na beruščiněch krovkách a potom si s tím můžete krásně pochutnat jako taková letní zdravá svačinka. Určitě, jestli to teď z popisu jste moc nepochopili, tak to bude všude na internetu a mně se na to úplně zbíhají sliny.

0: A teď je tady pozvánka od Kláry na další tematickou Star parádu a tentokrát s finskou tématikou, tak se od ní nechte pozvat.
1: Ahoj, já vím, že už to na 100 províš, ale pro jistotu připomínám, že hit paráda Rádia Junior si teď dává letní pauzu. A místo ní si můžeš vychutnávat ledově vychlazenou Star parádu, plnou těch největších hitů ze severských zemí. Na webu radiojunior.cz je už teď v poslechu šťastná 13 hitů z Norska. A o víkendu v 9 ráno a v 5 odpoledne se společně vydáme do Finska. No a bude to pořádná jízda, protože Finové naprosto zbožňují metal. Ale neboj, než se dostaneme k tvrdé metalové muzice skupin, jako jsou Nightwish, Apokalyptika nebo Lordi, tak začneme hezky po lehoučku. U virálních hitů, které valcují TikTok, legendárních DJských setů, finského popu, roku i pecek, které bodovaly v rámci mezinárodní soutěže Eurovize. Nebo je znáš z počítačových her. A nebude chybět ani soutěž. Zaposlouchej se do 13 finských hitů a napiš mi, který se ti líbil nejvíc a proč. Odpovědi posílej do konce srpna na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Star paráda. Svého favorita můžeš vybírat v každém z dílů letní Star parády, která se bude věnovat hudbě severských států. Více informací k soutěži najdeš na webu radiojunior.cz v článcích ke Star parádě. A co je ve hře? 7 balíčků plných merče od známých zpěvaček, zpěváků a skupin. A to se co? A to se vyplatí.
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior.
1: Holky a kluci, pořád posloucháte Rádio Junior, od mikrofonu vám pořád mává Eva. Máme 18.00, znamená to, že začínáme druhou hodinku našeho odpoledne. Dneska si ve vysílání povídáme o vaření a letních receptech. Krom toho ale samozřejmě pouštíme super hity. No a v další hodince nebude chybět ani zvídavec. Druhá vzkazovna, četba na pokračování. A prozradím, kdo za námi dorazí jako host do dnešního klubu. Teď už jsou tu pro vás ale minutové zprávy.
2: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Spolek rožnovských žen z Rožnova pod Radhoštěm slaví 50 let od svého založení. Patří k největším ženským sdružením v České republice. Už půl století nabízí prostor pro společná setkávání, vzdělávání i dobrovolnickou činnost prostřednictvím kurzů, besed a dalších aktivit. Návštěvníci filmového festivalu v Karlových Varech dnes uvidí reprízu světelné show z drony, která byla součástí slavnostního zahájení. Představení začne v 10:30 a potrvá 10 minut. Nejlepší výhled budou mít diváci před hotelem Thermal a drony budou létat nad Sokolským vrchem. Nad městem jich poletí 13 a vytvoří obrazce široké až 220 metrů. Na jižní Moravě od dnešního odpoledne hrozí zvýšené riziko požárů. Může za to dlouhotrvající sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav, platí až do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky. Hrozí i zhoršení kvality vzduchu, které může u některých lidí způsobit dýchací potíže. Dnes je oblačno až zataženo. Zpočátku někde i polojasno, na severu a severovýchodě se ale vyskytne občasný déšť, přehánky. Malá pravděpodobnost je, že přijdou i bouřky. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 26 až 30 stupni, no a v 1000 metrech na horách je kolem 18.

Hokej kluci, začínáme společně druhou hodinku a po písnice Love You Like a Love Song od Celine Gomez, kterou si pustíme už za chviličku, bude další díl Zvídavce a dneska to bude o hobby horsingu. Co to je? A je to vůbec sport? Kde vznikl? To je důležité, proto jsem to zařadila právě na tento týden. No a kdo se nejčastěji hobby horsingu věnuje? Co vše hobby horsing rozvíjí? To se dozvíte v dnešním dílu. Poslouchejte. A pokud se budete chtít na něco doptat nebo si o tom popovídat, klidně napište nebo zavolejte.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se na to rovnou vrhnout. Vyzkoušeli jste už někdy hobby horsing? Víte vůbec, co to je? Jde o kombinaci sportu, koníčku a nápadité hry a v posledních letech je celkem populární. Hobby horsing má poměrně dlouholetou tradici, což vás možná překvapí. Vznikl ve Finsku kolem roku 2002 a rychle se rozšířil i do dalších zemí. V České republice se stává velkým hitem hlavně v posledních letech. Ale koníci na tyči a hry spojené s nimi jsou s námi dlouhá staletí. Hobby horsing je vhodný pro všechny věkové kategorie, ale populární je hlavně u dětí. Atletický koníček, při kterém používáte hobby horse koně a napodobujete pohyby jako při parkourovém skákání nebo drezůře na opravdovém koni, to je hobby horsing. Výbavu pro hobby koníka a hobby jezdce najdete na mnoha specializovaných webech. Uzdečky, ohlávky, vodítka a další příslušenství, vše seženete. Je jasné, že z hobby horsingu se v posledních letech stává fenomén. A proč vlastně ne? Koníček a sport v jednom spojuje kreativitu, gymnastiku a taky cit pro zodpovědnost a lásku ke zvířatům. Jezdec používá při hobby horsingu koníka na tyči. Může se zdát, že jde o jednoduchou zábavu, ale tento sport vyžaduje obratnost, kondici i koordinaci. První koníci na tyči se vyráběli doma. Dnes už jde o technologicky vyšperkované profi hobby horse koníky. Zdokonaluje se tvar, váha koně, ale i délka a průměr tyče. Hobby koníci se standardně prodávají ve třech velikostech S, M a L. Každá je vhodná na trochu něco jiného. Pokud se někdo sportu věnuje opravdu aktivně, má více koníků na různé typy disciplín. S dětmi praktikujícími hobby horsing se ale můžete potkat i jen tak v přírodě, kde se prohánějí se svými koníky. Příznivců je stále více. Sport napodobující jízdu na skutečných koních vás může naučit mnoho věcí, které patří k jezdeckému sportu. Navíc jde o aktivitu prováděnou převážně venku, což je v době, kdy všichni trávíme hodně času u obrazovek, moc fajn. V roce 2022 se v České republice začaly pořádat první profesionální závody v hobby horsingu. Od roku 2023 existuje i Česká hobby horsing asociace. Vznikají i různé kroužky hobby horsingu, které můžete navštěvovat. V hobby horsingu se pořádají taky nejrůznější závody a ve Finsku jde už o oficiálně uznaný sport. Probíhají tam národní mistrovství a účastní se jich desítky tisíc závodníků. Nejsilnější sportovní komunitu má hobby horsing jednoznačně ve Finsku, tedy v rámci Evropy, ale hodně populární je taky u nás, v Německu a v Polsku. Co si o tomto sportu a koníčku myslíte? Holky a kluci, pokud chcete o hobby horsingu někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká zajímavost, určitě mi ji napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj! Thank you.

Posloucháte Klub Rádia Junior a dneska si povídáme o vaření, letních receptech a já mám ještě pár důvodů, proč se do vaření zapojit, abych vás ještě na závěr namotivovala. V kuchyni se rozhodně dějí zajímavé věci, tak pojďte zjistit, co. Kvalitně tam strávíte společný čas, ochutnáte nové potraviny, možná některým přijdete na chuť. Při vaření si povídáte a přirozeně se tak učíte spoustu nových věcí, aniž byste věděli, že se vlastně učíte. Můžete se naučit rozpoznávat kvalitní a čerstvé suroviny, díky míchání, krájení, přelévání, rozvíjíte jemnou motoriku, posílíte si tím i sebevědomí, protože ten pocit, když nějaký jídlo dokážete nachystat sami, tak to je prostě k nezaplacení, když to pak někomu chutná. Trénujete si soustředění, taky logické myšlení, taky třeba jak na sebe navazují ty jednotlivé procesy v tom receptu. Můžete se učit přichystat zdravý jídlo a taky zažijete radost z toho, že budete moct někoho pohostit. Podpoříte fantazii a kreativitu. Prostě stojí to podle mě za to, se toho nebát a prostě to zkusit. Rozhodně se musíte připravit na to, že se může samozřejmě někdy stát, že se něco nepovede, ale to je součástí procesu, nic se neděje, zkusíte to znovu a příště už to bude lepší. Věřte mi, mně se tolikrát při vaření něco nepovedlo, že to ani snad bych tady nerozebírala a taky jsem to nevzdala. Takže vzhůru do toho a myslím si, že si to užijete.

A máme tady další vzkazovnu po písničce Pojď ke mně blíž od Miraje a Bena Kristová. Budu hrát zase dva songy podle vás a vyřizovat vaše vzkazy, tak pište na vzkazovna@rozhlas.cz. Mirai, Benny Cristo, chicken, feed lettuce skin, alright, what up? Po včerejšku zdá se mi to jakoby, dlouho nepotkal holku jako ty, žádná nebyla tak moc funky, žádná nesnědla všechno jako ty.

myslím, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Druhá vzkazovna je tady a Emmy si přeje píseň od Evy Farné None pro všechny, kdo právě teď večeří.

Tak teď jsme tady měli telefonát Kubu, který chtěl zahrát písničku Korveta od Doda. Já jsem si myslela, že už jsem to tady někdy hrála, ale spletla jsem se, vůbec tohle tu písničku nemáme zatím v naší databázi, takže Kubo, když tak napiš na radiojunior@rozhlas.cz to jako tip, aby to náš hudební dramaturg David dal do naší databáze tu písničku, protože dokud tam není, tak my to nemůžeme třeba pustit z YouTube nebo tak. Takže bohužel tu si dát nemůžeme. Tím pádem vlastně teďka vůbec nevím, jak zaimprovizovat, abych ti tím nějak nesklamala. No, tak já dám prostě tady Burn od Ellie Goulding, což není asi úplně pro Kubu, ale třeba klidně ještě napiš e-mail do vzkazovny s nějakou jinou písničkou a snad už ji budeme mít od Doda, ani nic jiného nemáme. Chtěla jsem dát aspoň něco jiného, ale bohužel, tak když tak třeba ještě zahraju zítra nějakou jinou pro tebe, protože zítra jsme tady ještě pořád všichni spolu.

0: Ukazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Naše společné odpoledne se pomalinku blíží do velkého finále. Tím je hodinový rozhovor s naším dnešním hostem. Do studia za mnou dorazí Terka Rašová, redaktorka a moderátorka Rádia Junior. Terku určitě znáte každý ze síťovky anebo z ranního Restartu. Co jí ale kromě práce v rádiu baví, kam se chystá na prázdniny a byla někdy na severu? Na to všechno se jí budu ptát a vy můžete taky. Napište svoje otázky na Terku na radiojunior@rozhlas.cz. Momentálně si ale udělejte pohodičku a poslechněte si další díl Strážce mýtů, dneska už 7. 13-letý Martin nejprve tráví bezstarostné léto, ale potom se ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha a bojovat s krutou Moranou a služebníkem Zmejem. Co se stane? V dalším díle uslyšíte právě teď.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: přece nezabíjíš děti, prosil se slzami v očích Dobroslav za Martinův život, za život svého bratra.
1: Ten zahyne sám. Nebudu špinit svůj meč, odežeň ho.
0: Lech doprovodil svá slova dalším prásknutím biče. Martin mrštně uhýbal a přesto konec biče nechával na jeho kůži rudé nitky. Dobroslav jen bezmocně přihlížel Lechovu vzteku.
1: Tedy ho zabiju sám.
0: Lech se rozpřáhl, ale bičiště o zem neprásklo. Dorana jej pevně svírala, omotané kolem ruky. Dobroslav se tě na něco ptal, nebo ti nestojí za odpověď? Zastává místo muže, tak mu odpověz. Odkdy ty zabíjíš děti? Obořila se na Lecha. Dobroslavovi oči zaplavila úleva. Po Martinových tvářích rozmazaných krví a potem nechávali slzy bílou stopu. Tohle sice není morana, ale je to jen smrt v jiné podobě.
1: Postačí 2 léta, možná 1, a bude umět zacházet se zbraní. Co když je to zrádce? Řekl Lech podezřívavě.
0: Je tvou chybou, že se oháníš mečem a u ohně se dáváš jen se svou družinou a svými zbraněmi. Nevidíš lidi kolem sebe, vojvodo.
2: Dorana hleděla do Lechových očí klidně, jako do letního dne.
0: Ruka s mečem poklesla, urputný výraz povolil.
1: To bratr s vámi sedává. Já mám svůj úkol a musím mu dostát, řekl tiše, ale neústupně Lech.
0: Měl jen žízeň a hlad? Nezaslouží si jedinou ránu bičem, poznala bych nepřítele.
2: Dorana postoupila o 2 nepatrné kroky k Lechovi. Zakryla tak Martina a Dobroslava svým tělem.
1: Má ostražitost a mé zbraně jsou tu i pro tebe a tvého syna. Všechny vás mají chránit, tak jsem přísahal. Dřív bude prolita má krev než jediná kapka.
0: Mě nemusíš připomínat svou přísahu, pospíšila si Dorana, už aby byl pryč. Všichni si tebe a tvých mužů hluboce cení, ale zde jen marníš čas. On není nepřítel ani zlý člověk. Nepřichází od morany ani z temnoty. Je to Dobroslavův bratr, zeptej se ho. Pronesla pevně a ještě víc napřímila ramena.
1: Říkal, že jste ho našli.
2: Ledově prohlásil Lech a ukázal na Martina, který byl úplně bledý.
0: Přijali jsme ho. Je tedy náš, můj syn a Dobroslavův bratr. Nevzdávej se své nedůvěry, ale možná ti ušetříme práci. Umřeme všichni hlady, pokud mě nenecháš udělat večeři.
2: Lech se koutkem úst téměř usmál. Když odcházel, po Martinovi se ani neohlédl. Ale po pár krocích se otočil.
1: Kdybys mě přece jen potřebovala, víš, jak mě přivolat.
2: Dorana se za ním dívala, dokud se nestratil mezi ostatními. Když se otočila na chlapce, naskytl se jí zvláštní obrázek. Dobroslav držel Martina za ruku a na ní hleděl s nekonečným obdivem. Martinova tvář byla bez života, jen slzy si dál razily cestu prachem z krví. Dlouho je Dorana tiskla v náručí. Lech není zlý, ale dokáže vyděsit i nejhoršího nepřítele.
0: Nebyl to jen Lech, co vyděsilo Martina k smrti. Stačilo vyslovit Moranino jméno a byla zde. Morana mu připomněla, že jí neuteče. Neochrání ho Dobroslavova odvaha ani Doranina statečnost, i když se za své syny dokáže bít jako lvice. Moranu nepřemůže Lechova hrozivá sekera ani meč. Naopak, tam, kde je on, jsou ostatní v nebezpečí, ale kam má jít? Chytli ho za ruce a odvedli k vozu. Nepřestávala je udivovat hebkost jeho dlaní. Z lesa je sledovaly 3 páry očí.
3: Byla tu. Vyslovila si její jméno a ona přišla. Cítil jsem ji.
2: Nesouvisle drkotal zuby Martin. Nikdo tu nebyl. Jen vojvoda Lech a toho se už nemusíš bát. Dorana mu omývala obličej vodou plnou bylinek.
3: Slyšel jsem její smích. Roztřásl se znovu Martin.
2: Byl to tvůj strach. Lec, co svídáme, když se něčeho bojíme. Lech je bratr našeho vojvody Čecha. Pro příště se mu raději vyhni.
0: Jako každý, přisadil si Dobroslav.
2: Dorana po něm šlehla pohledem. Setkání s ním nevyhledávej a hlavně mu neklaď žádné otázky. Snadno tě prozradí, vlastní jazyk neuhlídáš, viděl jsi, jak je podezřívavý. Maminka ti chce říct, aby ses mu neopovážil skřížit cestu, asi by tě zabil, upřesnil matčina slova Dobroslav. Už mu zase hrály ohníčky v očích. Nebýt maminky, už bys byl mrtvý. Dorana vzdychla, ale Dobroslav ji rychle chytil kolem pasu. Ale neudělal to a to znamená, že nám uvěřil a ty můžeš zůstat. Všichni se ho bojí, jen moje máma ne. Mirtín je celý zmatený, nechci, aby se bál. Strach vede do záhuby. Dorana vzala Martinovu hlavu do dlaní. Od Lecha už ti nehrozí žádné nebezpečí. Dobroslav se odmlčel a vážně pohlédl na matku. Když jsi mluvila s Lechem, řekla si syn, bratr.
0: V křoví zapraskalo a všichni sebou trhli. Holčičí smích přicházel z několika stran najednou, odevšad a odnikud. Martin vyskočil, tohle ona umí, Morana je blízko a udeří. Určitě to byly ty zvědavice, procedil mezi zuby Dobroslav. Ty už dávno odešly, viděla jsem je, opáčela Dorana. Dobroslav vyskočil, takže jsou tu zas. Rozběhl se do tmy. I hned nastal úprk podobný dupotu malých zvířátek. Chichot, zaúpění, dětský pláč a pak vše pohltilo ticho večera. Těm nesmí nic uniknout. Zvědavost dostali do vínku, nemohou za to, vítala Dorana uříceného Dobroslava. Pořád do všeho strkají nos, až vás chytím, zakřičel do tmy. A to je chytíš všechny tři na jednou nebo každou zvlášť? Dorůstáš v muže a oni jsou malé holky. Doranin smích byl jako řeka štěstí a Dobroslav po ní tak rád plul. Pokud se tu dnes motali, vyzvoní to po celém táboře. Martin nic nechápal. Copak je tu ještě někdo další, kdo ho pozoruje a od koho mu hrozí nebezpečí? Kdo? Ty umolousané sestry, co sebou pořád vláčejí toho prcka. Jsou pořád kolem, všechno slyší, všechno ví nejlíp. Nachytám pár pavouků, až se jim rozlezou po zádech, tak je zvědavost přejde. Stačí trochu smůly do vlasů, ropuchy jedny, hrozil Dobroslav do tmy. Spiklenecký pohled mu Martin neoplatil. Nořil se do vzpomínek. Slyšel Karlin jekot, když jí strčil pavouka za šaty. Byl takový mrňavý, nestál ani za řeč. Plácnul svou sestru přesně tam, kde ten nevinný mnohonožec hledal cestu ven. Procedil ho přes ty parádní šaty. Tehdy poznal, co je hysterický záchvat. Strhala ze sebe šaty, vlítla do sprchy a ječela. Rudé fleky po celém těle byly od nervů, žádná alergie na pavouky. Ale to Martin nikomu nevysvětlil. 14 dní zákaz počítače a nespravedlivě mnoho domácích prací. Sladký domov, sladké rodičovské tresty. Jakýkoliv trest by byl lepší než tohle.

Všechno, co souviselo s Lechem, uznávaným a zároveň obávaným vojvodou, přitahovalo pozornost. A nejen proto, že byli s Čechem bratři. Všichni obdivovali jeho sílu, jeho mrštnost byla vyhlášená, nikdo se mu nevyrovnal. Když byl jen o málo starší než Martin, vládl všemi zbraněmi, ale pro jeho prchlivost se mu každý raději vyhýbal. Nešel životem přímou cestou, ale tou nejlepší. Neustále učil nejen své tělo, ale i svou duši. Z prchlivce se stal uvážlivým rozhodcem, který krotil slepé vášně i vztek druhých. Odpovědnost za druhé jej dovedla ke klidu. Jeho přísahu znalo každé malé dítě, bude se za ně bít do poslední kapky krve. A právě teď stvrdil Lech Martinovo bytí mezi nimi. Martin už zdaleka nebyl tolik nápadný. Vlasy se rozcuchaly sami od sebe, nehty zlámaly, nebyl čas čistit si špínu. Události se valily jedna přes druhou. Stýská se ti po někom z bažin? Vždyť tě vyhnali, zapomeň na ně, Martine. Divné jméno, takové úplně odjinut, snažil se Dobroslav rozptýlit Martinův smutek. Je odjinut, nečekaně syknul Martin. Není od lidí z bažin. Dobroslav rozčilením vyskočil. Takže ty jsi mi lhal, odkud jsi? To raději nechtěj vědět. Musíš mi to říct, jsem přece tvůj bratr. Dobroslav se cítil zrazen. Nejsem z bažin, ale ani odsud, začal nejistě Martin. Chci říct, nejsem z tohoto světa. Dobroslavovi se rozšířily oči zděšením, až zapomněl mrkat. Martin to už nemohl vzít zpět. Jsem z jiného času, úplně z jiného světa. Zatmělo se mu před očima. Viděl se, jak slibuje strážci, že neprozradí své poslání ani svůj původ. Dobroslav sevřel víčka, ticho, jako když vyhasne oheň. Čaroděj, pomoc, zlý duch, sípal Dobroslav. Martin stuhl, už poznal smrtelnou váhu těchto slov. Než se Dobroslav stačil znovu nadechnout, čísi ruka mu zakryla ústa, druhá ho pevně objala.

0: Junior.
1: Ahoj, všichni posloucháte úterní klub Rádia Junior s Evou. Protože jsou prázdniny, tak máme lifestyleové kluby v kuse a teď je už předposlední. Začali jsme ve čtvrtek a pokračujeme už jenom do zítra. Naším dnešním hostem je Terka Rašová, redaktorka a moderátorka Rádia Junior. Terku zná určitě každý ze síťovky nebo taky z ranního Restartu. Co jí ale kromě práce v rádiu baví, kam se chystá na prázdniny a byla někdy na severu, na to všechno se jí budu ptát. Ahoj Terry, díky, že jsi přišla, udělala jsi čas na povídání.
2: Ahoj Evi, ahoj všichni, já jsem moc ráda, děkuju ti za pozvání.
1: Co by holky a kluci, co nás právě poslouchají, o tobě měli vědět? Nezaznělo to v tomhle krátkém úvodu a taky si to na sebe ještě nikdy našim posluchačům neprozradila, třeba při nějakým svým ranním Restartu nebo jiném rozhovoru a tak.
2: Co by měli vědět a ještě jsem to neprozradila. Já jsem chtěla říct, že ráda jim, ale to už asi všichni vědí. Co jsem ještě neprozradila, to mě teda teďka nenapadá asi, ale budu nad tím přemýšlet teda.
1: Tak třeba se ještě během rozhovoru dozvíte něco o Terce, co jste o ní doteď nevěděli. My si každopádně na úvod hned dáme první písničku, pak už mám na Terku spoustu otázek a vy se samozřejmě můžete ptát, taky můžete to využít a napsat nám na radiojunior@rozhlas.cz a nebo nám zavolat, číslo je 800 199 199.

0: V dnešním klubu si povídám s kolegyní Terkou Rašovou, s naší moderátorkou a redaktorkou Rádia Junior. Tery, čím jsi chtěla vlastně bejt, když ti bylo třeba zhruba tolik, co našim posluchačům? Pomýšlela jsi už v té době na práci v rádiu, nebo to byly úplně jiný sny?
1: Já si vzpomínám, že jsem si posadila panenky a plyšáky před sebe a učila jsem je, takže jsem chtěla být asi paní učitelkou, to bylo tak v šesti. A později je pravda, že se mi zdál sen, kdy jsem se zbudila a opravdu jsem měla jako před očima tu třídu a to, že stojím před tou třídou, takový blik, tak to bylo jeden sen. A pak druhý sen se mi zdál, že stojím ve studiu a na mě jsou namířený kamery. Takže oboje se mi vlastně splnilo, protože já jsem ve svém životě byla učitelka, učila jsem na gymnáziu asi rok nebo dva roky a potom teďka, když tady jsem ve studiu, tak taky tady na mě míří kamery.
0: Ze všech stran tady v našem
1: takže
0: konkrétně.
1: Takže oboje se splnilo.
0: Tyjo, takže takhle sny ti to předurčili. No vlastně právě ty jsi asi chtěla pracovat s dětmi, to nějak tím bylo jako propojený, proto jsi studovala na Fildě češtinu, francouzštinu, pak jsi udělala pedagogický minimum a šla si učit. A bylo to tak, že tě třeba něco na té praxi zklamalo, anebo spíš jako tě lákalo to rádio a tak si chtěla zkusit něco dalšího, nebo prostě to nebylo úplně takový, jaký jsi to představovala na tom gymplu učit?
1: Mě to, jako hodně mě to bavilo, to učení. Musím říct, že mě to hodně bavilo, líbilo se mi to. Je pravda, že to bylo i těžký. Měla jsem jednu třídu, kde bylo hodně kluků a ty mě zlobili. A nevěděla jsem úplně moc, co s nima mám dělat. Ale bavilo mě to fakt, to učení. Pořád mě to ale táhlo do těch médií. Prostě jsem to chtěla zkusit a nějak jsem to prostě chtěla prozkoumat, ten svět celý.
0: No a tím pádem pak si šla do rádia a kolik je to let, co se tady poprvé ocitla v rozhlase?
1: Už je to hodně let. Já jsem nastoupila 1. července 2010, to znamená, že to je 16 let, ale je tam pauza, protože jsem měla dvě děti, takže dvě rodičovský dovolený. Takže není to, že bych tady v kuse byla 16
0: let. To jo,
1: let.
0: Ale pořád už jako jsi podle mě jeden z nejdýl působících tady členů z naší stanice, protože my máme, docela se nám to tam tak jako promíchalo, takže třeba já jsem tady 5 let a už mi to přijde, že jsem tady dlouho, ale vlastně máme tady spoustu ještě členů, co jsou tady ještě kratší dobu, než vlastně i náš šéfredaktor je tady kratší dobu než já, ale teda na junioru, ten už tady taky předtím byl, ten by možná měl taky dlouhý skóre jako ty. No ale teď se posuneme, protože o rádiu a o síťovce a o tom, co děláš prostě pro junior, se budeme bavit podrobněji za chvilku. Tak teď bych se ještě chtěla chvilku vrátit k tomu. Ty jsi říkala, že jsi představovala, že už bys byla učitelka už jako malá. No a co tě třeba jako malou ještě bavilo? Jako co bylo taková tvoje prostě vášeň, že někdo, že ho třeba si rád maluje, někdo chodí nejradši ven, tak co bylo to tvoje?
1: Já jsem ráda právě malovala. Největší jako zážitek byl, když jsem dostala ještě vonavé fixy ke všemu. Tak to bylo, to jsem byla jako schopná hodně dlouho malovat, pomalovat celý sešítek a potom jsem se strašně ráda mazlila nebo hladila jsem pejska Jonáše, což nebyl teda můj pes. Byl to pes jedné známé, ale to mě taky hodně bavilo.
0: Takže jsi byla milovnice zvířat od mala.
1: Určitě.
0: A ještě otázka na prázdniny, protože já se budu určitě dneska i ptát na letošní aktuální prázdniny, ale jak jsi třeba užívala jako malá prázdniny? Na co třeba vzpomínáš, co jsi dělala ráda o prázdninách, když jsi byla malá?
1: No, je pravda, že nemám úplně nejlepší zážitky na prázdniny, když jsem byla malá. Nebo takhle, když jsem jela s mamkou a s dědou k moři, tak to bylo samozřejmě super. Ale když jsem jela na tábory, hlavně teda první tábor, když mi bylo 6, na skautský tábor, tak to jsem si fakt neužívala. Tam jsem brečela večer. Měla jsem plyšáka Fouska, ten byl úplně skrápěný slzami, protože se mi stejskalo. To byla první věc. A za druhý, my jsme to měli jako dost drsný, my jsme měli batoh plnej, že jo, úplně ta výbava, jako když jdeš na puťák, to znamená spacák, karimatka, ešus, všechno náhradní oblečení a s tím jsme se museli plazit kopřivama. Pak jsme lezli na lano s tím batohem, což já jsem ani nezvládla, takže to byl pro mě strašný stres, jako v 6 letech představa, že vylezu s tímhle plným batohem po laně. To bylo hrozný. Pak jsme šli sbírat mandelinku bramborovou k nějakému tam farmáři. A za to, že jsme mu sbírali tu mandelinku, tak jsme dostali slepici a s tou slepicí jsme šli do lesa přespávat a já jsem jako nejmladší člen našeho družstva musela tu slepici hlídat v noci sama a ostatní šli krát slepici jiným týmům. Takže Já jsem se bála strašně v té noci tam a
0: s tou slepicí.
1: Takže tohle nebyl úplně jako zážitek.
0: Ale zároveň zase jsou to zážitky, co si pamatuješ do dneška.
1: Ano, jako bylo to určitě asi nějakým způsobem posilující, zocelující a prostě je to zážitek fakt na celý život teda.
0: No je pravda, že jak jsi zmiňovala ten těžký batoh, tak já jsem jela poprvé na tábor v 7 teda až, ale zase to byl rovnou tábor na 3 týdny. A byl taky se skautem, do kterého jsem přitom jako vlastně nechodila. Já jsem chodila do Světlušek třeba 3 měsíce, jenom kvůli tomu, abych mohla jet na ten tábor, že tam se nedalo jet bez toho, aniž by člověk byl aspoň chvilku v peskautu. No a jako tábor mě, jako taky jsem to nesla velmi těžce, podobně jako ty, a pak už jsem nechodila ani do Světlušek, ani už jsem nikdy na ten tábor nejela, ale přesně jako jsi to popisovala ty, tak já si taky určitý výjevy z toho tábora pamatuju do dneška, i když je to tolik let. A první je, že mi taky máma zabalila krosnu a nějak jsme doma neskusili, jestli tu krosnu unesu. A u autobusu, když nás tam zastavil, nám tam autobus kousek od toho tábora a ještě jsme museli chvilku jít lesem s těma batohama do toho tábořiště. No a oni mi to dali na záda a já jsem se prostě převrátila a zůstala jsem tam prostě ležet na té silnici a ležela jsem na tom batohu jak brouk. Takže oni hned, no tak to je strašný, ta malá si to ani neunese, takže hnedka jsem tam byla za neschopnou, hned mi to musel někdo vzít. No a už se to pak se mnou táhlo, no. Taky jsme tam museli, hodně nás tam učili samostatnosti, hodně věcí, co nám tam zadali dělat jako takhle malým dětem, mi teď zpětně přijde strašně jako vlastně nezodpovědný, nebo jako já jsem ty věci nikdy nedělala a dostala jsem třeba jako sekeru, aby jsem tam dělala ty třísky. A já jsem nikdy se sekerou nepracovala a bylo mi 7, jako nic se nestalo, ale neudělala bych to dneska teda, že bych jako dítěti bez dozoru dospělýho tam dala jako sekeru, ať si poradí.
1: Takže máš taky docela
0: takže jako, taky jako nejela jsem tam dobrovolně, taky mě to nejspíš v něčem zocelilo, ale pak už jsem jezdila navíc takový pohodovější teda tábory, než pak už jsme to trošku jako víc vychytali, že už za prvý ne nikdy na 3 týdny, maximálně na 2 a byly to třeba s domem dětí a mládeže a to bylo víc takový jako v pohodě, že jako jsme tam nemuseli dělat tak drsný věci jako tady právě na skautu, no. Ale tvůj syn je teďka na skautském táboře, mají to tam taky občas jako drsný?
1: Mají to tam podle mě jako trošku méně drsný, než jsem to měla já, ale obdivuju ho teda, že on dokázal spát minulej rok sám ve stanu. Jako v 10 letech neměl tam žádného kamaráda. Já to obdivuju, já nevím, jestli bych to zvládla.
0: Já bych to určitě nezvládla, já si pamatuju, že nebo takhle, nikdy za celou dobu, co jsem byla na hodně táborech, pak od tady toho prvního jsem nikdy, jako vždycky jsem tam prostě s někým byla a i tak jsem se občas bála, že prostě v noci jsem se třeba zbudila, ta kamarádka spala a vlastně jak spala, tak jsem si říkala, jakože vlastně teď jsem tam jak kdyby sama, protože ona spí, takže si neumím představit, je odvážnej teda.
1: No Toníček si nejvíc stěžuje na ty záchody tam, ale jinak se mu to tam vždycky líbí, protože jede znova a znova a už tam jede vlastně teďka asi po 5. nebo po 4.
0: No tak to už je zkušenej táborník, no. No tak to vidíš, jako asi to má po tobě, protože ty si taky určitě neskončila tady tím prvním v 6 a ještě si pak na nějakých táborech byla.
1: Já jsem pak milovala tábory, později už to bylo lepší, je pravda, že už jsem taky jezdila na ty takový komfortnější, jakože se bydlelo v chatkách, učili jsme se tam třeba němčinu, to se mi moc líbilo a potom jsem jezdila i jako vedoucí na tábory, takže já jsem to milovala.
0: Já jsem se pak taky jako nějak aklimatizovala, ale ty začátky byly krušný, ale zároveň mi máma pak zpětně říkala, že v žádném táboře jsem tak dlouho nemluvila, jako o tady tom prvním, že x měsíců jsem vyprávěla zážitky, protože jsem toho byla úplně plná, takže vlastně jako asi občas se říká, že zážitek nemusí být pozitivní, ale hlavně intenzivní.
1: Byl a to silný. Byl. Ano, tak to jsme na tom stejně. Myslím si, že ten můj první tábor byl taky takový velký zážitek.
0: My si teď dáme písničku a pak si s Terkou budeme povídat o síťovce, o rádiu, o ranním restartu. To všechno vás čeká už za chvilku.

0: klubu si dnes povídám s redaktorkou a moderátorkou Radia Junior Terkou Rašovou. Tedy, holky a kluci tě asi znají hlavně jako Rašovou Terku, síťovou reportérku ze síťovky. Jak vlastně vznikl nápad na síťovku a jak dlouho už ji připravuješ?
1: Jak vznikl ten nápad, tak já jsem to dostala vlastně za úkol od našeho šéfa Adama Kebrta, že mám udělat krátký pořad ze světa sociálních sítí. Takže to zadání jako tam bylo jasné, že tam má být něco o bezpečnosti na internetu, že mám představit nějaké zajímavosti, perličky najít prostě ve světě sociálních sítí. A pak jsem vymýšlela ten název a pořád jsem si tak říkala sítě, no tak jediné, co mě napadlo, byla ta síťovka. To jsem si říkala, není to jako blbý, tak budu lovit zajímavosti z moře sociálních sítí do té tašky, tak jsem to řekla Adamovi a Kláře Novákové, což je naše editorka vysílání, a jim se to líbilo, ten nápad, což mě i překvapilo, že se jim to líbilo. Takže už to tak zůstalo a název síťovka už takhle byl. A co jsi mě ptala, jak dlouho?
0: Už ji připravuješ, protože no, to už taky je nějaký pátek.
1: Už je to 4 roky od roku 2022.
0: Ty jo. No, tak tím pádem o to víc mě zajímá, jak pořád hledáš ty zajímavé influencery a petfluencery, prostě ty nápady na ty díly.
1: Je to různé, hodně se sama brodím
0: mořem sociálních
1: sítí a něco tam na mě vykoukne. Pak taky samozřejmě hledám inspiraci u svých dětí, dívám se, co Toníček sleduje, co Aninka, co je zajímá. A děti, když přijdou k nám na exkurzi do Rádia Junior, tak se jich taky někdy ptám, co sledují. A i kolegové mi sami dávají tipy. Aniž bych je o to žádala, tak představ si, že fakt mi jako chodí, třeba Klárka Nováková mi posílá tipy, Anička Zítová mi dala, Káťa Perglová mi dala tip. Takže
0: super.
1: Takhle se mi to schází různě. A sama pak hledám někdy i ta témata o bezpečnosti na internetu, tak to si fakt jako vyhledávám sama.
0: No a kdo tě třeba v poslední době zaujal, jaká síťovka tě bavila fakt jako jí připravovat, že to byl zajímavý buď influencer nebo petfluencer?
1: Teďka mě hodně zaujalo takové prasátko na sociálních sítích, ale to teda teprve udělám, tu síťovku.
0: Takže to teprve posluchače čeká.
1: To teprve bude na podzim. A co mě
0: to je
1: ještě
0: nějaký to čajový prasátko, takový ty týpik, ty malý prasátka, nebo je to fakt
1: ne,
0: velký?
1: Je to takové malé prasátko, má ho nějaký pán, tam s ním natočil video, který podle mě má snad už 6 milionů zhlédnutí to video. Povídají si jakoby o počasí spolu. A tak musím, ještě o tom toho moc nevím, jenom mě to zaujalo, takže když mě to zaujme, já si to uložím do telefonu a pak to jdu prostě zkoumat. A teďka mě zaujal kluk šperkař, který mu je 13 let, jmenuje se Sebastian Šťastný a jeho šperk si vzala Aňa Geislerová teďka do Karlových Varů na filmový festival. Tak mě zaujalo, že prostě 13-letý kluk vyrábí šperky.
0: No to je boží, tak o tom určitě bude fajn síťovka. Je pravda, že já jsem ho už taky před třeba rokem objevila, ale on je docela zdaleka, takže to pro ně bylo nějak v té době složitý, aby přijeli třeba jako hosté tady do vysílání s maminkou, ale síťovka to je právě dobrá, že se dá udělat i o zahraničních influencerech, který sem taky nedostaneme, že jo, ale že si prostě uděláš takovej sama průzkum a představíš je našim posluchačům.
1: No přesně tak, právě já se snažím to mixovat, že najdu vždycky třeba někoho ze zahraničí jako zajímavého influencera, pak u nás v Česku, zvířátko, něco o bezpečnosti na internetu, anebo i nějaké tipy, co si děti sami můžou vyzkoušet, buď uvařit, nebo vyrobit. Takže se snažím to takhle jako míchat.
0: No a stalo se ti třeba už někdy, že jsi opravdu, neříkám, že jsi to už i natočila, to asi ne, ale že jsi zhledala informace k nějakému tématu a pak si třeba zjistila, že to je fake nebo že to je hoax, jako že jsi nad tím prostě ztratila ten čas nad nějakým třeba trendem nebo zajímavostí a pak si zjistila, že se to jako nedá jako ten díl použít.
1: No, stala se mi věc s papouškem Jacksonem, že jsem o něm teda udělala síťovku, to je papoušek, který umí tančit a zpívá. To mi zrovna poslala Klárka Nováková, ten tip na něj, že on jako tančí jako Michael Jackson, tak já jsem říkala, tyjo, tak to je teda úžasný. No a tak jsem to celý teda udělala a jak jsem se do toho nořila dál a dál, tak jsem pak našla článek od nějakého pána, který vlastně poukazoval na to, že je to vyrobeno pomocí AI a že ten papoušek není živý a ukazoval tam přesně detaily, že někde třeba v tom videu přesně jak se to pozná, že to jsou jako, že ti papoušci nejsou úplně stejní, že tam třeba na tom obrázku někdy chybí kousek kabelu, který by tam normálně byl, kdyby to byl pravý jako obrázek nebo video, a to jsem byla teda zklamaná, ti řeknu. To mě mrzelo a tu síťovku jsem teda udělala o tom, že je to teda asi nejspíš vyrobeno nakonec pomocí AI, ale i do té síťovky jsem to jako řekla, že jsem z toho zklamaná.
0: No to chápu, ale je dobrý, že jsi to mohla i tak takhle použít, že jsi to mohla okomentovat, protože mě třeba v minulosti stalo takhle se zvídavcem, že jsem už tu zajímavost jako měla nějak rozpracovanou a pak mi začalo prostě, pak mi přesně začalo docházet, že to je jenom nějaký hoax nebo fake, který začali prostě kopírovat jednotlivý servery a proto je to vlastně v hodně zdrojích, i když to jakoby je furt ta jedna a ta samá informace, která je jako nereálná, no. To bylo o nějaký speciální prostě růži, speciální barvy a prostě pak to nebylo real a vlastně v tom zvídavci to je takový nešťastný, že tam se to úplně nedá jako něco říkat, že to je zajímavost, ale pak říct, no ale vlastně si to někdo vymyslel, no.
1: Já myslím, no ale že právě k tomuhle je jako je dobré o tom mluvit a upozorňovat na to, že prostě tyhle věci se dějou a že jako no, nemůžeme všemu věřit.
0: Na to je právě podle mě skvělá síťovka, protože mně přijde, že poslední dobou je čím dál těžší na internetu rozeznat jako fake od real věci a možná je to i něco, nebo takhle, co tebe třeba osobně na internetu štve a chceš na to hodně v tom svém pořadu poukazovat, aby děti se v tom líp orientovaly?
1: Mě nejvíc obecně asi štve, jak lidi dokážou být na sebe oškliví a jak píšou oškliví ty hejty, jak dokážou prostě někomu napsat, ty seš tlustej a podobně. To mě hrozně mrzí a pak jsou teda věci, které jsou úplně pro mě jako za hranou, to nemůžu ani říct, že mě to mrzí, ale to jsou už ty nebezpečný lidi, který opravdu ty děti chtějí někam nalákat na schůzku a ublížit jim, tak to už je za mě úplně vlastně nepochopitelný a nejradši bych, aby takový lidi prostě nebyli.
0: To úplně chápu, tak třeba v nějakém ideálním světě, ale souzním s tebou. Teďka na nějakou veselější notu, jaká epizoda síťovky je nějaká, na kterou seš třeba fakt pyšná, kterou máš fakt ráda?
1: No, co se týče bezpečnosti na internetu, tak jsem na sebe pyšná za dvě síťovky, které jsou o WhatsAppu. A jedna upozorňuje na to, o čem si povídají děti ve svých skupinách třídních. Jednak oni to mají vlastně ve své moci, oni to můžou ovlivnit, že jo? Můžou prostě ovlivnit, že tam nebudou psát ošklivě někomu, spolužákovi, nebudou tam psát ošklivý komentáře a taky tam třeba nebudou psát 10krát nebo 20krát stejný slovo, aby spamovali ostatní. Přijde mi, že tohle je téma, o kterém se moc nemluví a že to pro ty děti je svět, ve kterém se ocitávají každý den a prostě pípá jim tam neuvěřitelné množství zpráv. Třeba mi tady jeden kluk na exkurzi říkal, že se ráno probudí a má ve WhatsAppový třídní skupině třeba 200 nových zpráv. A myslím si, že to je téma, o kterém by se fakt mělo hodně mluvit a i právě s těma dětma na tom jako pracovat a říkat si, nebudem si tam psát nic ošklivýho, prostě ubližuje to těm ostatním. Tak to byl jeden díl síťovky a druhý byl taky o WhatsAppu, takže o WhatsAppu. A tam zase jsem řešila to, že je to teda místo, kde opravdu není jenom ta uzavřená skupina, ale existují tam i otevřený skupiny, kam si to dítě někdo může vlastně přidat. A to dítě se rázem dostane do světa, kde je i nevhodný obsah pro děti, nebezpečný obsah, jsou tam kanály WhatsAppové, které můžou ty děti sledovat a to vlastně já jsem jako rodič, se přiznám, vůbec nevěděla, takže pro mě to bylo jako pro mě to bylo samotnou
0: hodně
1: velmi poučné. A říkala jsem si, tak já asi jako nejsem zas tak nevzdělaná, přeci jenom aspoň trošku o tom vím, o tom světě a tohle jsem třeba vůbec nevěděla.
0: Tak jak to má pak vědět třeba tak nějaký rodič, který se v tom vůbec nepohybuje.
1: Rodiče. Takže tyhle dva díly síťovky si myslím, že mohly, doufám, že aspoň byly pro někoho užitečné. A potom jsem na sebe pyšná za díl o českém brainrotu. Ten mi přišel takový jako kreativní, že jsem vyzvala děti, ať vymýšlí český brainrot. To zase mi přišlo jako dobré v tom, že jsem chtěla, aby si děti pohrály s těmi slovy a byly tvořiví a tak to se mi líbilo.
0: Jo, já jsem pak viděla i nějaký fotky a i to, co si ty vymyslela, bylo to fakt jako legrační a hlavně to bylo hodně aktuální v době, kdy Italian Brainrot byl všude, tak jakože i Češi si mohli vymyslet svůj brainrot. Jo, já si myslím, že i to, co jsi tady zmiňovala s tím WhatsAppem, že možná ta síťovka je taky pořad, který je fajn třeba sledovat a poslouchat i s rodiči, protože tam jsou fakt i věci, které i pro ty rodiče můžou být docela nový informace, do kterých by třeba měli trochu proniknout. Protože máš pravdu, že většina dětí, co mají mobil, tak mají prostě tam ten WhatsApp a mají tam prostě ty spolužáky a vlastně mě to vůbec nenapadlo, protože zatím děti nemám, takže tohle jsem vůbec řešit nikdy nemusela, ale vlastně, když to vybavím, tak jako fakt na tom WhatsAppu ty děti jsou, no. všichni, co už mají mobil, no. Tak to je téma takový pro vás i na zamyšlení, a nebo si můžete tady ten díl síťovky určitě najít a poslechnout si ji zpětně z našeho webu radiojunior.cz. My si teď dáme další písničku a pak už se možná přesuneme trošku ještě do ranního restartu, do exkurzí a pak už na cestování a léto.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: V klubu mám dnes jako svého hosta kamarádku, kolegyni z Rádia Junior Terku Rašovou. Tady mě by ještě zajímalo, jestli máš do budoucna třeba už v hlavě nějaký nápad na další pořad nebo projekt pro Rádio Junior nebo nějaké téma, které by tě fakt bavilo se do něj pustit.
3: Nic konkrétního asi úplně nemám, jak jsem nad tím přemýšlela, tak hodně by se mi líbilo, což ale v rádiu se dělá špatně, jako dělat seriál o první pomoci, nebo něco takového, jako je Operace Jau, třeba na České
2: což
3: televizi
2: je hodně populární.
3: Což mě hrozně baví, hlavně když jako někdo přijde si nechat něco ošetřit, tak mě zajímá, co s ním udělají, co to je, co mu je, tak, ale to se v rádiu dělá jako špatně.
2: Tam
3: tohle,
2: jako ten vizuál hraje docela velkou roli.
3: No, potom by mě bavilo jídlo, nebo vařit nějaký třeba zdravý recepty pro děti, ale to se taky dělá v rádiu hůř. Takže tohle, nebo se podívat, o tom jsme už taky v Rádiu Junior mluvili, do života hasičů. Jak oni žijou, jak třeba čekají na té stanici, jestli je to tam nuda, než jim někdo zavolá, pak rychle musí vyjet a jet s nima třeba na ten výjezd a vidět, jako co tam probíhá, to by mě taky jako hodně zajímalo.
2: Mám jednoho kamaráda hasiče, docela dobrýho, který mi právě říkal, že jako je to často nuda, no. Ono tak taky záleží na jaký stanici ten hasič slouží, protože jsou stanice, kde se třeba, který mají v rajonu i dálnici a často se tam volá třeba k nehodám na dálnici, ale pak jsou stanice, který mají jenom jako pár okrsků, kde jako málo kdy se něco jako závažného stane, takže ty výjezdy jsou takový jako ne tak akční nebo tak, takže právě říkal, že to je hodně i jako očekání a tak a oni pak mají vždycky tu povinnou 24-hodinovou jako pauzu nebo nějak to volno, což říkal, že je někdy samozřejmě fajn, když má člověk náročný výjezd, ale zároveň někdy jako je úplně vyspalej z té stanice, protože se nic nedělo a pak musí vlastně 24 hodin jako čekat. No je to podle mě určitě zajímavý.
3: To by byl dobrý tip na hosta, jestli teda ještě nebyl v klubu Rádia
2: Nebyl.
3: Junior.
2: No, vidíš, tak to jsme úplně tady nasadila broka do hlavy, že ho možná zkusím pozvat, Petra. Ty jsi ale krom expertky na sociální sítě, taky moderátorka ranního Restartu. Jak moc je třeba jako jiný to živý vysílání, samozřejmě hodně jiný, než připravovat pořad, který se přetáčí, tak co máš ráda na živácích a jak třeba zvládáš to brzký vstávání, protože ranní Restart, to já vždycky všichni, kteří ho dělají, obdivuju velmi, protože to není nic pro mě ranní vstávání.
3: Ranní vstávání zvládám docela dobře, horší je to potom, já totiž jako všechnu tu energii, kterou jako obrovskou si myslím, teda snažím se vydat ráno, abych ty lidi probudila, abych je pobavila, abych jim něco řekla zajímavého a potom to jde dolů, potom ideálně, když si můžu jít lehnout, tak to je jako ta nejlepší varianta, že by si lehnu třeba na hodinku nebo na 20 minut, to mi poradil samozřejmě Jirka Kohout, naše moderátor, což je
2: zkušený
3: jeho typ, jak to jako zvládnout, protože jinak jsem pak hodně unavená, se přiznám to, jo, to už mi padá hlava v 8 večer a jinak mě to neskutečně baví. Líbí se mi hlavně, že mi někdo právě může zavolat z těch dětí, že si s ním můžu popovídat, ta soutěž mě tam baví, vymýšlet třeba tajemný zvuk, který se tam ráno hádá. A je to taková, já mám pocit, že ráno je to taková velká energie, jako
2: je to,
3: že
2: jízda.
3: To jede prostě.
2: Myslím si, že oproti třeba právě odpoledni, kdy to máme víc hodin, končí to tím rozhovorem a už je to takový spíš poklidnější právě na to uzavření dne, tak si myslím, že já jsem to teda nikdy neskoušela, nezaskakovala jsem za žádného raňáka, ale umím si představit, že ta tam je prostě našlapaný, že tam ten moderátor jako jede a že taky si umím zároveň představit, že se opravdu člověk tak jako na to nabudí a pak to rychle může ta energie spadnout.
3: Jo, jo, jo, já jsem fakt jako nabuzená vždycky hodně. Nejvíc na tu první písničku, když to začne, tak tady úplně tancuju a prostě se tady vlním, jo. A pak už potom jako když to skončí, tak jsem unavená fakt, to cítím.
2: Ty krom toho že seš moderátorka, autorka pořadu, seš i redaktorka, takže spolu vytváříš prostě celý obsah Rádia Junior, prostě účastníš se redakčních porad, kde vymýšlíme soutěže a plánují se literární díla a tak dál. No ale ty krom toho ještě děláš exkurze, kdy občas přijde nějaká třída dětí nebo i děti třeba z nějakého kroužku do rozhlasu a ty je tu provádíš a nakonec skončíte tady u nás ve studiu, kde něco společně vytváříte. Tak tohle je taky pro tebe fajn, ten přímý kontakt s dětma, už jako, že se fakt i vidíte.
3: Jo, to mám právě moc ráda. Děti bývají strašně fajn a natáčíme spolu ankety, baví mě i vymýšlet pro ně otázky, protože se snažím vymýšlet otázky na daná témata jako k rannímu restartu. A někdy jsme dělali i takové otázky, třeba přání pro naše fotbalisty na mistrovství světa ve fotbale, nebo vždycky mě jako překvapí, co děti vymyslí. A baví mě to, myslím si, že děti to taky baví, protože většinou jako mi děkují a říkají, že se jim to líbilo, takže já jsem taky ráda.
2: No tak to mám radost, že ty úkoly, které tady máš, že je děláš ráda. A teď ještě otázka na léto. To teď teprve nakousneme a budeme si v dalším vstupu o tom povídat víc. No ale my jsme probrali tvůj tábor v šesti, ale jaký plány na léto máš letos? Kam se třeba nejvíc těšíš?
3: Já mám teďka plány, že pojedeme na vodu, pojedeme Berounku asi 3 dny s dětma a s kamarádama. Potom pojedeme na chalupu s kamarádama, že si pronajmeme prostě parta rodin, vlastně kolik nás je, asi 5 rodin, si pronajmeme chalupu a tam děláme vždycky program pro děti, že vymýšlíme nějaké tematické hry, nebo soutěže hry. A chodíme na výlety, tak to mě hodně baví. A potom jako nejvíc, na co se těším, to je, že pojedeme do Egypta. S mojí mamkou a s dětma se chystáme k moři, což je jako můj velký sen vidět ten korálový útes a ty rybičky tam. Doufám teda, že se to splní, že to uvidíme.
2: 100%.
3: Akorát se bojím, že se tam upečeme.
2: Ale tak zase v moři ti určitě horko nebude a potom vždycky se dá, člověk se může skrýt někam do stín, nebo na to největší horko se může ukrýt v ubytku a pak zase ví, když už to není tak strašný. Tak to už jsi si určitě musela pořídit nějaký dobrý potapěčský arzenál, abys ty rybičky dobře viděla.
3: To nemám, člověče. Já doufám, že mi to počí děti, teda nějakou tu masku.
2: Tak to,
3: ale když možná bych to měla napravit.
2: A aspoň si to ale zkus, aby ti ta maska dobře padla, abys pak nezjistila, že tam s minimaskou musíš prostě na ty rybičky, že ti to tam protejká a tak.
3: No tak to by
2: aby
3: byla
2: si
3: škoda.
2: To dobře pozorovalo. No a po další písnice, kterou si teď dáme, se budu Terky třeba ptát na to, jestli má nějaký oblíbený místo v Česku, kam jezdí nejradši a jestli se tam třeba i letos v létě vydá, nebo co jí nejvíc dokáže dobít energii.

0: teď tady v klubu Rádia Junior s Terkou Rašovou budeme odpovídat na dotaz od posluchačky. Napsala nám Domča. Chtěla bych se Terky zeptat, jaká je její nejoblíbenější zmrzlina?
1: Ahoj Domčo, to ti moc děkuju, že píšeš. Zmrzlina určitě slaný karamel teďka poslední dobou, ale ráda i ochutnávám úplně jako neznámé příchuti.
0: Ty jsi tam taková experimentátorka. Pak má ještě dva dotazy Domča. Jestli se někam chystáš na prázdniny, tak to už nám vlastně tak trošku řekla. Jestli jsi něco ještě neprozradila, tak to můžeš rozvést.
1: Řekla jsem vodu, chalupu s kamarádama a Egypt a ještě se chystáme na dovolenou jako jenom naše rodina, ale to bohužel teda nevím kam ještě, ale to bude to v Česku. Mm-hmm.
0: A poslední otázka, co máš ráda na Rádiu Junior, se ještě ptá Domča.
1: Na Rádiu Junior mám ráda všechno asi. Já miluju Rádio Junior, jsem strašně ráda, že tady můžu pracovat. A mám ráda určitě pohádky. Mm-hmm. Ráda poslouchám, jako já jako dospělák poslouchám ráda pohádky. A celkově mě baví strašně tady moderovat.
0: No tak to je boží. To je tak krásný poslouchat, když někdo takhle má rád svoji práci. Tedy, ještě jsem slíbila, že tě zeptám na to nejmilejší místo v Česku. Máš nějaký takový?
1: Moje nejmilejší místo bude v Praze, to bude takový rybník v Mlíčovském lese, konkrétní, tam je takový strom, kam jsem kdysi vždycky lezla na něj a koukala jsem na ten rybník ještě s kamarádkou Hankou, to bylo naše místo, tak to je asi takový nejoblíbenější místo.
0: Tak to je hezký, no tak tam věřím, že se čas od času vydá, že nebydlíš ani od toho zas tak moc daleko. A co ti nejvíc dokáže dobít energii, nejenom teď v létě, ale obecně?
1: Obecně tak to je vždycky, když se potkám s nějakým zvířátkem, který si můžu hladit anebo ho krmit. Mm-hmm. To mě vždycky strašně dodá energii, mně se to strašně moc líbí. My jsme teďka byli v zookoutku Milíčov právě s Aninkou a tam jsme krmili zvířátka, dokonce i rybičky tam jsou, otvírají ty pusinky, opičku jsme tam krmili. Tak to mě dobije vždycky každopádně energii.
0: To věřím, tak to je tip od Terky, pokud potřebujete taky nějaký dobíječ energie. Pak tady na tebe ještě přišel další dotaz. A to od Kuby, který se ptá, jaká byla nejzajímavější příchuť zmrzky, co si kdy ochutnala. Takže Kuba reaguje na to, že ráda experimentuješ.
1: Nejzajímavější příchuť. Asi jsem měla nejzajímavější nějakou mátovou zmrzlinu.
0: A chutnalo ti to?
1: Jo, chutnalo. Mm-hmm.
0: No je pravda, že teď v těch moderních zmrzlinárnách mají občas příchutě, které by mě vůbec ani nenapadly, že by je mohl někdo udělat. Takže tam se dá experimentovat dobře, ale já teda s názvou jsem ten konzervativní typ, co furt jede to, kde ho nic nemůže překvapit. Já se totiž strašně bojím, že si pak jako líznu a strašně mě to zklame a vlastně to pak nedojím a budu zklamaná, že nemám tu zmrzlinu. Terka je z nás dvou ta odvážnější.
1: No, ale co nejhnusnějšího jsem teda měla. To nebyla zmrzlina, ale Toníček dostal takový ty fazolky.
0: Jo, bertíkové fazolky.
1: A tam byla třeba příchuť zvratky, tak to se přiznám, no, teda, tak, že to bylo fakt nejhnusnější věc, co jsem kdy jedla.
0: No, tak to se vůbec ne, to asi nikoho nepřekvapí, že ti to nechutnalo. Další prázdninová otázka moje je, jestli si spíš typ stan, chalupa nebo hotel?
1: Já jsem typ všechno a ve stanu vydržím třeba 2-3 noci, pak mě začnou bolet záda z toho. Mm-hmm. Ale ráda mám asi všechno a o prázdninách prostřídám všechno.
0: Tak to je super, protože to je fajn, aby to měl člověk pestrý. Ještě mě zajímá, jestli si na dovolené ráda offline, nebo se toho mobilu, já chápu, že většina z nás teď má i mobil na to, že s ním fotí, ale tak to nepočítám, ale jinak jestli tam jako brouzdáš, anebo si dáváš spíš offline čas.
1: No, bohužel se přiznám, že nejsem většinou offline, většinou jsem jako online, protože i pracuju z dovolený častokrát, protože dělám Instagram Rádia Junior. Sice ho dělám třeba o dovolený míň, ale stejně tam se snažím něco dávat. Takže bohužel jako v tomhle směru jsem online pořád, ale snažím se to omezovat opravdu hodně v létě.
0: Jo, aby si trošku si odpočinula. No a pak mě zajímá, jestli tě čeká letos v létě opravdu nějaký dobrodružství. O čem si myslíš z těch věcí, co jsi nám tady řekla, že se plánuje, tak kde zažiješ podle tebe nějaký dobrodružství?
1: Já myslím, že úplně všude zažiju dobrodružství, protože jet vodu je dobrodružství, bejít na chatě s kamarádama, kde chystáme pro ně speciální jednu věc, kterou nemůžu říct, si myslím, bude určitě pro ně, ale myslím, že i pro nás rodiče dobrodružství. A potom ten Egypt, jako jet do Egypta, to mi přijde jako dobrodružství samo o sobě.
0: No to určitě.
1: A ještě kdyby se podařilo jet na výlet se podívat třeba na ty pyramidy, tak to by bylo úplně skvělý dobrodružství.
0: Ty jo, to, já ti to moc tady přeju, aby ti to vyšlo. My si dáme poslední písničku před Hajou a pak nám budou zbývat ještě 4 minutky na posledních pár otázek na Terku.

0: V dnešním klubu si povídám s Terkou Rašovou. Povídáme si nejenom o rádiu, ale i o létě, o prázdninách. Máš nějaký letní rituál nebo tradici?
1: Letní rituál. Já většinou v červnu vyžaduju po svojí mamce, aby mi udělala ovocné knedlíky, buď to jahodové nebo meruňkové.
0: A už to letos teda splnila.
1: Ano, ano. A musí být teda bezlepkové, protože mám bezlepkovou dietu, ale byly výborný a klidně, mami, ještě můžeš jednou to zopakovat, dokud jsou ještě nějaký tady ty plody dobrý, klidně meruňky ještě.
0: Takže ovocní knedlíky, letní jídlo pro Terku.
1: To je moje nejoblíbenější jídlo.
0: No ještě musíme zmínit expedici Sever, což je naše celoletní téma. Tak Teres, byla jsi někdy někde na severu?
1: Ano, byla jsem s mamkou právě, když mi bylo 11, na takovým poznávacím zájezdu autobusem. Jeli jsme, ten autobus nás vlastně nalodil nás trajekt i s celým tím autobusem a pak jsme jeli trajektem a projeli jsme Švédsko, Dánsko a Norsko potom tím autobusem.
0: Chápu, že 11 už ti bylo celkem dávno i mě, takže je to těžký si na všechno vzpomenout, ale tak třeba táborové vzpomínky jsi nám tady vykreslila docela barvitě, tak je něco, na co si z toho severu pamatuješ nějak výrazně? Máš nějakou na ten výlet výraznou vzpomínku?
1: Mám jako několik takových jako věcí, co si pamatuju. Vyfotila jsem se s malou mořskou vílou v Kodani. Potom jsem byla v muzeu v Norsku, kde byla taková obrovská vikingská loď. To bylo hodně zajímavé, byla fakt velká. A potom si pamatuju, že jsem pořád chtěla vidět ty troly a strašně mě to zajímalo, ty postavy. Jako, neviděla jsem teda žádného doopravdy, ale nějakou postavu, nějakou figurku, takovou trola jsem tam viděla. Ty mě zajímaly a pak největší zážitek bylo, že jsem na tom trajektu pila horkou čokoládu. Co se jídlo, já si to pamatuju všechno přes jídlo.
0: Ale to je dobře. No a chtěla by ses někam na sever třeba vydat ještě teď znova jako dospělá a vzít tam třeba i sebou své děti, rodinu?
1: Já mám kamarádku, co žije ve Švédsku, v Göteborgu, takže dokonce už jsme to i plánovali, že bychom k ním zajeli na návštěvu, takže to by bylo super to takhle spojit. Jinak můj děda byl zase v Norsku se podívat na ty fjordy a miloval to, dokonce namaloval i obraz takového fjordu, takže tam bych se moc ráda podívala, nebo i do Finska na ty fjordy, na tu přírodu, to musí být jako krásné. A já bych jela kamkoliv.
0: Takže možná letos se budete vyhřívat v Egyptě a příští rok se pojedete ochladit někam na sever.
1: Možná.
0: A jsi obecně spíš zimní nebo letní typ člověka?
1: Asi když bych takhle měla rychle říct, tak léto, ale já zase nemám ráda velká horka.
0: Myslím si, že taková horka, která jsme před pár dny zažili k 40, tak to už bylo na většinu obyvatel České republiky moc.
1: Přesně tak.
0: Jedna z posledních otázek, možná úplně poslední před koncem povídání. Co ti v poslední době dělá největší radost a na co se teď nejvíc těšíš?
1: Největší radost mi dělají moje děti samozřejmě a moje rodina, můj manžel, moje mamka a moji kamarádi a těším se právě, když se s nima můžu vidět, když s nima můžu zažít něco hezkýho.
0: Což teď tě spousta takových věcí čeká, takže to určitě bude velká paráda. Nám zbývá minutka do konce povídání. Máš nějaký bláznivý místo, z kterého by sis uměla představit, že bys jednoho dne vysílala?
1: To by byla asi kombinace něčeho, kde by mi dávali ochutnat strašně dobrý věci. Mohla bych tam zkusit nějaký zážitky adrenalinový, třeba letět balónem nebo tak. Popisovala bych to do vysílání, že letím v balónu nebo na paraglidu a pak bych tam krmila nějaký zvířata, aby tam byly kolem, takže takhle bych to nakombinovala.
0: Já jsem si tě představila v továrně Karlík a továrna na čokoládu, protože ta byla docela adrenalinová a bylo tam spousta sladkostí.
1: To by šlo.
0: Ale nevím, ty zvířata, měly tam ty krávy vlastně, ty přirozený šlehače na šlehačku. No tak tam bych ti klidně tak jako zansunula, abys tam udělala reportáž pro Radio Junior.
1: Beru.
0: Tady moc díky, že jsi dneska přišla a ať se ti ve všem, co děláš, daří, ať tě to pořád baví a užij si krásné léto.
1: Děkuju ty taky a zdravím všechny posluchače, ahoj.
0: Holky a kluci, to už je od nás dneska z klubu úplně všechno a teď vás čeká dnešní díl Hajaji.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja.

0: Dobrý večer, děti. Největším potěšením vodníka Střapatky bylo vymýšlení rošťáren. Každý den vyvedl něco jiného, ale vždycky to stálo za to. Jednou pověsil vidře na krk vánoční zvoneček, po druhé zase přivázal bobrovi na ocas barevné pentle a jindy navlékl ropuše na zadní nohu gumičku. Táta vodník byl trpělivost sama a pevně doufal, že kluk z toho zlobení časem vyroste. Když mu ale Střapatka ze samé rozjívenosti vypustil z parádních hrnečků po babičce všechny lapené dušičky, pořádně se dopálil. Maminka svého mazánka sice bránila a tvrdila, že se to určitě stalo nedopatřením, ale rozhněvaný otec o tom věděl své. 3 dny na kluka nepromluvil ani jediné slovíčko. A to byl pro Střapatku ten největší trest, jaký mohl dostat. Od té doby už vodník Šplouchanec žádné další dušičky nechytal a prázdné hrníčky odnesl na půdu. Malý Nezbeda se ale ani pak nepolepšil. Než uplynul týden, udělal další mrzutost. Ten den si šla paní Šplouchancová koupit k hrnčíři Buclákovi nový hrnec na polévku. A protože měl Střapatka ve škole volno, vzala ho sebou. Vodničkovi se v hrnčířské dílně moc líbilo. Nakukoval do pece, kde se v ohni vypalovalo hliněné nádobí a zvědavě si prohlížel hotové výrobky, pečlivě vyrovnané na dlouhých dřevěných policích. Byly tam hrnce a hrníčky, talíře a talířky, mísy a mističky a také vázy a vázičky. Na nic tady nesahej, ať něco neschodíš, varovala Střapatku maminka. Klukovi nenechavé ruce si ale nedali pokoj a tak netrvalo dlouho a neštěstí bylo na světě. Koukej, mami, to jsou hezké malované hrnečky, vykřikl Střapatka a než mu v tom mohla paní vodníková zabránit, vylezl na polici a natáhl se po jednom z nich. Police se nebezpečně zakymácela a několik hrnečků spadlo na zem. V jediném okamžiku z nich zbyla jen hromádka střepů. Vodník Buclák se hněval. Taková škoda, bručel. Víš ty, malý uličníku, kolik mi ty hrnky dali práce? Paní Šplouchancová se moc omlouvala a aby synkovo provinění nějak napravila, slíbila hrnčíři, že mu na usmířenou upeče piškotovou bábovku s rozinkami.
1: Já bábovku nerad, řekl Hastrman z pupně. Je to sama mouka a cukr. Já rád maso. A úplně nejradši mám rád pečenou štiku.
0: Hrnčíři se při pomyšlení na takovou baštu vrátila dobrá nálada a pomalu se rozpovídal.
1: To víte, paní Šplouchancová, já nemám ženu, která by se o mě starala a tak se holt v jídle uskromňuji, jen abych nemusel vařit. Vždyť ono je to dočista k zbláznění. Když dostanu hlad, musím si jídlo nejdříve sám ulovit. Pak ho musím dlouho připravovat a když už je konečně hotové, musím ho sníst, i když většinou moc jedlé není. Buď toho zapomenu osolit, nebo ho rozvařím, či připálím, kdo je pak. My svobodní mládenci to máme v životě těžké.
0: Hastrman se litoval, až se ho paní Šplouchancové zželelo. A tak, když se vrátila domů, uvařila v novém hliněném hrnci rybí polévku a v troubě upekla štiku na másle. Obojí pak poslala po Střapatkovi hladovému hrnčíři.
1: Sotva si vodník Buclák přičichl k vonavému jídlu, okamžitě na své zničené zboží zapomněl a malému Hastrmánkovi odpustil. Rychle vytáhl z kredence velkou lžíci a za chvíli byl hrnec prázdný a pekáč vylízaný jako sklo.
2: Když jsem si tak dobře po...

Tak, nechám tě, aby se zkusil udělat jeden hrnek. Uvidíš, že to není jen tak? Jo, hochu, něco rozbít, to umí každý. Ale dokázat přeměnit obyčejnou hlínu v něco hezkého a užitečného, to chce šikovné ruce a pořádný kus důvtipu. Vodník Buclák ukázal Střepatkovi, jak se hněte hlína, a nohama roztáčí hrnčířský kruh. Pak před něho položil vlhké hnědé těsto a řekl: teď ukaž, co dovedeš. Vodníček se už klíbl. Takovou jednoduchou práci přece zvládne jako nic. Pomyslel si na foukaně a roztočil kruh. Plácnul na něj hliněnou hroudu, zabořil do ní ruce a začal tvořit. Měkká hlína se pod jeho rukama měnila v různé nevzhledné tvary, ale hrnku a dokonce s ouškem se to ani trošku nepodobalo. Střepatka točil kruhem, až z toho námahou vyplazoval jazyk, hnětl tu mazlavou hmotu kroutící se mu před očima, avšak bylo to marné. Po dlouhém úsilí vyrobil něco, co nebylo ani hrnkem, ani vázou, nebyl to ani talíř, ale jakási pokroucená miska. Hrnčíř ji vzal a dal do pece vypálit. Když byla hotová, daroval ji Střepatkovi. Tu máš, chlapče, vezmi si svůj výrobek na památku, aby ti připomínal, že nic na tomto světě se neudělá samo od sebe. Všechno chce trpělivost, zkušenost a trochu té námahy. Kdybys udělal těch hrnků 100, možná, že by ten poslední už byl bez chyby. Střepatka poděkoval, vzal misku, prázdný hrnec od polévky a vylízaný pekáč a šel domů. Rodiče si jeho výtvor dlouho prohlíželi, otáčeli ho ze všech stran, vrtěli nad ním hlavami, až se jim nakonec začal líbit. No, to víš, synku, řekl tatínek. Ještě to není úplně ono, ale o čem se dá říct, že je naprosto dokonalé. Maminka se začala smát a vystavila si pokroucenou misku nemisku ve svém příborníku místo parádních hrnečků po babičce, které tiše odpočívaly na půdě. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Tři dcery, lovce a rybáře Ragnara z dalekého severu, touží po ženiších. Jedna si přeje muže se stříbrnými vlasy a vousy, druhá s vlasy zlatými, jen ta třetí a nejmladší by si vzala kohokoliv, třeba i kulhavého psa. A tohle přání se jí splní. Bude mít příběh šťastný konec? To zjistíme z povídání Ragnarovy dcery. Na motivy severských pohádek Dagmar Findové napsal a v roce 1970 zrežíroval Jan Berger. Hrají František Holar, Slávka Špánková, Hozová, Alena Vránová, Carmen Majerová, František Němec a další.

daleko, daleko až tam, kde lišky zpívají a sovy tančí, kde po dlouhý čas slunce nezapadá a zimní noci jsou jak uhel černé, žil muž jménem Ragnar. Celý den lovil ryby v mořských zátokách, divoké vlky chytal do pastí a soby na planinách lovil se smečkou psů. Zachumlán do kožešin vracel se vždy až se západem slunce a v jeho domě sroubeném z temných trámů ho vítali dcery.

0: Tak už dost nezbedné lištičky, ani mě najíst nenecháte. Vyprávějte mi raději, co jste celý den dělali.
1: Já jsem držela bydlem sluníčko, aby nám nespadlo do vody.
2: A já spřádala na komoře pavučiny. Upletu ti z nich teplou beranici.
3: Pane tatínku, všechno, co jsi nám přikázal, jsme udělali. A pak jsme se brouzdali brusinčím, dívali se do studánek na třasovisku a představovali si, jaký bude náš budoucí ženich.
1: Vlastně jen já jsem řekla, že bych chtěla muže s vlasy a vousy jako ryzí stříbro.
2: To já bych chtěla muže s vousy a vlasy jako zlato.
0: A ty, má nejmladší, jakého ty chceš ženicha?
1: Ona prý si vezme i kulhavého psa, když jí bude souzen.
0: No, hrozí z té svatby asi stejné nebezpečí jako vám. Kde by se tady v té pustině našel člověk? Snad ještě trol na vás vykoukne ze skal nad mořem. Ale muž? A ještě k tomu se stříbrnými.
2: Ne, se zlatými vlasy.
1: Ne, se stříbrnými.
0: A jděte raději a pokliďte po večeři. A ty mi přines misku mléka. Náš domácí skřítek má právo na teplé mléko z ruky hospodáře.
3: Ano, tatínku. Někdo k nám jede. Někdo k nám jede.
0: Kdo by k nám mohl přijet? To jen noční vítr žene divokou smečku po blatech.
1: To jen trolové štěkají ve skalách.
2: To jen divoženky pádí na bílých sobech nocí.
3: K nám nikdy nikdo nepřijde.
0: Podej mi misku. Skřítku hospodáříčku. Vezmi si z ruky hospodáře teplé mléko. Jako každý večer kladuje na práh v dřevěné míse. Veřeje jsem natřel máslem, aby tě jejich vrzání nerušilo. A pod prahem je hrstka ptačích pírek, aby se ti měkce spalo. Dopřej nám klidnou noc. Pohlídej za mne moje stáda a mým třem dcerám dej sladké sny. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
3: Hospodáříčku. Skřítko. Nikdy jsem tě neviděla, ale mám tě ráda, jako bys byl můj bratr. Schová jsem ti kus sladké placky. Chceš? Leží vedle misky s mlékem. A dej si chutnat, hospodáříčku.
4: První ženich stříbrovlasý, druhý, jak když slunce vyjde. Třetí dcero Ragnarova, i pro tebe ženich přijde.
5: Ahoj! Ahoj! Kde jste kdo? Má loďka uvázla na písčině. Ahoj!
6: Ahoj! Pojď za světlem, ahoj! Nech loďku loďkou, vezmi jen vesla. Pojď za světlem, zbloudilí rybáři, ahoj!
3: Kdo to jen může být?
2: Kde se tu v těch pustinách bere člověk?
1: Snad je to můj ženich.
0: Jeho vousy se v skutku lesknou jako stříbro. I šaty vodou zmáčené se třpití v měsíci. Jen vejdi a buď vítán. Pověz nám, co tě přivedlo až do naší krajiny. To tě sem vylákala bílá ryba s ploutvemi z drahokamů. Vypráví se, že v našich fjordech má svůj palác.
7: Odpusť, hospodáři, že vprostřed noci vpadám do vašeho domu. Odpusťte mi, krásné dívky, že jsem vás oloupil o spánek. Ale stalo se mi dnes něco podivného. Lovil jsem dole na jihu země a mé sítě byly plné makrel a sledů. Když tu najednou zafoukal ostrý vítr od severozápadu a hnal mou loďku jako hračku do fjordů. Mé sítě popraskaly, úlovek je ten tam a plachta leží napůl roztržena na dně loďky. A přece jako by mi cosi říkalo, že to je všechno dobře. Už před týdnem se mi zdál sen, že najdu kdesi na severu svoji nevěstu.
0: Odlož si plášť a sundej klobouk. Je jak houba plný slané vody. Pojď do komory, odpočineš si.
1: Měl vlasy jako ryzí stříbro a knírek, i když malý, leskl se jak čepel.
2: Ty už si našla svého ženicha. A bude-li vše tak, jak to má být, i můj, ten se zlatými vlasy přijde.
3: Ach, bude-li to všechno, jak jste řekli. Ach, jaký mě to čeká osud.
1: Ti hloupá. Kdo pak to kdy slyšel, aby se kulhaví psi ženili?
2: A i kdyby, kdo pak tě přinutí, aby jsi ho vzala?
3: Bude-li mi souzen, vezmu si ho.
0: Jděte už spát, vypovídalky. Osnova spánku už je zase zpřetrhána, tak rychle, rychle, ať ji navážete. Podivná náhoda. Nebo kouzlo. Ráno uvidíme, co je skutečnost a co je sen.

0: hrdě. Ha ho!
1: Jakoby se dnes z hosty roztrh pytel. Po celá léta nepotkám tu člověka a dneska už druhý návštěvník.
2: Ha ho! Síly dobrý, pojď za světlem. Jen pojď, lovče. Půjdeš-li rovně, zavede tě úzká pěšina až k mému domu. Ha ho!
3: Jako bychom dnes přivolali osud tam u těch studánek.
4: Jem jak ve snu. A přece se tak trochu bojím. Bude-li to on, co si jen počnu? Kam se podívám?
3: Ach, drahá sestřičko, je-li to on, ten zlatovlasý, pak budeš šťastná. Ale já...
2: Přestaňte, hloupé, jste jak hejno racku. Kdo ví, co je to zač? Jen vejdi, lovče. Jsi-li dobrý, buď u mne hostem.
5: Věřte mi, nevím, jak se omluvit. Léta už lovím po horách. A ještě nikdy se mi nestalo... Jakoby nějaké kouzlo mě sem zavedlo. Od rána štvu lišku, po skalách, tundrou, mezi roklinami. A najednou mě překvapila noc. Má smyčka jakoby se propadla. Snad v skutku utonula v bažinách, nebo ji uloupil sám velký troll. A přece mi něco říká, že jsem došel dobře. A že se tady naplní můj sen.
1: Sen? Jaký sen?
5: Zdálo se mi jednou, že na severu na mě čeká nevěsta.
1: Odlož si pušku. Odpočin si. A sejmi kuklu z hlavy. Má zlaté vlasy.
5: Povídáš něco?
1: Nic, nic, nic. Pojď spát. Jsi jistě unaven. Na komoře je dost kožišin i pro tebe. Tak dobrou noc.
5: Dobrou noc, Vespolek. A děkuji ti.
6: A znovu ulehli a sen je ukolébal. Jen třetí dcera dlouho hleděla do tiché temnoty a soužila se strachem, zda se také jí sudba vyplní. A potom přišlo ráno, druhé, třetí, a než se sešel měsíc s měsícem, dvě sestry chystaly si věnce svatební. I třetí dcerka trošku okřála, vždyť uplynulo tolik dní od oné noci a nic se již nedělo. A byla svatba, krásná, plná jasu. Korálky jeřabin zářily a na zakrslých břízách třepetal se list jak vytepaný. Nevěsty, ženiši i Ragnar bujně hodovali. Jen třetí dcera bloudí vřesovištěm a srdce se jí svírá. Bojí se a trošku závidí a hned zase sestrám přeje jejich štěstí. A jak tak bloudí blízko studánek, kde tehdy osud svůj si zvolili, ozve se hlas, tichý a zádumčivý.
7: Jak pak se máš, má krásná nevěsto?
3: Kdo to tu mluví? Kdo se odvažuje říkat mi nevěsto?
7: Ty sama si mne přece vyvolila. Ty jsi řekla, bude-li mi souzen, vezmu si ho. No, tady jsem.
3: Pes! Starý, kulhavý. Ach, bože. Tebe si mám vzít.
7: Sama si řekla.
3: Ano, řekla jsem. A slovu dostojím. Ale proč zrovna já mám za muže mít psa? To už je lepší zbloudit ve skalách, anebo zajít rovnou na bažinu a s bludičkami tančit smutný rej.
7: Jen nenaříkej. Není všechno zlé, co nyní vidíš jako neštěstí. Vezmi si mne a nenajdeš na celém světě muže lepšího.
6: Podivně skončilo svatební veselí, jakoby dům zalehly sněžné mraky. Všechen smích vyprchal, sestry v jednom pláči a ženiši jen oči sklopili, když třetí dcera představila otci svého nastávajícího. A otec, div se žalem nepominul, pak přemlouval a prosil. A když nic nepomohlo, přikázal své nejmladší.
2: Když nedáš jinak, vezmi si kulhavého psa, vezmi si ho a žij s ním osaměle. U mne v domě není pro vás místo.
3: Ach, otče, otče, nevyháněj nás. Já nejsem o nic více vina, nežli osud, který mi kulhavého přisoudil. A ještě mám být daleko od tebe i od sester. Smiluj se, otče.
4: Tatínku.
3: Otče.
2: Ani slovo, mlčte. Má dcera mohla žít jak paní na svém statku. Teď je však provdána a musí svého muže následovat.
7: Ano. Tak. Má žena půjde se mnou. Odpusťte, otče, že vás rmoutíme. Odpusťte, milé švagrové, že vám odvádím sestru. Pojď, ženo. Čeká nás daleká cesta. A se mnou půjde se ti nelehko.
3: Loučím se s vámi, milí švagrové. Loučím se, sestry. Kéž jste vždycky šťastný. Můj drahý otče.
7: Pojď už. Pojď.
6: Zmizeli za kopcem, zapadli, ztratili se jak kámen v rašeliní, jako lístek v tůni. Jen smutek zůstal. A ti dva šli co krok, jak mohou kulhaví, až kdesi vprostřed tundry, kde jenom klikva rudě hořela, se zastavili. Tam uviděla mladá nevěsta překrásný dvorec, celý bíle svítil a dřevo trámový jak růže vonělo a kolem plno květů, křovin, stromů, o kterých slýchala, že kvetou na jihu.
7: Toto je ode dneška tvé i mé. Zde je náš dům. A ty jsi tady, paní. Chceš mne mít ráda?
3: Dala jsem přece slovo. Ale pověs mi...
7: Vyslyš napřed mne. Mám k tobě prosbu. Nebudeš litovat, že jsi mne vzala. Jen se mne na nic neptej a slib mi, že se na mne nikdy nepodíváš, až budu spát.
3: Ach, to ti mohu slíbit bez obav. Za celý den se napláču až dost, že za muže mám kulhavého psa a ještě v noci si ho v spánku prohlížet. Co pak mu spánek přidá půvabu, či zakryje mu tlapku schromenou? Co je tu světnic, sálu a ty obrazy a všude plno světel, kožešin a zbraně stříbrné a zlaté, těžké luky a tady zase rám na vyšívání a to hedvábí a jídla plný stůl. Ach, tetřevy a sluky, lososy i kýta z medvěda.
7: Pojez jen, jsi unavená. Lázeň už čeká a jdi spát.
3: Ale kdo všechno připravil a kdo...
7: Co jsi mi slíbila?
3: Ach, odpusť, Mlčím už. Ty odcházíš.
7: Vrátím se k tobě. Nezapomeň, co jsi slíbila.
6: Vrátil se tak, jak řekl. Všude temno, i noční kahánek jen dotmizíral a za oknem si měsíc oči pozastřel, aby snad neviděl, jak mladá paní pláče. Když vešel do komnaty, poznala jeho kulhavou chůzi. Zavřela oči. A tu, jako by jí vánek vlasy pohladil, na rtech ucítila políbení a známý hlas jí šeptá:
7: pojď, připijeme ze zlatého poháru na naši lásku, na tvou mlčenlivost a na psí věrnost.
3: I když tě tma sobecky schovává a nemohu ti pohledět do očí, jako bych přesto viděla. Máš oči jako jantar vyplavený mořem a vlasy hnědé jako rašeliní. Jsi...
7: jen kulhavý pes.
3: Ne. Ty jsi... jsi můj muž.
6: A byli šťastní. Týden, měsíc, rok uplynul celý rychleji než vlnka v zátoce. Když přiblížil se výroční den svatby, prosila mladá žena manžela:
3: už zítra je to rok, co jsme tu spolu.
7: A tobě se tu stýská.
3: Ne, nestýská. Jsem spokojená. Vidíš, nikdy mne ani nenapadne.
7: A nelituješ, že jsi dala slovo?
3: Slovo je zákon. A je zákonem, i když sebe hůř se pod ním člověk prohýbá. A já jsem přece šťastná. Ale mám k tobě prosbu. Za celý ten čas jsem neviděla otce ani sestry. Rodný dům. Ráda bych...
7: Dobrá. Zajedeš si k ním. Potěš se s otcem. Sestrám vezmi dary.
3: Ty se mnou nepůjdeš?
7: Já nesmím. Nemohu. Pojedeš sama. A za 3 dny ti pošlu spřežení a ty se vrátíš. Vrátíš se mi?
3: Ano.
6: Nejprve se jí samé nechtělo, ale pak touha porodných nabyla přece vrchu. Vyjela v saních, sobí spřežení letělo krajinou jak temná bouře a jako by to byl skok a skok, už byla doma. Toho vítání a vyprávění celá štěstím září a sestry radostí až rozkvetly.

0: Ale jak to můžeš vydržet a nepodívat se?
1: Co když je to nějaká obluda?
0: Co když je to skřet anebo vlkodlak?
2: Ne, není. Já to vím.
0: Však přece jen. Jistě má nějakou chybu, pro kterou se ti nechce ukázat.
1: Já bych to nedokázala.
0: Alespoň jedním očkem.
2: Dala jsem slovo.
0: Slovo. Slovo je pára, kterou mrazík lehonce sertu odfoukne.
1: Máme o tebe strach. Co když je to zlý duch? Co když ho strach donutil, aby se skrýval?
0: Poslechni, sestřičko. Alespoň jedním očkem.
1: A je-li dobrý, co se může stát, když se ti ukáže? To, co je dobré, nemusí se skrývat.
2: Je to tak těžké. Pojďte, půjdeme spát, je skoro půlnoc.
0: Dobrou noc.
3: Ragnarova dcero.
2: Kdo mne to volá?
3: To jsem já, Skřítek hospodáříček.
2: Kde jsi, můj milý Skřítku? Já tě nevidím.
3: Tady u krbu a tady na povalu. A tady v kolovratu. Já jsem všude. A teď ti sedím na střevící.
2: Ach, jak jsi malinký. Chceš ještě mléko?
3: Ba ne. Chtěl jsem tě vidět, Ragnarova dcero.
2: Poraď mi, Skřítku. Ty víš, co mě trápí.
3: Sama si poraď. Sama musíš vědět. S kým pak jsi se poradila, když jsi z kulhavého brala? Teď jsi šťastná. Jen se bojím, zůstaneš-li v lásce stála. Kdyby ti bylo někdy zlé, zavolej mne, Ragnarova dcero. Není vždycky rada zlá, ta co chudná, ta se.
4: A někdy zase rada nejsladší trpkým se ostnem zahryzne, jako trní boda. Jako třepotavé listí osiky ti našeptává, přece, ach, přece jen co kdyby. A do spánku ti houká jako sněžná sova, kde jen je pravda, co mám dělat, kdo ví. Každý z těch tří dnů potěšil a každý večer nový trn zas vbodl do srdce nejmladší a nejkrásnější Ragnarovy dcery. Kdykoliv sedla k vyšívání či kolovratu, vždycky znovu sestry začaly svoji řeč. A nebyla to zloba, jen upřímný strach a láska k nejmladší sestře, co jim jazyk vedla. Když tři dny uplynuly, zadupalo u Ragnarova domu spřežení sobů, saně se kmitly, sotva se stačila nejmladší rozloučit. A jako by to byl skok a skok, byla zas ve svém domě. Kulhavý pes ji šťastně vítal. Všechno kolem dýchalo líbeznou vůní. V krbu praskalo cesmínové chvojí. Ragnarova dcera seděla sama u bohaté tabule. Mám, nemám a přece jen. A myšlenky se jaksi mimovolně spřádaly v smyčku, neblahou, nerozpletitelnou. Zvědavost, strach a zase láska vedlí ruku, když skryla malou lucerničku tak, aby byla blízko lože. Když přišel večer a zaslechla kulhavý krok svého muže, srdce jí zabušilo a znovu mám či nemám. Pak ale...
5: Ženo moje...
2: Jsi to ty, můj krásný, milovaný. Máš oči jako jantar vyplavený mořem a vlasy hnědé jako rašelín.
5: Co jsi to udělala? Porušila jsi slib a slovo je zákon.
2: To slovo mi tě zapíralo. A teď tě mohu vidět tak, jak jsi, krásný a mladý, můj, už ne kulhavý pes.
5: Zvědavost nás teď oba zahubila. Jen pár dní, kdybys byla dodržela slovo, Mé zakletí by bylo zlomeno a mohli jsme být šťastní. Teď musím odejít a nikdy, nikdy se už nesetkáme. Ach, ženo moje, proč jsi mne neposlechla?
2: To moje sestry, láska, strach.
5: Na neshledanou.
2: Co jsem to udělala? Ach, sestřičky, jak zle jste mi poradili. Kam se jen vrtnu? Kdo mi pomůže? Skřítek. Skřítek, hospodáříček. Jen rychle, rychle.
4: Vyběhla ze stavení, všude pusto, tma. Brodí se, potácí a sníh ji zaliká. Nad tundrou hvízdá vítr, na planinách se točí sněhový vír a v roklích se ozývá vlčí vití. Snad ani nedošla, spíš klesla na práh Ragnarova domu.
2: Skřítku, hospodáříčku, pomoz mi, pomoz. Všechno jsem ztratila. Skřítku.
3: Pěkně si poslechla, co jsem ti říkal.
2: Vím, všechno vím. Neposlechla jsem. Ztratila jsem všechno. Dej mi radu.
3: Za mísku mléka jednu dobrou radu, za kousek sladké placky poučení, to je mi pěkný obchod. Dala si slovo, nesplnila. Budeš teď ochotna udělat, co ti poradím?
2: Všechno, všechno. Třeba vlastní krev dám, jen mi pomoz. Vrať mi mého muže.
3: Mám radu, mám. Poslechni ji a pak zkoumej sama, je-li tvá láska silná natolik, aby vše snesla. Tvého muže zaklel sám velký troll. Jeho otec nesplnil mu kdysi dané slovo a proto potrestal teď syna, aby poznal, jak bolí zrada. V kulhavého psa ho proměnil. A jenom věrná láska ho měla vysvobodit. Teď je vše ztraceno. Jenom těžko, těžko můžeš chybu napravit. Dej pozor a dlouho rozmýšlej, nežli se rozhodneš. Zklameš-li tentokrát, není už síly, která by pomohla. Ha? Chceš tedy?
2: Ano.
3: Jdi z Ragnarova domu rovnou na sever. Až projdeš hájem Cesmín, najdeš chaloupku. Jdi hned a nečekej. Máš-li dost síly?
2: Mé ruce jsou slabé a v hlavě mi hučí příboj. Ale půjdu. Ty, srdce moje, dej mi sílu. A ty, můj milovaný, nezoufej.
3: Tam u chaloupky se zas uvidíme. Tvá zkouška bude tvrdá, Ragnarova dcero. Volám bílé hranostaje, volám vlky lišky z lovu, v rychlých saních předeženem třetí dceru Ragnarovu.
4: Celou noc a celý den šla Ragnarova dcera na sever. Prošla už třasovištěm, které teď spalo pod příkrovem ledu. Prošla i roklinami blízko fjordů, až došla k Cesmínovému houští. A nikde pěšinky. Jen stěžka se prodírala vpřed. Pichlavé jehličí jírvalo šaty a zraňovalo ruce do krve. A tam, kde uvízla kapička krve, proměnila se v červenou bobulku, sklouzla a usadila se vespod pod větvičkami. Už svítal druhý den, když uviděla malou chaloupku.
6: Vítám tě tady v pustině, Ragnarova dcero.
2: Jak to, že mě znáš, stařečku? A odkud?
6: No, znám, co znám a vím, co vím. Chceš-li však ode mne radu, musíš napřed splnit úkol. Za domkem byla kdysi zahrádka a v ní mi rostla bílá lilie. Jsem už starý, nemohu ji denně okopávat, aby krásně kvetla, a nemohu ji nosit vodu k zalévání. Chceš-li tedy, vezmi si motiku, vyčisti zahrádku a zalej lilii.
2: Ale stařečku, teď v zimě, jak bych mohla? Země je zmrzlá.
6: Jak chceš. Nemusíš.
0: Ne, ne. Ne, já chci. Jenom ještě pověz, kde najdu vodu.
6: Blízko skály, která chrání dům, je studánka. Zakrytá chvojím, sněhem zapadaná. Odtamtud přines vodu.
0: V čem jí mám přinést? Máš nějaký džbán?
6: To by bylo věru lehké. Kdybych měl džbán, sám bych si vodu přinesl. Musíš vlastníma rukama odhrabat sníh, chvojí odházet a potom nabereš vody do dlaní a sem přineseš. A dokud lilie nerozkvete, budeš vodu nosit.
3: Ragnarova dcera v dlaních vodu nosí, ruce jednu ránu, slza na ně padá, a to proto, že má kulhavého ráda.

0: Stařečku, už celou věčnost okopávám zemi a v dlaních vodu nosím. Už jsem vlastním dechem lilii zahřívala. A ona nekvete a nekvete.
1: To, co se ti zdá věčností, je sotva týden. No, chceš-li vydrž, ne-li vrať se domů.
0: Chci vydržet. Dala jsem slovo. Ano, slovo. Já sobě sama. I tobě, můj muži.
1: Tak, vyčkej večera a o půlnoci jdi naposledy zalít bílou lilii. A až ti rozkvete, jdi za ní. Poslechni ji ve všem. Dobře ti radím.
2: Volám bílé hranostaně, volám vlky, lišky z lovu, v rychlých samých předeženém třetí dceru Ragnarovu.
3: Skály i les i sněžné přesypy zakryla noc. Zimavě fičí, nikde ani hlásku. Jen Ragnarova dcera klopítá. Má vodu v dlaních, krutý trest. A voda hned jak oheň pálí a hned až k srdci zebe. Jak poslední kapka dopadla na okopanou zemi, udál se zázrak. Před očima jí vyrůstá stvol a listy. Květ nejdřív sevřený se rozevírá a vůně kolem, až se hlava točí.
0: Lilie krásná, květe bílý, pověs mi, pověs, kde můj milý?
3: Však když jí chtěla utrhnout, lilie zmizela. Ztrácí se ve skalách a zas je nad závějí, jako by říkala, pojď za mnou, pojď. A Ragnarova dcera jde za tím květem. Je temná noc, jen lilie se větrem kolébá a vede ji a láká nebohou. Zapadne někde, zbloudí, zahyne. Polární lišky nastražily uši a sovy smutnou houkají. Lilie stále napřed krok či dva a v němém mlčení té pusté krajiny, jako by její vůně říkala, jen pojď.
0: Jdu za tebou, lilie krásná. Květe bílý, zaveď mě, zaveď, kde můj milý. Ach, lásko moje, každý krok je těžší nežli kámen. Sníh jako nože bodá. Tady už ani ptáček nezaspívá. Jen vítr hvízdá nad závějí. Bojím se, bojím. Ne, že tady umřu. Však tebe musím zachránit, můj milý. Lilie bílá, květe srdce mého. Přiveď mi, přiveď mého přemilého.
4: Pojď, dcero Ragnarova, jak se odvažuješ vstoupit do mého království?
0: Bože, buď při mě, hlední medvěd. Jdu hledat toho, kdo je mi nejdražší na celém světě. Bílá lilie mne vede a snad mi pomůže i najít mého kulhavého psa.
4: Tak, kulhavého psa. Jsi krásná, dcero Ragnarova. Ty můžeš získat muže, který je tě hoden. Namísto kulhavého psa vezmi si mne. Krále ledních medvědů. Mám palác ledu na břehu Severního moře. Tam budeš paní. Z bílých tuleňů budeš mít přikrývky a hranostajové a lišky budou tvými sluhy. Celá se zimou třeseš. Pojď, budeš spát v kajčím peří. Je jak vánek hebky. Máš hlad? A moje spižírny jsou plné lahůdek.
0: Ne, ne, nechci. Všechny poklady i všechny blaženosti tvého paláce mi nenahradí toho, koho miluji.
4: Co je to nechci? Jsi v mém království a tady odjakživa platí, co poručím já.
0: I kdyby mne to život stálo, tvojí nebudu. Dala jsem slovo.
4: Ha, slovo, slovo, slovo. Slovo je pára, kterou odfoukne lehký větřík.
0: Ano, tak jsem to kdysi udělala. A lehko vážně nesplnila slib. Ale už nikdy.
3: Sotva to vyřkla, vítr zahučel, strašlivá bouře kolem a pak ticho. Není tu lední medvěd, není nic. Jen v dálce lilie se kolébá a září jasem, jak by zvala pojď. A Ragnarova dcera zas se potácí a jde a padá, zvedá se a padá. Došla až k hoře.
0: Jako z jedinkého kusu ledu. Jak jen jí obejdu. A kde je moje bílá lilie? Ach, až tam na vrcholku na mne kývá. Ale jak jít, když nohy kloužou po křišťálu? Jak se mám vyšplhat až nahoru? Jediná skulinka tu není pro mé ruce, abych se zachytla.
3: Každičká slza, která dopadla na led, vyhloubila v něm schůdek, maličký, mělký, jen pro špičku nohy. Však přece schůdek. Konečně byl tu vrcholek a bílá lilie tam stála, vrostla do země.
2: Vítám tě pěkně, Ragnarova dcero. Teď, když jsi došla až sem na mou horu, čeká tě ještě jedna zkouška. Podstoupíš ji?
0: Ano. Ano.
2: V ledovém srdci hory leží kámen. Černý a hladký, lidé mu říkají smůla. Ten musíš vykopat a v kotli rozvařit. Na to, co se děje kolem tebe, nedbej. A nesmí svou práci přerušit, jinak je vše marné. Tady je motika a tady kotlík. A měj se k dílu, Ragnarova dcero.
3: Jakoby novou silou vedena začala dívka kopat. Jen prvně uhodila do ledové skály, zahučelo to kolem a smečka vlků chtivě zaskočila. Kruhem ji obklíčili, vití nemá konce a lišky víří svými chvosty sníh a sněžné sovy na ní dorážejí, že sotva vidí na práci. A kruh se svírá, už slyší klapat tlačné zuby, už drásají jí kožíšek, však práci nepřeruší. V tom zaleskl se před ní černý kámen, to hora ledu srdce obnažila. A náhle ticho. Nikde nikdo. jen bílá lilie se vánkem kolébá a voní. Jak rozhořel se oheň a smůla klokotem začala vřít, už je tu zase...
2: Smůla se vaří, práce je hotová, všecko se daří, dcero Ragnarová. A teď utrhni lilii a vhoď ji do kotle.
0: Jak bych mohla tak překrásný květ vhodit do černé smůly?
2: Poslechni mne. Dala si slovo. Všechno se v dobré svaří a ty nebudeš litovat, že si poslechla. Až přijde ta chvíle, kdy den už nastává a noc ještě neminula, poběží kolem tři psy. Ty si dej pozor, jen jeden z nich je kulavý. Tomu vyleješ na hřbet kotel vroucí smůlí. Zítra bude všechno lepší než včera. Kres si odpíkala Ragnarova dcera.
3: Už hvězdy blednou, modrá s růžovou na sněhu si hrají a Ragnarova dcera čeká plna úzkosti. Už slyší štěkot, vidí psy a jeden kulá. Jen se vroucí smůla dotkla jeho hřbetu, zmizelo všechno v temném hromobití. Psí kůže pukla, spadla do rokliny a zapadla tam, kde si do závěje.
5: Ženo moje!
0: Můj milovaný! Krutě jsem za svou nerozvážnost zaplatila. Můžeš mi odpustit?
5: Ano, ano, ano. Co všechno podstoupila z lásky ke mně? Slzami zahřeju tvé skřehlé nohy. Každičkou krůp její krve ze tvých rukou slíbám. Vždyť teď je kouzlo navždy překonáno a velký troll už nemá moci nade mnou.
2: Vše je zlaté, vše se třpití, ale pozor na svá slova. Kdo pak by ti příště pomohl, třetí dcero Ragnarová?
0: Skřítku, kde jsi, můj milý? Především tobě musím poděkovat. Nebýt tebe, nebyla bych nikdy dokončila svůj úkol.
2: A jenom mě?
0: Ne, také medvědovi. I ten mi ukázal, jak mám být pevná.
4: A jenom mě?
0: Ne, ne. I stařečkovi, který mi dal tu krásnou lilii.
1: Mně děkuješ? A na toho zapomínáš, kdo ti dal první radu?
0: Ba ne, ale vždyť to jsi byl vždycky ty. Můj skřítku, hospodáříčku, ty jsi byl stařečkem i medvědem.
2: To za tu sladkou placku. Za kus placky, ženicha.
0: Už ne kulhavého psa.
3: Svolal skřítek všechny vlky, svolal všechny lišky z lovu. V rychlých saních vezou domů třetí dceru Ragnarovu. A doma? Toho radování a jásotu a štěstí. Sestry se objímaly a otec štěstím zaplakal. Když večer sedávali při ohni, často si vzpomínali, jakže to všechno bylo. A když už všichni ulehli, přinesl otec misku mléka a položili na práh pro skřítka hospodáříčka. Bylo to daleko, až tam, kde lišky zpívají a sovy tančí, až tam, kde slunce po dlouhý čas nezapadá a zimní noci jsou jak uhel černé. Kdo by se tam chtěl podívat, ať sedne do mých saní. Za malou chvíli vyjedeme.

0: mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

0: přece nezabíjíš děti, prosil se slzami v očích Dobroslav za Martinův život, za život svého bratra.
1: Ten zahyne sám. Nebudu špinit svůj meč, odežeň ho.
0: Lech doprovodil svá slova dalším prásknutím biče. Martin mrštně uhýbal a přesto konec biče nechával na jeho kůži rudé nitky. Dobroslav jen bezmocně přihlížel Lechovu vzteku.
1: Tedy ho zabiju sám.
0: Lech se rozpřáhl, ale bičiště o zem neprásklo. Dorana jej pevně svírala, omotané kolem ruky. Dobroslav se tě na něco ptal, nebo ti nestojí za odpověď? Zastává místo muže, tak mu odpověz. Odkdy ty zabíjíš děti? Obořila se na Lecha. Dobroslavovi oči zaplavila úleva. Po Martinových tvářích rozmazaných krví a potem nechávali slzy bílou stopu. Tohle sice není morana, ale je to jen smrt v jiné podobě.
1: Postačí dvě léta, možná jedno, a bude umět zacházet se zbraní. Co když je to zrádce? Řekl Lech podezřívavě.
0: Je tvou chybou, že se oháníš mečem a u ohně se dáváš jen se svou družinou a svými zbraněmi. Nevidíš lidi kolem sebe, vojvodo. Dorana hleděla do Lechových očí klidně, jako do letního dne. Ruka s mečem poklesla, urputný výraz povolil.
1: To bratr s vámi sedává. Já mám svůj úkol a musím mu dostát, řekl tiše, ale neústupně Lech.
0: Měl jen žízeň a hlad? Nezaslouží si jedinou ránu bičem, poznala bych nepřítele. Dorana postoupila o dva nepatrné kroky k Lechovi. Zakryla tak Martina a Dobroslava svým tělem.
1: Má ostražitost a mé zbraně jsou tu i pro tebe a tvého syna. Všechny vás mají chránit, tak jsem přísahal. Dřív bude prolita má krev než jediná kapka.
0: Mě nemusíš připomínat svou přísahu, pospíšila si Dorana, už aby byl pryč. Všichni si tebe a tvých mužů hluboce cení, ale zde jen marníš čas. On není nepřítel ani zlý člověk. Nepřichází od morany ani z temnoty. Je to Dobroslavův bratr, zeptej se ho. Pronesla pevně a ještě víc napřímila ramena.
1: Říkal, že jste ho našli.
0: Ledově prohlásil Lech a ukázal na Martina, který byl úplně bledý. Přijali jsme ho. Je tedy náš. Můj syn a Dobroslavův bratr. Nevzdávej se své nedůvěry, ale možná ti ušetříme práci. Umřeme všichni hlady, pokud mě nenecháš udělat večeři. Lech se koutkem úst téměř usmál. Když odcházel, po Martinovi se ani neohlédl. Ale po pár krocích se otočil. Kdybys mě přece jen potřebovala, víš, jak mě přivolat. Dorana se za ním dívala, dokud se nestratil mezi ostatními. Když se otočila na chlapce, naskytl se jí zvláštní obrázek. Dobroslav držel Martina za ruku a na ní hleděl s nekonečným obdivem. Martinova tvář byla bez života, jen slzy si dál razily cestu prachem z krví. Dlouho je Dorana tiskla v náručí. Lech není zlý, ale dokáže vyděsit i nejhoršího nepřítele.

Nebyl to jen lech, co vyděsilo Martina k smrti. Stačilo vyslovit Moranino jméno a byla zde. Morana mu připomněla, že jí neuteče. Neochrání ho Dobroslavova odvaha ani doraněna statečnost, i když se za své syny dokáže bít jako lvice. Moranu nepřemůže Lechova hrozivá sekera ani meč. Naopak, tam, kde je on, jsou ostatní v nebezpečí, ale kam má jít? Chytli ho za ruce a odvedli k vozu. Nepřestávala je udivovat hebkost jeho dlaní. Z lesa je sledovali tři páry očí. Byla tu. Vyslovila si její jméno a ona přišla. Cítil jsem ji. Nesouvisle drkotal zuby Martin. Nikdo tu nebyl. Jen vojvoda Lech a toho se už nemusíš bát. Dorana mu omývala obličej vodou plnou bylinek. Slyšel jsem její smích. Roztřásl se znovu Martin. Byl to tvůj strach. Lec, co svídáme, když se něčeho bojíme. Lech je bratr našeho vojvody Čecha. Pro příště se mu raději vyhni. Jako každý, přisadil si Dobroslav. Dorana po něm šlehla pohledem. Setkání s ním nevyhledávej a hlavně mu neklaď žádné otázky. Snadno tě prozradí, vlastní jazyk neuhlídáš. Viděl jsi, jak je podezřívavý. Maminka ti chce říct, aby ses mu neopovážil skřížit cestu. Asi by tě zabil. Upřesnil matčina slova Dobroslav. Už mu zase hrály ohníčky v očích. Nebýt maminky, už bys byl mrtvý. Dorana vzdychla, ale Dobroslav ji rychle chytil kolem pasu. Ale neudělal to a to znamená, že nám uvěřil a ty můžeš zůstat. Všichni se ho bojí, jen moje máma ne. Mirtín je celý zmatený, nechci, aby se bál. Strach vede do záhuby. Dorana vzala Martinovu hlavu do dlaní. Od Lecha už ti nehrozí žádné nebezpečí. Dobroslav se odmlčel a vážně pohlédl na matku. Když jsi mluvila s Lechem, řekla si syn, bratr. V křoví zapraskalo a všichni sebou trhli. Holčičí smích přicházel z několika stran najednou, odevšad a odnikud. Martin vyskočil, tohle ona umí, Morana je blízko a udeří. Určitě to byly ty zvědavice, procedil mezi zuby Dobroslav. Ty už dávno odešly, viděla jsem je, opáčela Dorana. Dobroslav vyskočil, takže jsou tu zas. Rozběhl se do tmy. I hned nastal úprk podobný dupotu malých zvířátek. Chichot, zaúpění, dětský pláč a pak vše pohltilo ticho večera. Těm nesmí nic uniknout. Zvědavost dostali do vínku, nemohou za to, vítala Dorana uříceného Dobroslava. Pořád do všeho strkají nos, až vás chytím, zakřičel do tmy. A to je chytíš všechny tři najednou nebo každou zvlášť? Dorůstáš v muže a oni jsou malé holky. Doranin smích byl jako řeka štěstí a Dobroslav po ní tak rád plul. Pokud se tu dnes motali, vyzvoní to po celém táboře. Martin nic nechápal. Copak je tu ještě někdo další, kdo ho pozoruje a od koho mu hrozí nebezpečí? Kdo? Ty umolousané sestry, co sebou pořád vláčejí toho prcka. Jsou pořád kolem, všechno slyší, všechno ví nejlíp. Nachytám pár pavouků, až se jim rozlezou po zádech, tak je zvědavost přejde. Stačí trochu smůly do vlasů, ropuchy jedny, hrozil Dobroslav do tmy. Spiklenecký pohled mu Martin neoplatil. Nořil se do vzpomínek. Slyšel Karlin jekot, když jí strčil pavouka za šaty. Byl takový mrňavý, nestál ani za řeč. Plácnul svou sestru přesně tam, kde ten nevinný mnohonožec hledal cestu ven. Procedil ho přes ty parádní šaty. Tehdy poznal, co je hysterický záchvat. Strhala ze sebe šaty, vlítla do sprchy a ječela. Rudé fleky po celém těle byly od nervů, žádná alergie na pavouky. Ale to Martin nikomu nevysvětlil. 14 dní zákaz počítače a nespravedlivě mnoho domácích prací. Sladký domov, sladké rodičovské tresty. Jakýkoliv trest by byl lepší než tohle.

Všechno, co souviselo s Lechem, uznávaným a zároveň obávaným vojvodou, přitahovalo pozornost. A nejen proto, že byli s Čechem bratři. Všichni obdivovali jeho sílu. Jeho mrštnost byla vyhlášená, nikdo se mu nevyrovnal. Když byl jen o málo starší než Martin, vládl všemi zbraněmi, ale pro jeho prchlivost se mu každý raději vyhýbal. Nešel životem přímou cestou, ale tou nejlepší. Neustále učil nejen své tělo, ale i svou duši. Sprchlivce se stal uvážlivým rozhodcem, který krotil slepé vášně i vztek druhých. Odpovědnost za druhé jej dovedla ke klidu. Jeho přísahu znalo každé malé dítě, bude se za ně bít do poslední kapky krve. A právě teď stvrdil Lech Martinovo bití mezi nimi. Martin už zdaleka nebyl tolik nápadný. Vlasy se rozcuchaly sami od sebe, nehty zlámaly, nebyl čas čistit si špínu. Události se valily jedna přes druhou. Stýská se ti po někom z bažin? Vždyť tě vyhnali, zapomeň na ně, Martine. Divné jméno, takové úplně odjinut, snažil se Dobroslav rozptýlit Martinův smutek. Je odjinut, nečekaně syknul Martin. Není od lidí z bažin. Dobroslav rozčilením vyskočil. Takže ty jsi mi lhal, odkud jsi? To raději nechtějí vědět. Musíš mi to říct, jsem přece tvůj bratr. Dobroslav se cítil zrazen. Nejsem z bažin, ale ani odsud, začal nejistě Martin. Chci říct, nejsem z tohoto světa. Dobroslavovi se rozšířily oči zděšením, až zapomněl mrkat. Martin to už nemohl vzít zpět. Jsem z jiného času, úplně z jiného světa. Zatmělo se mu před očima. Viděl se, jak slibuje strážci, že neprozradí své poslání ani svůj původ. Dobroslav sevřel víčka, ticho, jako když vyhasne oheň. Čaroděj, pomoc, zlý duch, sípal Dobroslav. Martin stuhl, už poznal smrtelnou váhu těchto slov. Než se Dobroslav stačil znovu nadechnout, čísi ruka mu zakryla ústa, druhá ho pevně objala.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí, srdce jak kovadlina.

0: Rádio Junior.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme.

0: Hezký večer s Rádiem Junior.
1: Napíšu děvče písničku na míru tvýmu vkusu, poskládám do ní vodopád a jednorožce v klusu a duhu nechám rozklenout nad celou druhou sloku. Budou tam víly s elfama,

Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

모드라. 예. 에이, 신장 열어먹지.

0: Kasia dziwa, gdy pak asy przebiła.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
2: Kdo to volá? Co to bylo?
0: To jen listí ševelilo.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
2: Někdo mluvil o vlkovi.
0: To jen zažustilo křoví.

0: Tisch, sa, du. V domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu. Tak já jdu.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no. Naučili se to.
0: No, no to jo. No. No, ale stejně je to opičárna.
1: Ale není to opičárna.
0: Krava. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

noc nezačala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu.

staženou cévu a nervový tik.

říkali?

je vaškubem. Lou, pežníci jsou povoláni to, jsou páni, to jsou páni. Lou, pežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v chůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: tě vrahouni lou, pešník je nesmlouvavý lou, ten ho strašně baví, co šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme, pod dubem za dubem, tam tě ošklupem.
1: Junior.

je včas. Sebereme všechny psy a vydáme se na Azory a na Kanary.

0: Vyskočí.
1: Kdy to je?
0: Je to strašná rostlina, protože neustále nový má

zrcadla. Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozný šetruhlu i klíč. Potom si oblékne plášť z hadí kůže.